Nelaďte se od pondělí do pátku na talkshow o životě v hlavním městě. Pražákům je hej. O lidech, kultuře i obyčejných věcech, které dělají Prahu Prahou. Pražákům je hej a Vojta Přívětivý. Po 12. hodině na Rádiu Praha.

0: Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Ve městě. Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. I nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin. Jedině na Rádiu Praha.
1: It's a little different in our memories, but I'm an inhaler of honest feelings talk to me.

Už jste dali Praze like? Jste fanoušky našeho Facebooku? Sledujete náš Instagram? Ne? Nejvyšší čas to napravit. Na Facebooku i Instagramu hledejte Radio Praha. Radio Praha. Nejvíc hitů v digitálu.

0: Vášeň s Kateřinou Kubalovou.
1: Je naší nejspíš nejznámější řidičkou tramvaje. Její deník tramvajačky sledují na sociálních sítích tisíce lidí a vyšel i knižně. Už za chvíli bude mluvit nejen o světě na kolejích, ale i o svých zásadních životních momentech. Naším hostem bude už za chvíli pražská tramvajačka Karolína Hubková. Kateřina Kubalová přeje dobrý poslech.

0: Plzeň s Kateřinou Kubalovou.
1: Tramvajačka Karolína Hubková dnes dorazila do pořadu až na dřeň. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Kontrolní otázka naprosto očekávaná, nejspíš jak jste k nám přijela?
2: Přijela jsem tramvají, mám jí zorhem na blikačkou. Ne.
1: Zaplatila jste parkovné.
2: Jsem tady autem.
1: Jak vy to vlastně máte teď s tím řízením tramvaje? Vy jste byla na mateřské dovolené, tak už se ale pomaloučku, polehoučku vracíte do toho pracovního procesu. Jak to je?
2: Já jsem teď na svůj hlavní pracovní poměr, poloviční v muzeu MHD. Mm-hmm. A řízení jsem si nechala jako brigádně, čili když je čas, nálada, chuť a chybí lidi, tak jdu jezdit.
1: A co to muzeum? Tam je ta historie, to retro, které vy milujete. Kde se to ve vás vlastně vzalo? Ta láska k tomu.
2: Já jsem tak vychovávaná vlastně. Vychovávaná v tom, že mám mít úctu k tomu, co lidi vyrobili, že mám mít úctu k tomu, že československé výrobky jsou kvalitní, vždycky byly a něco vydržely. A tak nějak postupem času mi to tak zůstalo a dál je znova objevuju to, co jsem zažila třeba v dětství. Hodinky starý, který měla babička, já jsem je obdivovala, tak mi je potom darovala, takže už je třeba taky nosím. A tak je to se vším.
1: Ono to zní trošku jako takové to kliše, hodně se to používá ty věci s příběhem.
2: Ano, ano.
1: Ale když je ten příběh poutavý, tak to dýchá úplně jinak, ta věc.
2: Ano, to je pravda, protože opravdu to, co se vyrobí v tom Československu, tak jak dělám v tom muzejnictví, tak si dovedu ještě ten příběh, tu výrobu k tomu dál najít. Vlastně příběh té značky třeba, což je momentálně v dnešní době, by jsem řekla, na vzestupu to povídání o té historii těch českých značek.
1: Chodí hodně lidí do muzea MHD a co je nejvíc stáhne?
2: No, chodí nám tam dost lidí, by jsem řekla, tak v průměru, když máme otevřeno tak 250 za den, což je na maličký muzeum docela jako slušný, si myslím. A oni vždycky, když přijdou k nám do té muzejní haly, tak je jakoby ne, že opaří, ale dýchne na ně to kouzlo, ta vůně, toho oleje, toho maziva, toho železa, té oceli. A najednou řeknou, wow, a to je krásný. Děti okamžitě vyběhnou ven. Pokladna je zajímavá. Maminka musí brzdit, ještě musíme zaplatit broučku, ale tam je tramvaj. A nebo když přijdou třeba právě pamětníci, co pamatujou ty tramvaje, které jezdily u nás do 74. roku, tak ježiš, tím jsem jezdila, tam jsem vyskakovala, ty mi tenkrát dávali a tak, no. Takže je to ta nostalgie, no.
1: A teď mi pověste, vy jste, když jste byla malá Karolínka, tak taky takhle někde pobíhala s tatínkem, s maminkou a koukala na ty tramvaje a říkala si, je, to tramvaj.
2: Ono předtím, než jsem se narodila, tak můj tatínek právě na tyhle ty muzejní sbírce tramvají pracoval, takže ano, já když jsem nastoupila vlastně k dopravnímu podniku, tak všichni mě znali jako dceru svého otce, to je ta dcera Pepika, ano. Až později jsem si vlastně vydobila to svoje jméno vlastně a už jsem se oprostila od toho, že jsem dcera svého otce v tomhletom profesním životě.
1: Máte v tom muzeu nějakou svou tramvajovou lásku?
2: Mám tam svoje berušky.
1: Berušky?
2: To jsou vždycky tramvajky, které já ráda třeba s obdivem je obcházím, když si to jako kontroluju, nebo když mám nějakou komentovanou exkurzi, tak je to tramvaj KT8D5, kterou mám vytetovanou na stehni, moje oblíbená kačenka, anebo s obdivem koukám na náš asi nejvzácnější exponát, což je tramvaj číslo 200, který se říkávalo kdysi Tereska. Že ano, tramvajky za jménem, co máme právě v muzeu, tak to jsou moje oblíbenkyně.
1: Spoustu z těch tramvají, jestli se nepletu, jste i mohla řídit.
2: Ano.
1: Je tam některá, které se vám to ještě třeba nepovedlo? A po čem sníte a kde to jde?
2: Paradoxně je to zrovna to KTčko, který vlastně končilo v pravidelném provozu v době, kdy já jsem nastoupila k podniku.
1: Takže vy jste se minuli.
2: Takže my jsme se minuli právě v tom, že by jsem na to získala to řidičské oprávnění. Pak ta tramvaj spadla do té muzejní sbírky a už se na to běžně papíry nedělaly. Takže v budoucnu mám sen, že by jsem si to třeba dodělala nějakým způsobem. No, prostě jeden z mých profesních cílů.
1: Říká Karolína Hubková.

0: na dřeň.
1: Karolínou Hubkovou už jsme si tady povídali o tom, jaké má ráda ty staré tramvaje, které jsou dnes v muzeu, kde pracuje zejména. A mě by docela zajímalo, jak jste na tom naopak s těmi novinkami. Jak přijímáte to, že najednou jezdí nové tramvaje, nové typy a teď pokud chcete jezdit, tak se na nich musíte učit. Máte ráda nové věci?
2: Nevadí mi. Přijímám je. Chápu, že 21. století vyžaduje prostě techniku, která je tomu samozřejmě hodná, uspůsobená a tak. Ale když opravdu se přede mě postaví dvě tramvaje, stará a nová, tak půjdu spíš k té staré. Ale když je to nezbytně nutné, tak hold na tu novou musím jít.
1: A tu úplně novou, to 52T, to už jste řídila?
2: Musím na to mít řidičské oprávnění a jako jedna z posledních mě to teď čeká v nejbližších dvou dnech, takže vlastně pozítří si dodělá.
1: To jsem se dobře trefila.
2: Dodělávat právě oprávnění na tu Škodu 52T.
1: Takže ve chvíli, kdy se bude ten rozhovor, který teď přetáčíme, vysílat, tak už budete mít ten správný.
2: Tak už budu mít razítko a už budu mít to nejmodernější, co v Praze máme.
1: A co tratě? Máte projete úplně všechno v Praze?
2: Já, jak jsem teď 3 roky vlastně byla doma na mateřský, tak mi tam chybí některý ty cancourky určitý, ale já si myslím, že to právě teď jako doženeme v rámci těch cvičních jízd a seznamování s tou novou Škodovkou, takže všechno nové se teď dožene.
1: Znám lidi, kteří mají třeba mapu, plán, třeba MHD na zdi a teď si vyškrtávají, co všechno už si projeli, tak máte něco takového?
2: Ne, nemám. Já ne. Vím, že třeba můj manžel, který je dopravou taky velmi políben, tak si dělá do mapy naopak jako znamení, kde jsou tramvajové pomníčky. Nějaké tramvaje, které jsou odstavené například u dálnice, nebo je má někdo na střeše, nebo tak, tak on si dělá mapičku, kde právě tyhle ty pomníčky byly nebo jsou.
1: Tak o těch pomníčků tam by mě speciálně zajímalo, jak se tam ta tramvaj dostala. Když si ji dal někdo na zahradu, tak tam je ten příběh asi celkem jasný. Pátrá i třeba potom, jak se ta tramvaj tam jako dostala do toho pole?
2: Ne, to většinou v dnešní době už se toho třeba všimnou i média, takže ten příběh, jako jak se tam ta tramvaj třeba dostala, nebo k čemu slouží, k jakému důvodu tam je zrovna, to už se jako všeobecně dneska jako ví. Ale objevují se třeba stále nějaký starý dřevěný Ringhoferovy tramvaje, který se jdou třeba v lese po letech.
1: V lese?
2: Ano, já třeba vím, že v Milovicích v jednom lese tam je vagónek. Ještě jsem tam nebyla, máme to jako jeden cíl z výletů, ale je tam, no, jestli to byl Včelí úl kdysi, nebo něco takového.
1: No, nebo si to někdo postavil jako chatičku tam?
2: Je to dost možné.
1: To by byly taky věci s příběhem.
2: To jsou věci s příběhem.
1: Vy jste nicméně před chvílí tak hezky řekla, můj muž je taky políben tou dopravou. Ono se tomu lidově říká tím hezkým slovem šotouš.
2: Ano.
1: A já jsem si vlastně říkala, když jsem sem dnes jela na to natáčení, jestli existuje šotouška nebo šotožena, protože jako nepochybuji o tom, že jsou také ženy a vy jste příkladem toho, které mají rády ty dopravní prostředky a chodí si třeba fotit, když jede něco netypického. Tak jsou šotoušky, jak se říká.
2: Takhle. Když to vezmu zase z historie, můj oblíbený, tak šotouš byl dřív hanlivé označení. Když se o někom řeklo, že je šotouš, tak to byl člověk, který čeká u tratě většinou na ty vlaky, ničí tam přírodu, dává pryč větve, aby měl krásný záběry a takovýhle věci. Jenomže se z toho stal fenomén, těch obdivovatelů dopravy je víc a víc, už je dostupnější zařízení, nebo jsou fotoaparáty v mobilech, takže dneska už je to takové běžné. A z toho hanlivého šotouš už je běžné označení pro člověka milujícího dopravy. A tím, jak to tak jako ta komunita se rozrůstá, tak jsou i ženy. Jsem jedna z nich, znám spoustu žen, které milují dopravu, fotí dopravu, zajímají se o ní aktivně, jsou ženy strojvedoucí, které opravdu jako mají rádi železnici, jsou tramvajačky, které mají rádi železnici, nemají to jako zaměstnání. Takže ano, máme šotoušky.
1: Říká jedna z nich, Karolína Hubková.
0: Zajímá vás, jak se dělá rádio? Jak náročná je práce moderátora? Co to znamená, když svítí červená? Nebo co je palma a čuchák? To vše a mnohem víc se dozvíte v sobotu 16. května na Dni otevřených dveří Rádia Praha. Těšit se můžete na prohlídku budovy, nahrávacích a vysílacích studií a na závěr si můžete odpočinout na naší zahradě. Oslavte s námi 103. narozeniny Českého rozhlasu. V sobotu 16. května od 10 do 16 hodin, Hybešova 10, Praha 8.
3: Rádio Praha Retro. Každé úterý vyrazíme zpátky v čase do 80. Retro. protože osmdesátkový pecky nejsou pro starý. Naleďte se každé úterý na to nejlepší z 80. let. Retro. Retro na Rádiu Praha.

0: na dřeň.
1: Jste tady naťukla, jak jste byla tou dcerou toho tatínka, který chodil kolem těch tramvají a miloval je stejně jako vy. Jaké jste jinak byla dítě a po čem jste prahla? Byly to hned ty tramvaje a to, že budete řídit, nebo tam byly úplně jiné sny a úplně jiná přání?
2: Úplně na začátku, když se člověk ve školce rozhoduje, co bude, takový ty holčičky veterinářky a princezny, já chtěla být prezidentka. V těch 90. letech mi to přišlo takový fajn. A potom teda po vzoru otce řidička tramvaje, protože máma byla ekonomka, to nebylo zajímavý pro mě, že jo, takže řidička tramvaje, to bylo hezký, protože táta nás většinou, to vyšlo tak záhadným způsobem, že nás vezl třeba s tou školou někam dál tramvajkou na výlet. No ale když už jsem měla toho rozumu třeba víc, tak jsem chtěla být spíš nějaká kreativní duše, chtěla jsem kreslit nebo něco vytvářet rukama. A pak se to nějak zlomilo při výběru střední školy, nedostala jsem se na uměleckou školu, tak jsem šla studovat chemii. Ta mě neoslovila už vůbec a pak nějak jsem se zase vrátila k dopravě. Takže jsem tam, kde jsem.
1: A tu kreativitu jste si začala kompenzovat vlastně psáním ano. A tvořením na těch sociálních sítích.
2: Ano, nějak to tak vzniklo.
1: Já jsem si je pročítala x let zpátky, protože vy ty první fotky jste dala někdy před už 10 let, možná ještě daleko dál. Co bylo tím prvním impulzem? Byla to pro vás galerie, nebo už rovnou tam byl ten moment, že to chcete těm lidem ukazovat a sdělovat?
2: Vlastně moje působení na sociálních sítích nebylo nikdy záměrně tomu, aby jsem to ukazovala jako veřejnosti. A zároveň mi to nevadilo, že to ta veřejnost vidí. Je pravdou, že jak se ty sociální sítě jako vyvíjely, tak dřív ten Instagram byl opravdu jenom jako fotogalerie krásných fotek, upravených s různýma filtrama, už dneska řekneme šílenýma. Ale postupem času jsem si z toho udělala svůj deníček, protože jsem si to samozřejmě i ten svůj Instagram nebo Facebook nebo něco takového otevřela a listovala jsem si i zpětně, co tam mám, co jsem zažila, kde jsem byla. A stal si z toho ten deníček, začala jsem tam právě psát, nejdřív krátký posty, popisky a potom i příběhy, co jsem vlastně zažívala. A dneska by jsem řekla, že už to není o těch krásných fotkách u mě, teda, že ta krásná fotka už je jenom to, co má přitáhnout oko a nebo mi připomenout, co jsem tam vlastně psala.
1: Je pravda, že když si to člověk teď prochází právě ty roky a roky zpátky, tak tam i krásně vidí, a jak vy se měníte, nejen třeba barva vlasů, vy jste jich vyzkoušela X, ale jak opravdu jakoby rostete s tím, co vás samozřejmě během života potkalo
2: ano.
1: A co vás trošku třeba otlouklo.
2: Ano.
1: A mě by docela zajímalo, jaké momenty životní vás třeba nejvíc posunuly. A možná pojďme začít ještě v té době před sociálními sítěmi. Co byly největší, nejzásadnější momenty vašeho života, třeba už třeba v tom dětství, dospívání? Co vás nejvíc modelovalo?
2: Já myslím, že každého člověka asi nejvíc modeluje nějaký ten negativní zážitek. U mě to v dětství bylo úmrtí mýho bráchy. Mně bylo tehdy 10 let, mu bylo 8 let. Takže já to teda vnímala dětskýma očima, ale dneska už třeba vidím, že moji mámu to totálně zničilo tenkrát. Já jsem nechtěla mít děti. Tím, jak jsem si zažila tu bolest svý mámy, tak jsem říkala, já to nikdy nechci prožít, já se toho bojím. Potom byla velká snaha o dítě a dneska už teda dítě mám, zaplať pánbu za ty dary a strašně si ho vážím a ten strach tam je. Ale je takovej, že mě nutí překonávat ten strach, aby jsem ten svůj strach nepředávala na to dítě a to dítě si cítilo pořád bezpečí. Takže to je vlastně to, co já jsem si přinesla ze svého dětství. Dalším takovým bodem bylo třeba moje vztahy, což byly krásné i špatné vztahy, takže to, že já mám teďko nejúžasnějšího chlapa na světě, omlouvám se všem ostatním, určitě jste pro někoho taky nejúžasnější na světě, pro mě je to ten můj Pepa. K němu byla taky dlouhá cesta přes partnera, co jsem měla, který mě doma třeba mlátil, pak jsem měla nevydařený první manželství, což bylo taková zbrklost a snaha o to najít si svoji rodinu, když mi umřela maminka právě. To byl taky skvělý chlap, ale nehodili jsme se k sobě. A o to víc, že jsem si prožila tyhle ty divoký vztahy, tak se zase vážím toho svého manželství. A přijímám to, že se máme rádi, že se milujeme s pokorou a je to dár prostě. Takových je určitě v každém životu spousta bodů, jenom je potřeba si uvědomit, že všechno zlé je pro něco dobré.

0: na dřeň.
1: Co vlastně se stalo vašemu bratříčkovi?
2: My jsme byli v akvaparku a byli jsme tam teda i s mámou a s výletem jakoby mimoškolních aktivit s domem dětí a mládeže. A máma tam byla se dvěma dětma, s jedním byla, druhý se klouzal na tobogánu, no a spadnul prostě do 4metrové hloubky po hlavě, praštil se tam a byl delší dobu právě pod vodou. Tenkrát se toho snad ani plavčíci moc rychle nevšimli. Přesně už jako nevím. A už to poškození mozku tam bylo veliký, že už to prostě nešlo nějak zachránit.
1: Já si vlastně vůbec neumím představit, jak to vnímá to malý dítě. Jakože najednou se jako něco stane, najednou lusknutím prstu, tam není ten druhý človíček.
2: Já si pamatuju nejvíc tu bolest mámy, ten šílený pláč a příchod do našeho pokojíčka, kde vlastně najednou tam bylo prázdno. Bylo to hodně těžký a jako jsou to vzpomínky, které člověk dost jako vytěsňuje, ale pořád tam jsou. Bylo to před Velikonocema, takže svátky jara, že jo, veselí, to dost to každý čekal. Za mnou jako za 10 letou už chodili ty koledníci a sousedi nás tam jako bránili, ať dneska nechodějí. Pamatuju si to, bylo to takový těžký období, hodně těžký.
1: Jak to zatočilo s vašimi vztahy v rodině třeba?
2: Máma se z toho nedostala jako nikdy, co potom se podepsalo na životosprávě a že o sebe jako přestala zdravotně dbát a spíš se upnula na mě a na práci, než sama na sebe. A nejsem jako lékař, nemůžu třeba říct jako úplně všechno, ale pak se u ní objevila rakovina, kterou jí diagnostikovali až potom, co vlastně zemřela. Takže asi jedno s druhým, největší asi ráno takhle, no.
1: To na vás muselo být jakoby strašně veliké břímě, co se na vás navalilo, jako zvládla jste to vždycky sama, anebo jste musela zajít třeba na nějakou terapii nebo někde se z toho jako vybolet? A nebo to třeba byly ty sociální sítě, kam jste mohla všechno jako dát, ulevit si?
2: Tohleto dětský období, ta dětská hlavička to podle mě nebere tak, jako by jsem to třeba brala dneska. Jo? Takže ono, jsem to vzala tenkrát tak, že se to prostě stalo, bolí to, ale najednou jako musím jít dál, jo? Tam, nebo nepřemýšlela se nad tím, si musím, nemusím. To dítě to bere podle mě jako jinak, no. Ale dneska nedělá mi problém o tom mluvit, protože mám to samozřejmě v sobě, bolí to. Když teď s váma mluvím, tak se klepu, samozřejmě. Ale vím, že je potřeba o tom mluvit, protože s každým slovem

0: který já ze sebe dám ven, tak je to ulevení od té vnitřní bolesti, od toho pnutí, co tam možná vnitř někde je, i když ta kůže, ten obal je strašně silný. Už jako...
1: Ocelí to trošku člověka takovéhle zážitky? Jako...
0: Určitě.
1: Ano. Pomůže mu to do určité míry třeba do dalšího života.
0: Určitě, protože potom přijdou, já nevím, nějaký jakoby v uvozovkách řečeno hlouposti, jako třeba, že mě vyhodili ze školy, protože jsem neměla dostatečnou docházku. A to si řeknu, jako ano, škola mi dneska chybí, ale já jsem pořád tak silná, že dokážu si to místo ve světě pořád vydobít i třeba bez maturity. Jo, to, jaká jsem, že jsem silná a dovedu na nějaké věci koukat s nadhledem, protože jsem si zažila třeba i horší věci, mi pomáhá.
1: Mluvili jsme o mamince. Co táta?
0: Táta je skvělý člověk. Kdyby nebyl, tak tady samozřejmě nejsem tak skvělá, jako jsem já teďko. Ale taky nemáme spolu dobré vztahy, bohužel, protože maminka mi zemřela, on si našel jinou paní a já jsem se dostala do dopravního podniku, začala jsem pracovat s těma starýma tramvajema a možná to u něho vzbudilo nějakou žárlivost třeba, a nebo se k němu dostaly nějaký pomluvy, kterým on uvěřil a tím pádem mě tak nějak jako zazdil a už se to nedá narovnat.
1: Vy se jakoby nestýkáte vůbec?
0: Vůbec nejde. Neviděl svého vnuka, nebyl mi na svatbě a nebyl za mnou v nemocnici, když mi bylo nejhůř a tak. Tak to je takový taky smutný, ale to je život.
1: To je život. A já teď teda mám úplně husí kůži a vůbec nechápu, kde berete tu sílu.
0: Já mám svůj život, svůj svět, svoje lidi, svoje přátelé, usměvavý a každý příjemný člověk, který ho dneska potkám, jako třeba jsme teď tady v rozhlase, což je prostě skvělý, tak mě strašně pomáhá a nabíjí a je to prostě pro mě krásný.
2: Jedna létající redaktorka nestačí. A proto máme dvě. Sabinu a Moniku. Každý den monitorují cvrkot v hlavním městě. Nalaďte se na Prahu a buďte u toho. Létající redaktorky. Každý den na Rádiu Praha.

0: na dřeň.
1: Co to násilí v tom vztahu? Jak jste to řešila?
2: Byl v tom samozřejmě alkohol. Ten partner tehdy, když se napil, tak byl hodně agresivní, ale když nepil, tak byl v pohodě. Takže takový to, teď on je vlastně hodnej, když nepije, to bude dobrý. Pak jsem zase omluvil, držela jsem v tom vlastně 2 roky. Střídavě to bylo krásný období, potom to fakt stálo za prd, ale nemluvila jsem o tom, schovávala jsem to a až vlastně to bylo v období, kdy jsem měla být v maturitním právě ročníku, proto jsem měla ty svoje zameškané hodiny, proto jsem neudělala školu. Dneska, kdyby někdo z těch slečen mi řekl, že zažívá něco, že na ní partner vztáhl ruku, tak jí řeknu, ať okamžitě vycouvá, že to nestojí za to. A když řekne, ale když on je vlastně hodnej, není. To jsou chyby, které já jsem jima už poučená, musela jsem si to zažít, abych tomu uvěřila, ale no, tenkrát jsem byla hloupá.
1: Je pravda, že jsem mluvila už s pár ženami, které si zažily něco podobného a ono to není tak, že najednou přijde třeba velký útok, ale jsou to takové malé postupné krůčky.
2: Stupňuje se to.
1: A pak zpětně si může třeba někdo neznalý říct, tak proč neodešla hned, ale to jsou takové jako náznaky a člověk se právě jako sám uklidňuje.
2: Ano.
1: A co by třeba z vaší zkušenosti mohlo být takovým jako varovným signálem, kdyby si ta žena třeba měla říct tak jako pozor, tady už musíme zpozornět
2: tak těch,
1: a odejít
2: třeba. Těch bodů je strašně vždycky moc. Je důležitý se v tom partnerství cítit jako dobře a to za každý situace. I když třeba přichází nějaká hádka, normální, běžná, o tom, kdo nevydal nádobí zmyčky nebo tohleto, tak stejně to musí skončit tím, a vždycky to říkám i manželovi, nesmíme odejít do postele rozhádaní. Vždycky se musíme třeba omluvit nebo si tu situaci vyjasnit. A pokud se to nevyjasní, pokud prostě někdo odejde s prásknutím dveří z bytu a nevrátí se do toho večera, kdy máme jít jako spát, tak si myslím, že to už je špatně. A to je takový ten třeba prvotní impuls pro mě. Zvednutí hlasu, nedej bože, zvednutí ruky, vztáhnutí ruky, to už je ten další, by jsem řekla, vyšší stupeň, ale to, že ten konflikt neorovnat a nechat ho otevřený, tak to je podle mě jako špatně, protože problémy se musí uzavřít nějakým způsobem, jakýkoliv.
1: Jak moc vás ovlivnilo to, že přes ty všechny peripety a že to taky nebylo jednoduché, jste tou mámou, najednou tam máte toho malého Jozívka, vytouženého?
2: Oh. Cesta za Jozívkem to byla, když už jsem si teda našla toho ideálního muže, manžela a cítila jsem z něho, že tady je ta náruč, která mi chyběla od rodičů, že tady je ten domov, který já jsem vlastně neměla a že tady je to bezpečí, to praví. Tak samozřejmě přichází ta otázka toho mateřství. Tam byla ta touha už potom, že chci mít nakonec to dítě, že se na to cítím, že si věřím a že tu sílu na to mám, ale ono to nešlo. Když to nešlo po nějaký době, tak jsem díky kamarádce si našla specialistu, aby mi zkontroloval, jestli vevnitř není nějaká chyba. Zjistil, že mám endometriózu, takže jsem se dostala do ruk specialistů a ty mi doporučili potom umělé oplodnění. To byl další velký milník v životě, projít právě umělým oplodněním a nějakým způsobem obejít tu nemoc, která by tenkrát šla léčit laparoskopicky s tím, že se může stát, že potom už nikdy nemůžu mít dítě. Takže ano, podařil se první pokus, dítě se na chvilku ujalo, potom bohužel jsem o něj přišla, to byla první rána. Ovšem, jak říkám, vždycky s oblibou na mrazáčku, tam mám ještě další embryka. Takže byl druhý pokus a to už je Jozífek, který se taky ujal, vydržel mě v bříšku, ale ne 9 měsíců, ale 7 měsíců, protože moje tělo s endometriózou a s pomačkaným vnitřkem ho tam neudrželo. A Jozífek vykoukl na svět právě o 2 měsíce dřív, takže my jsme najednou měli doma nedonošené miminko a já jsem za ním dojížděla od nás z Rakovníka, kde bydlím, do Prahy každý den. Neměla jsem ho u sebe, bylo to náročný období, ale vlastně bylo pro mě hrozně fajn, protože ta dnešní neonatologie a nedoklubko a tyhle ty lidi kolem malých nedonošňátek jsou fajn a pomáhají se s tímhle s tím srovnat a dávají sílu s tím, že to miminko se dovyvine, že dokáže dýchat potom bez hadiček a sledovat to miminko, jak má vždycky o hadičku míň, bylo hrozně hezký.
1: (Tějí)
0: Lysistráta znovu nabíjí. Živá tvorba uvádí pohybovou komedii Lysistráta Reloaded v hlavní roli s Anežkou Rusevovou.
3: Neustále musím všechno řešit, na všechno myslet, pořád. Na byrokraty, na miliardáře, na chudý, na čepice, na celebrity, na lety do vesmíru, na mimozemšťany, na XYZ.
0: Sekunduje jí fantastická mladá multikulturní kampaně. Kde? Ve Venuši ve Švehlovce. Více na živatvorba.cz. Sex za mír, mír za sex. Mediálním partnerem je Rádio Praha.
4: Rádio Praha 107,1 FM. Rádio Praha.
5: Jsme jako moře a sůl, to k sobě patří. Jsme spolu voda jak živá, jsme prostě bratři.

0: na dřeň.
1: To je úžasné miminko, skvělého manžela. Před časem vám vyšla knížka, máte spoustu sledujících příznivců, ale já si říkám vlastně v kontextu toho, co jsme tady teď všechno slyšeli, jak strašně těžce jste si musela vlastně všechno tohleto vybojovat. Jak moc velkou hodnotu má pro vás to, že máte ty sledující, že máte tu knihu, že máte ten úspěch, popularitu nebo slávu, nebo jak to nazvat, jako jak tohle to berete?
2: Já si vůbec nepřipadám slavná. Známá jo, protože mě poznávají lidi na ulici, který já vidím třeba poprvé, ale to jsou pro mě dárky za to, co já jsem si prožila. Vždycky říkám, to, co já dám světu, se mi určitě jednou vrátí. A to, že přijde člověk na pokladnu a řekne, Ježiš, já mám vaši knihu, nebo těsně předtím, než jsme šli teď na ten rozhovor, jsem četla prostě zprávu, že tady bývalý tvůj kolega byl v porodnici se mnou a vzal si sebou právě deník tramvajačky, tvoji knížku. A nebo takovýhle prostě věci, takovýhle maličkosti, nebo to, že se na mě někdo obrací s tím, že jako mu poradím tramvaj na objednání pro nějakou třeba svatbu nebo narozeniny. To jsou pro mě ty něžný dárky, takový to, že já si vážím toho, že jsem součástí tohohle světa, že si vážím toho, že jsem tady a někomu dělám radost. A já nepotřebuju tuny sledujících, já nepotřebuju být v televizi, já nepotřebuju být v rádiu. Já jsem ráda, že můžu být mezi lidma a že třeba lidem pomůžu s tím, co já zažívám, co jsem si zažila, anebo s tím, jaký mám já pohled na svět, protože si myslím, že můj pohled na svět, byť jsem třeba mladá holka, tak je už, jako, jak to říct, už jsem leco zažila, ano, tak.
1: Mimochodem, když jsme u té knížky, tak nechystá se náhodou deník tramvajačky číslo 2.
2: Plus tu otázku strašně miluju, no. Protože já jsem měla v plánu samozřejmě velký oči na mateřský, že napíšu další knihu a kolik toho stihnu. Ne, mám vychovaný dítě, který umí poděkovat, co to jsem víc ráda, než za druhý díl deníku tramvajačky. A já ne, že sbírám jako další podklady na knihu, ono třeba jako vznikne něco, ale k tomu zase musí být nějaký nakopnutí, nějaký takový jako, nevím, když to přijde, tak to přijde. Já to nečekám. Chtěla bych, nečekám. Stejně jako přála jsem si mít knihu, když jsem byla malá, stejně jako kolegyně Božena Němcová, která se narodila 4. února, já 5. února. Ale pak jsem si říkala, ježišmarja, vrať se na zem a ejhle, červená knížka existuje a je to neuvěřitelný. Aniž by jsem zatím jako šla cíleně.
1: Když jsme u toho, vy už jste zmiňovala ten svůj přístup k životu a patří do něj nějaké plánování, nějaké vize, nějaké ty sny, vy už jste tady třeba zmiňovala nějakou tu tramvaj, kterou byste si chtěla řídit, ale jako máte tam nějaké věci, ke kterým jakoby jdete po těch schůdkách cíleně, anebo prostě čekáte, co přijde, co vám ten život přinese a užijete si to, ať to bude, co to bude.
2: Existuje u mě nástěnka vizí, kterou já si dělám každý rok. Já mám papírový diář, miluju plánování, miluju si zdobit diář a psát si do něj a zkoušet si různý typy písma a různý propisky. To je prostě takový moje, to je ta kreativní zase věc, takže si čmáram do diáře a píšu si tam. A na začátku toho diáře mám právě svoji nástěnku vizí. Tam mám svoje sny, svoje cíle. Mám tam třeba, že chci letos vyjet se svojí 120, která škodovkou starou, která mi teď dlouho stála v garáži, protože nebylo jak jí řídit, když byl Josífek malej a nebylo na to jako čas. Mám tam třeba, že chci dobře zvládat práci a mateřství, že chci jet letos do Řecka, tam mám, což taky nevypadalo úplně, jako že by letos dopadlo, ale včera při sázení kytiček do záhonku manžel říkal, že asi šáhne do spořícího účtu a že pojedeme do Řecka, že na Šumavu kašleme. Takže říkám, aha, aniž by jsem o tom mluvila, protože já to tam mám zapsaný, on to nevidí, nikomu to neukazuju. A pak tam mám třeba, že by jsem chtěla být při otevírání Václavského náměstí jako tramvajový tratě a takovýhle jakoby i velký, i malý cíle.
1: Říká Karolína Hubková. Moc krát vám za to děkuju, že jste přišla. Mějte se krásně, ať se vám ty cíle hezky plní a můžete si odškrtat.
2: Já vám moc krát děkuju za pozvání.
1: Mějte se hezky, nashledanou.
2: Krásný den.
3: A já už jen dodám, že si nás jako vždycky můžete poslechnout v podcastových aplikacích, v archivu Českého rozhlasu a podívat se můžete na videozáznam z natáčení. Kateřina Kubalová se těší na slyšenou zase za týden. Mějte se krásně.

0: Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Ve městě.
1: Give me a beat.
0: Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. I nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin. Jedině na Rádiu Praha.

0: Je 6 hodin, s vámi Rádio Praha, přinášíme zprávy. Ve studiu už je Anička Hašková, ahoj, hezké ráno.
1: Pěkné ráno. Dnes se v Česku slaví Den matek. Základní škola pod Bělohorská na pražském Smíchově dostane nová okna a fasádu za téměř 10,5 milionu korun. Podle Putina se válka na Ukrajině chýlí ke konci, se Zelenským se ale chce sejít až po uzavření trvalého míru. Dnes čekejte jasno nebo skoro jasno s teplotami do 23 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Dnes je den matek. Lidé dávají květiny nebo poděkování svým matkám. V Česku se slaví vždy druhou květnovou neděli. Moderní tradice vychází z počátku 20. století ve Spojených státech, kde ji prosadila Anna Jarvisová. Odtud se postupně rozšířila do Evropy. V českých zemích se začala slavit už za první republiky. Po druhé světové válce ale její význam ustoupil a zastínil ho oficiální svátek Mezinárodní den žen. Svátek matek se tak do kalendáře znovu vrátil až po roce 1989. Základní školu pod Bělohorská v Praze 5 čeká rekonstrukce za 10,5 milionu korun. Letos v létě dělníci vymění všechna okna ve třídách a kabinetech učitelů. O rok později opraví fasádu školy a vymění zbývající okna. Obnovy se dočká také oplocení v jižní a západní části areálu školy, říká radní Prahy 5 Jan Klusoň z hnutí ANO.
3: Okna jsou na hranici své životnosti. Většina oken je netěsná, dochází k únikům tepla a u části oken již jejich poškození výrazně omezuje funkčnost.
1: Na pražském ostrově Štvanice se dnes otevírá Imaginárium. Fantazijní výstavu loutek a divadelních rekvizit pořádá divadlo Bratří Formanů. Akce pro všechny generace potrvá až do konce června. Slovenský premiér Robert Fico předal ruskému prezidentovi Vladimiru Putinovi výzvu od ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského k setkání a mírovému jednání. Putin řekl, že je ochotný se Zelenským sejít v neutrální zemi, ale až po uzavření trvalého míru. Zároveň uvedl, že si myslí, že konflikt na Ukrajině se chýlí ke konci. Dodal ještě, že pokud by měl jednat s Evropskou unií o zlepšení vztahu po válce, přál by si, aby Evropu zastupoval bývalý německý kancléř Gerhard Schröder, se kterým má velmi blízké vztahy. Fotbalové derby mezi Slaví a Spartou se ve druhém kole nástavbové skupiny o titul v Šancelize nedohrálo. V nastaveném čase za stavu 3-2 vběhli domácí fanoušci na trávník, do sektoru hostujících příznivců házeli pyrotechniku a tři hráče Sparty napadli. Rozhodčí zápas přerušil, fotbalisté zamířili do kabin a Spartané krátce poté odjeli ze stadionu. Následně předseda představenstva Slavie Jaroslav Tvrdík do mikrofonu oznámil, že utkání se dohrávat nebude. K incidentu se vyjádřil i na tiskové konferenci.
4: Nemůžu k tomu hledat žádnou toleranci a žádné pochopení. Je to pro nás těžká situace, nebudeme hledat vinu nikde jinde než u sebe. Je to naše chyba. Respektuji rozhodnutí Sparty Praha nenastoupit k zápasu. Náš soupeř nahlásil, že má jednoho nebo dva hráče, kteří byli předmětem napadení fanoušků, kteří běhli na plochu. Omlouvám se soupeři, tohle se prostě nemělo stát.
1: Jaroslav Tvrdík zároveň připustil, že zápas může být kontumovaný ve prospěch Sparty. Rozhodne o tom disciplinární komise Ligové fotbalové asociace, která dnes bude mimořádně zasedat. Incidentem se zabývá také policie. Dnes bude jasno nebo skoro jasno, výjimečně se objeví mlhy. Odpoledne a večer čekejte přibývání oblačnosti. Nejvyšší teploty 21 až 23 stupňů. Foukat bude slabý vítr z východních směrů.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A máme pro vás aktuální dopravní informace. Na silnicích je v neděli ráno klid, přesto jsou místa, kde byste měli zpozornět. Je to třeba Úvalská ulice v Praze 10. Dejte pozor na neprůjezdný pravý jízdní pruh ve směru na Zahradní město. Probíhají tady práce na vozovce a potrvají ještě do 11. května. V Malešické ulici v Praze 3 probíhají práce na silnici a pravý jízdní pruh je uzavřený, a to ve směru k ulici k Červenému dvoru. Provoz je na místě řízen kyvadlově světelnou signalizací. S omezením v tomto místě počítejte do 18. května. A ještě připojím ulici Ostrovského v Praze 5. Mezi křižovatkami ulice Radlická a Stroupežnického probíhají práce na vodovodním potrubí. Neprojedete tady levým místním pruhem. S omezením tady počítejte do 19. května. Jeďte opatrně. a dobře dojeďte.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Dobré ráno, 2. květnová neděle začala před 6 hodinami a 5,5 minutami. A dnes k ní patří opět skvělý program a taky datum 10. Součástí nejbližších minut se v ranní Praze stanou Maroon 5. I Lady Gaga.

0: Tohle byly Maroon 5 na rádiu Praha, za chvíli Robert Miles. Je 6 hodin 16,5 minuty a mám pro vás jednu pozvánku, která už začíná být pomalu, ale jistě aktuální. Historická budova Českého rozhlasu v Karlíně, to znamená místo, odkud vysíláme pro vás my, rádio Praha, a také Český rozhlas Střední Čechy, se veřejnosti otevře hned dva víkendy za sebou. Jednak v sobotu 16. května, to znamená už za necelý týden, nás můžete navštívit v rámci dne otevřených dveří Českého rozhlasu, a o týden později, což je od teď zhruba za 14 dnů, v sobotu 23. a v neděli 24. května, se tradičně připojíme k festivalu Open House Praha. Tak se přijďte podívat, odkud pro vás vysíláme. Zpřístupněno bude také legendární hudební studio A i činoherní studio B. Moc se na vás těšíme.
1: Praha je nej. Sejdeme se pod ocasem, tak tuhle větu zná snad každý Pražák a v překladu znamená, že si s někým dáte sraz u sochy svatého Václava na Václavském náměstí. Přesně tohle místo je od jak živa spojené s historií naší země. Od vzniku republiky přes okupaci až po sametovou revoluci. V dolní části náměstí najdete poeziomat. Stačí jen otočit klikou a můžete si poslechnout proslov Václava Havla z roku 1989. Václavák se pyšní taky řadou historických a zajímavých budov. Tou nejzajímavější je Národní muzeum. Za zmínku ale rozhodně stojí taky Palác Koruna. Tahle pozdně secesní budova z 20. let minulého století je totiž zapsaná na seznamu světového dědictví UNESCO. Praha je nej.
0: Dnes bude jasno nebo skoro jasno, ráno s výjimečnou mlhou, odpoledne a večer očekáváme přibývání oblačnosti, nejvyšší teploty 21 až 23 stupňů Celsia a zafouká slabý vítr z východních směrů do 4 metrů za sekundu. A na silnicích je i dnes po ránu poměrně klid, pozor ale na omezení nebo uzavírky, třeba ve Vinohradské ulici v Praze 10, tady probíhají stavební práce, kvůli tomu je v místě omezení, provoz je obousměrně zachován bez možnosti odbočení do ulice Počernická, a to až do 8. července. V ulici Olgy Havlové v Praze 3 je neprůjezdný pravý jízdní pruh, provoz je vedený jedním směrem od ulice Malešická a obíčka vede ulicemi Olgy Havlové a na Vackově. Omezení tady potrvá do konce července. A ještě připojím ulici Vrchlického a následně Duškovu v Praze 5. Tady je provoz převedený do protisměru. Obousměrný provoz potrvá po dobu uzavírky Plzeňské ulice do 30. srpna. Tak na silnicích opatrně a šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Každou neděli v 9 večer na rádiu Praha.

0: Se skupinou Depeche Mode jsme se na rádiu Praha dostali až k 6:30 a Anna Hašková už je ve studiu, aby nám nabídla další zprávy Rádia Praha.
1: Do úterý je možné podat elektronické daňové přiznání za loňský rok bez pokuty. Lhůta uplynula už 4. května, ale podle finanční správy začne až od středy nabíhat sankce. Ta je 0,05% stanovené daně za každý den prodlení. S pomocí daňového poradce nebo advokáta můžete daňového přiznání podat až do 1. července. Silničáři od zítra omezí provoz v Roztokách poblíž Prahy. Dopravu v zatáčkách nad vlakovým nádražím budou řídit semafory. Takzvaná serpentina bude

0: Ujezdná Kyvadlově vždy jen jedním směrem má sloužit jako objízdná trasa při opravách silnice mezi velkými přílepy a úholičkami. Omezení potrvá zhruba 6 měsíců. Praha 10 chce zhruba do 2 let postavit novou základní školu ve Vršovicích. Vzniknout by měla v Přípotoční ulici a má mít kapacitu pro zhruba 550 žáků. Budou v ní například počítačové učebny, ale i aula pro komunitní setkávání obyvatel. Britská židovská komunita dnes chystá demonstraci proti antisemitismu. Konat se bude v Londýně od 2 hodin odpoledne. Lidé chtějí protestem reagovat na sérii antisemitských úderů v uplynulých měsících, jako byly například žhářské útoky a dubnový teroristický útok v londýnském čtvrti Golders Green. Dnešního shromáždění se mají zúčastnit mimo jiné někteří britští politici a vrchní rabín Ephrem Mrvis. Dnes čekejte jasno nebo skoro jasno, výjimečně s mlhami. Odpoledne a večer bude přibývat oblačnosti. Teploty vystoupí nejvýše na 21 až 23 stupňů. Vítr bude foukat východní.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
2: A sledujeme aktuální dění na silnicích. Teď po ránu se zdá, že vlastně vymizelo, ale jsou místa, kde byste měli zpozornět. Je to třeba Plzeňská ulice v Praze 5. Probíhají tady stavební práce a ve směru z centra je kvůli tomu neprůjezdný pravý jízdní pruh před křižovatkou ulic Plzeňská, Podbělohorská, Prachnerova. Omezení v tomto místě potrvá do 17. května. V Malešické ulici v Praze 3 probíhají práce na silnicích. Pravý jízdní pruh je uzavřený ve směru k ulici k Červenému dvoru. Provoz je v místě řízen Kyvadlově světelnou signalizací. S omezením v tomto místě počítejte ještě do 18. května. A připojím taky Olšanskou ulici, ta je v Praze 3. Počítejte s omezením na úrovni čerpací stanice Orlen, a to ve směru do centra. A to až do 30. června. Jeďte opatrně a dobře dojeďte.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
1: Rádio Praha.
2: Pěkné nedělní jitro. Hudebníci v chodských nebo mítských krojích vystupují o tomto víkendu v Tuchlovicích u Kladna. Na tradiční folklorní festival vás v našem vysílání vezmeme už za chvíli. A na Rádio Praha už čeká Sia. Taky Holly Humberstone. Přeji vám ten nejlepší poslech.

0: 6 hodin na téměř 46 minut. Ranní Praha pokračuje, dnes k ní patří datum 10. května, tak ať je to pro vás šťastný den. V Tuchlovicích na Kladensku se koná tento víkend tradiční folklorní festival. Každoročně na něj přijdou zhruba 3000 návštěvníků. S lidovou hudbou a tanci se na něm představí celkem 16 uskupení z Česka.
1: I takovou hudbu mohli slyšet návštěvníci Tuchlovické pouti. Po několikáté si ji přišla poslechnout třeba Kristýna Kolářová.
2: I pro mě jako pro dítě to bylo skvělá pouť už, i když jsme tady vystupovali a pak jsme si mohli užít na pouti atrakce a hlavně to spřátelení těch souborů. Ten kolektiv, tak to mě na tom baví a láká mě zase sem zpátky.
1: Se souborem Gaudeamus z Vysoké školy ekonomické z Prahy sem přijel i Ondřej Lounek. Vy máte na sobě kroj, tak jaký kroj to je, odkud je?
3: Jedná se o chodský kroj, mám klasickou vestu, lehce vyšívanou, košily zdobenou s nabíranými rukávy, žluté kalhoty, bílé podkolenky a hlavně vysoké kožené boty.
1: A vy v ruce držíte dudy, tak myslíte, že mi můžete na ně něco zahrát?
3: Jistě. Dvě píšťaly, dva pitlíky, k tomu kozlík s rohama.
1: Eliška Dundová také přijela se souborem Gaudeamus a i ona má na sobě kroj.
4: Mám mýtský kroj, pruhovanou sukni, přesto vyšívanou zástěru, tmavě modrou, potom šněrovačku, která je také vyšívaná, a halena s velkými rukávy. Hlavu mám ozdobenou červenou kokardou.
1: Tuchlovickou pouť pořádá folklorní soubor Čtyřlístek od 90. let minulého století. Tradičně se část programu odehrává kromě Tuchlovic také v Novém Strašecí, říká ředitelka festivalu Tereza Mlynaříková.
5: Ta tradice je taková, že vlastně to byl sen mého strýčka, který už tady není mezi námi. Byl to Bohoušek Chochola, který byl, myslím si, že hodně důležitou osobností, myslím, v celorepublikovém pojmu folklor, takže ta spojitost tam byla a Bohoušek měl od malička nebo od mládí sen utvořit si ve vlastním domově, což jsou právě Tuchlovice, takovou malou strážnici, protože byl ohromným fandou toho všeho a jeho snem to bylo. A on si to nadělal ke svým 50. narozeninám a tehdy právě vzniknul první ročník, bylo to v roce 1994 a od té doby to prostě jede.
1: Když se řekne folklor, tak se asi spoustě lidem vybaví spíše Morava, tak v čem je ten středočeský folklor jedinečný?
5: Já si myslím, že on je jedinečný takovou tou fakt pohodou a radostí a bezstarostností, která z toho čiší a je to asi dáno tím, že prostě celé ty střední Čechy asi i tou svou polohou, co se týče historie, tady asi měli ty lidé vždycky jednodušší trošku život než ti lidé na Moravě a možná i proto se to odráží v těch lidových písničkách.
1: Soubor Čtyřlístek slaví letos 50 let od svého vzniku. Tuchlovickou pouť pořádá po 31. z Tuchlovic na Kladensku Richard Webs, Český rozhlas.
0: Dnes bude skoro jasno, nebo jasno, ráno s výjimečně zmlhou. Odpoledne a večer očekáváme přibývání oblačnosti. Nejvyšší teploty 21 až 23 stupňů Celsia. A zafouká slabý vítr z východních směrů o rychlosti do 4 metrů za sekundu. A ještě se podíváme na silnice v ulici Ostrovského v Praze 5 mezi křižovatkami ulice Radlická a Stroupežnického. Probíhají práce na vodovodním potrubí, neprojedete tady levým jízdním pruhem, s omezením počítejte do 19. května. V Plzeňské ulici v Praze 5 probíhají stavební práce a ve směru z centra je kvůli tomu neprůjezdný střední jízdní pruh v křižovatce s Jinonickou. S omezením tady počítejte do 31. května. Přidám také Vinohradskou ulici v Praze 10, tady probíhají stavební práce, kvůli tomu je v místě omezení, provoz je obousměrně zachován bez možnosti odbočení do ulice Počernická, a to až do 8. července. A v ulicích Vrchlického a následně Duškova v Praze 5 je provoz převedený do protisměru. Obousměrný provoz potrvá po dobu uzavírky Plzeňské ulice do 30. srpna. Jeďte opatrně a šťastnou cestu.
6: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Co jste ochotni udělat, aby se vám splnilo to, po čem nejvíce toužíte? Elizaveta Maximová exceluje v roli herečky toužící po roli v divadelní adaptaci Hitchcockova filmu Psycho. Tragikomický příběh o moci, touze a hranicích, které je člověk ochoten překročit. Nechte se vtáhnout do temného světa showbiznisu i křehké ženské duše. Psychodrama v divadle Viola. Více na www.divadloviola.cz. Mediálním partnerem je Rádio Praha.

0: Je 7 hodin, s vámi Rádio Praha, teď se zprávami a Anou Haškovou. Aničko, vítám tě ve studiu.
1: Hezké ráno. Vysokorychlostní tratě by se měly v Česku začít stavět zhruba za 3 roky, počítá s tím aktualizovaný harmonogram. Praha 10 nabídne dalších 9 bytů k pronájmu v elektronické aukci. Prezident Sýrie Šara jmenoval nové ministry a odvolal z funkce svého bratra. Dnes čekejte jasno nebo skoro jasno s teplotami do 23 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Vysokorychlostní tratě by se v Česku měly začít stavět v roce 2029, a to v úseku mezi Přerovem a Ostravou. Hned v následujících letech by se měla rozběhnout stavba dalších úseků od Německa přes Prahu do Brna a z Brna na jih k Rakousku. Počítá s tím aktualizovaný harmonogram ministerstva dopravy, který projednala vláda. První úseky by měly být hotové po roce 2035. Materiál také poprvé orientačně vypočítává možnou cenu jízdného, pokračuje ministr dopravy Ivan Bednárik za SPD.
3: Materiál říká, že pokud bychom nedotovali a neměli dopad do veřejných rozpočtů tou dotací, tak to od začátku jde na riziko dopravce a v takovém případě ta jízdenka je kolem 1000 korun na Brno Praha.
1: Podle Bednárika jde o odhad průměrné ceny v dnešní cenové hladině. Očekává také, že dopravci budou cenu určovat podobně jako třeba letecké společnosti, tedy například se slevami za dřívější nákup. Španělský snímek Olivie a neviditelné zemětřesení vyhrál v kategorii nejlepší celovečerní film pro děti a mládež na Mezinárodním festivalu animovaných filmů Anifilm. Ceny v jednotlivých kategoriích pořadatelé předali v kulturním centru Lidové sady v Liberci. Letošní 25. ročník na téma mýtů a legend nabídl přes 500 snímků. Program přehlídky končí v neděli projekcí vítězných filmů v Grand Hotelu Zlatý lev. Zájemci o bydlení v Praze 10 se můžou přihlásit do elektronické aukce na pronájem 9 obecních bytů. Jsou například v Malešicích, Záběhlicích a Strašnicích. Přihlášky můžou zájemci posílat do konce května, říká mluvčí městské části Jan Bruno Trop.
4: Do aukce je zařazeno 9 zrekonstruovaných bytových jednotek v dispozicích 2 plus 1 až 4 plus 1. Vyvolávací cena je 165 korun za metr čtvereční za měsíc.
1: Syrský prezident Ahmad Šara podle státních médií vyměnil některé vládní úředníky. Mezi nimi i svého bratra Mahira Šaru, kterého odvolal z funkce generálního tajemníka prezidentské kanceláře. Nahradí ho bývalý guvernér provincie Homs Abdul Rahman Badruddin Ama. Kromě toho jmenoval prezident také nové ministry zemědělství a financí a vyměnil i řadu guvernérů. Důvody změn nejsou známé. Přechodná vláda vytvořená loni v březnu v Sýrii vznikla po svržení dlouholetého vládce Bašára Asáda na konci roku 2024. Tvořili ji nejbližší spolupracovníci nového prezidenta Šary. Tenistka Linda Nosková postoupila na turnaji v Římě do 8. finále, vyřadila Ukrajinku Olii Nikovovou. Naopak Jakub Menčík vypadl ve 2. kole, kdy podlehl Australanu Popirinovi. Během dneška bude jasno nebo skoro jasno, odpoledne a večer může přibývat oblačnosti. Teplotní maxima 21 až 23 stupňů. Povane slabý východní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Doplníme aktuální dopravní informace. Pozor, v Praze 7 v Argentinské ulici je tady omezení kvůli práci na vozovce před křižovatkou s Plynární, a to ve směru z centra. Omezení v tomto místě potrvá do 11. května. V Úvalské ulici v Praze 10 dejte pozor na neprůjezdný pravý jízdní pruh ve směru na Zahradní město. Probíhají tady práce na vozovce a potrvají ještě do 11. května. V Plzeňské ulici v Praze 5 probíhají stavební práce, ve směru z centra je kvůli tomu neprůjezdný pravý jízdní pruh před křižovatkou ulic Plzeňská pod Bělohorská Prachnerova. Tady je omezení až do 17. května. A ještě připojím Malešickou ulici v Praze 3, kde probíhají práce na silnici a pravý jízdní pruh je uzavřený ve směru k ulici k Červenému dvoru. Provoz je v místě řízen k kyvadlově světelnou signalizací. S omezením v tomto místě počítejte do 18. května. Dobře, dojeďte.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio.
0: Krásné nedělní jitro, dnes je 10. května a do historie tohoto data se už v příštích minutách ohledneme s Petrem Jungmanem. A taky pro vás máme další hity. O ty se v ranní Praze postará třeba skupina Poetika. Už nehledám to místo, kde všechno mám, dokud tě cítím blízko, tak si zpívám. Nebo Miley Cyrus. Je 6 minut po 7. hodině ranní. Nerušený poslech vám přeje Vláďa Malošík.

0: Bernie Den, Rádia Praha.
1: Aby zvítězila pravda a láska.
2: Yes, we can.
3: Neděle 10. května, svátek mají Blaženy. A dnes je Den matek. Ten se poprvé slavil v roce 1914. Dneska nezapomeňte aspoň na kytičku. Tady je Petr Jungmann, hezký den. První osobní automobil značky Škoda sjel z výrobní linky v továrně v Plzni přesně před 100 lety. Byl to prototyp luxusní limuzíny Škoda Hispano Suiza a právě 10. května 1926 si ho převzal sám prezident Masaryk. Jednalo se o vrchol luxusu. Cenou tyto licenční vozy překonávaly i Rolls-Royce. V české verzi bylo dílenské zpracování ještě lepší než původní francouzské. Do dneška se zachovalo 5 těchto vozů, 4 jsou prý v Česku. Třetí muž nacistické říše, Rudolf Hess, před 85 lety v roce 1941 podnikl na vlastní pěst svou tajnou misi do Británie, kde chtěl ukončit válku s Německem a vyjednat mír.
4: And now Rudolf Hess is in Britain. In a Messerschmitt he flew from Bavaria straight to Scotland, landing by parachute near Glasgow.
3: Winston Churchill ale pro jeho čin moc pochopení neměl.
5: On which you have been convicted, the tribunal sentences you to imprisonment for life.
3: Hess skončil jako válečný zločinec a v Norimberku byl odsouzen na doživotí. Valné shromáždění OSN zvolilo před 4 lety Českou republiku do Rady OSN pro lidská práva. Nahradila tak v ní Rusko, jemuž bylo členství pozastaveno po invazi na Ukrajinu. Kulatou 80 má dneska skotský písničkář Donovan. 70 má rodačka z Havlíčkova Brodu, herečka a dabérka Vlasta Žehrová. A kulatých 30 má tenistka Kateřina Siňaková, 11-násobná vítězka grandslamových turnajů a 2-násobná olympijská šampionka. Přejeme všechno nejlepší a vám všem hezkou neděli.
6: A dnes bude jasno nebo skoro jasno, ráno s výjimečně s mlhou, odpoledne a večer očekáváme přibývání oblačnosti, nejvyšší teploty 21 až 23 stupňů Celsia a zafouká slabý vítr z východních směrů o rychlosti do 4 metrů za sekundu. Nevynecháme ani aktuální dopravní informace. V ulici Ostrovského v Praze 5 mezi křižovatkami ulice Radlická a Stroupežnického probíhají práce na vodovodním potrubí. Neprojedete tady levým jízdním pruhem. S omezením počítejte v tomto místě do 19. května. V Plzeňské ulici v Praze 5 probíhají stavební práce a ve směru z centra je kvůli tomu neprůjezdný střední jízdní pruh křižovatce s Jinonickou. S omezením tady počítejte do 31. května. A ještě připojím Vinohradskou ulici v Praze 10, kde probíhají stavební práce. Kvůli tomu je v místě omezení, provoz je obousměrně zachován bez možnosti odbočení do ulice Počernická, a to až do 8. července. V Olšanské ulici v Praze 3 tady počítejte s omezením na úrovni čerpací stanice Orlen ve směru do centra, a to až do 30. června. Přejeme vám šťastnou cestu.
7: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
0: Dejte si viny.

0: Erika nebo The Killers. Vybírejte do pondělního poledne u nás na Facebooku.
1: Jako doma na Rádiu Praha.
2: Jako doma na Rádiu Praha.
1: Bon Jovi.
2: Bon Jovi.
0: Na Praze doma.

0: Beyoncé na Rádiu Praha, teď je 7:30, přejeme krásný den a nabízíme další zprávy s Anou Haškovou.
1: Dopravní nehoda dětem hrozí hlavně na parkovištích, v obytných zónách a při jízdě v autě. Data týmu silniční bezpečnosti zároveň ukazují, že v Česku se každoročně stane asi 5000 dopravních nehod s účastí dětí. Z policejních statistik zároveň vyplývá, že minulý rok na silnicích zemřelo 8 lidí do 15 let. V pražských ulicích má dnes premiéru audiovolk Voláme všichni.

0: všechny Čechy. Na procházce s nasazenými sluchátky si lidé seznámí s osudem prvorepublikového režiséra Jana Svitáka. Ten byl na konci druhé světové války obviněn z kolaborace s nacisty. Autentickými místy z jeho života provede diváky herečka Nataša Bednářová. Akci v režii Daniely Samsonové pořádá pražské divadlo X10. Rozšíření gymnázia Opatov, včetně základní a střední waldorfské školy, připravuje vedení Prahy. Chce vybudovat dvoupodlažní nástavbu nad všemi pavilony. Vypsání zakázky na projektovou dokumentaci už schválili radní hlavního města. Práce by měly stát zhruba 650 milionů korun. Při dalším útoku islamistických povstalců v Mali zemřely desítky lidí. Podle agentury AFP to uvedl představitel zprávy západoafrické země. Povstalci s vazbami na teroristické hnutí Al-Káida napadli vesnice v centrálním Mali v pátek. Radikální islamisté spolu s Tuarégy zahájili vlnu útoků v dubnu. Při jednom z nich zemřel i malijský ministr obrany Sadio Kamara. Dnes bude jasno nebo skoro jasno, výjimečně se objeví mlhy. Odpoledne a večer čekejte přibývání oblačnosti. Nejvyšší teploty 21 až 23 stupňů. Foukat bude slabý východní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
2: A stále pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Pozor na nehodu, a to v ulici k Barrandovu ve směru do centra. Před nájezdem z Geologické ulice tady havarovala 3 osobní auta. Projíždějte proto velice opatrně. Neprůjezdný je v tomto místě levý jízdní pruh. Komplikace ty máme stále také v Plzeňské ulici v Praze 5. Probíhají tam stavební práce, a to ve směru z centra. Kvůli tomu je neprůjezdný střední jízdní pruh v křižovatce s Jinonickou. S omezením tady počítejte do 31. května. A ještě připojíme ulici Olgy Havlové v Praze 3, kde neprojedete pravým jízdním pruhem. Provoz je vedený jedním směrem od ulice Malešická a objížďka vede ulicemi Olgy Havlové a Navackově. Omezení tady potrvá do konce července. Jeďte opatrně a šťastnou cestu.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
1: Rádio Praha. Hity, doprava, informace.
2: Dobré poslední ráno tohoto týdne. Na chybějící semafory na Štrosmajerově náměstí se stěžují nevědomí lidé z Prahy 7. Pro jejich navrácení se psali petici. Jak se k tomu staví vedení městské části a hlavního města, tak to uslyšíte už za okamžik. A se svým hitem na rádiu Praha nechybí ani Switch Disco a Ella Henderson. Taky David Guetta, Terry Swims a Tones and I. Přeji vám příjemný poslech.

0: Je 7:45, vaším nedělním společníkem je Rádio Praha, přejeme nádherný den, mimochodem taky den matek, takže všem maminkám krásný den. Nevědomí lidé z Prahy 7 se stěžují na chybějící semafory ze Štrosmajerova náměstí. Technici je odstranili po zavedení zákazu vjezdu pro auta. Vedení městské části v místě plánuje zřídit pěší zónu. To by podle něj mělo situaci pro handicapované zlepšit.
1: Na Štrosmajerově náměstí v Praze 7 stojí petiční stánek, jsou tady taky dobrovolníci ve svítivě žlutých vestách. Na zádech mají nápis petice za bezpečný prostor bez bariér pro všechny. Se mnou je tu signatář této petice František Šuranský, který je nevidomý. Co je cílem vaší petice?
2: To, co nám tady vadí, tak to bylo odstranění semaforu ze všech ramen křižovatky. Největší problém byl ten, že od začátku, kdy se před loňským letem na to poprvé veřejně upozornilo, tak se vlastně nic nestalo a neřešilo.
3: S těma semaforama samozřejmě zmizela zvuková signalizace, což je hodně děsivý, když si to tady, tu rušnou křižovatku chcete přecházet poslepu, tak jste skoro bez šance.
1: Popisuje jedna z nevidomých, Lenka Blažíková. Vy jste místní, přecházíte tady často?
3: Ano, ale hodně často pendluju mezi Letnou a tady tím Dolejištěm. A prostě nedá se to tady pořádně najít, ten přechod, díky tomu, že vám to tady prostě nezačne cvakat.
1: Petenti požadují, aby se na Štrosmajerovo náměstí vrátily semafory. Ty by tam podle náměstka primátora pro dopravu Jaromíra Beránka z Pirátů byly nadbytečné, protože místem už neprojíždí auta a na semaforech by tak čekaly jen tramvaje.
4: V místě by měla být zřízena pěší zóna a v souvislosti s tím dává odstranění světelně signalizačních zařízení perfektní smysl. Společně s kolegy z dopravního podniku také řeším možnost instalace akustických prvků pro snazší orientaci nevidomých a slabozrakých.
1: Pěší zónu chce Praha 7 v místě zřídit v létě. Do té doby můžou nevidomí využívat podle mluvčího radnice Martina Vokuše speciální signalizační zařízení.
5: S dopravním podnikem je domluveno, že řidiči tramvají budou v podobných nesignalizovaných křižovatkách, tedy nejen na Štrosmajerově náměstí, reagovat na stisknutí tlačítka vysílače pro nevidomé, které řidiče upozorní, že se v prostoru křižovatky nachází osoba se zrakovým omezením.
1: Ani radnice Prahy 7 nepočítá s návratem semaforů.
5: Se často stávalo, že v té křižovatce se na ten úsek signalizace zelená nepodařilo prostě těm osobám, třeba s omezením pohybu nebo starším osobám, přejít do stávali se mezi auta a tramvaje, vznikaly tam nepřehledné, složité a nebezpečné situace.
1: Doplnil mluvčí Prahy 7 Vokuš. Při letní přestavbě Štrosmajerova náměstí dělníci vymění dlažbu, do které by měli umístit i vodící prvky pro nevidomé. Z Prahy Petr Kastner, Český rozhlas.
0: Dnes bude jasno nebo skoro jasno, ráno s výjimečně s mlhou. Odpoledne a večer očekáváme přibývání oblačnosti, nejvyšší teploty 21 až 23 stupňů Celsia. A zafouká slabý vítr z východních směrů do 4 metrů za sekundu. A taky pro vás máme aktuální dopravní informace. Začneme nehodou v Praze v ulici k Barandovu ve směru do centra. Před nájezdem z Geologické dejte pozor, havarovala tady 3 osobní auta. Neprůjezdný je levý jízdní pruh. Komplikace máme také například v Praze 7 v Argentinské ulici. Je tady omezení kvůli práci na vozovce před křižovatkou s plynární, a to ve směru z centra. Omezení v tomto místě potrvá do 11. května. Pozor také v ulici Ostrovského v Praze 5. Mezi křižovatkami ulice Radlická a Stroupežnického probíhají práce na vodovodním potrubí a neprojedete tady levým jízdním pruhem. S omezením počítejte do 19. května. A dobře dojeďte.
6: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
7: Spolek Archetyp vás zve na 15. ročník degustačního festivalu růžových vín a klaretů Růžový máj 2026. 16. května na náplavce Rašínova nábřeží. Představí se vám více než 20 moravských vinařů, skvělá gastronomie a živá hudba. Přijďte si užít romantický den v sobotu 16. května na náplavku Rašínova nábřeží. Těšíme se na vás. www.ruzovimaj.cz. Mediálním partnerem je Rádio Praha. Pražákům je hej na Rádio Praha.

0: Všude je fajn, i na Rádiu Praha, protože pro vás máme další zprávy. Tentokrát v 8 hodin je tady Anna Hašková.
1: Hezké ráno. Na podání elektronického daňového přiznání bez sankce zbývá posledních pár dní, od středy začne nabíhat pokuta. Praha 9 chce vybudovat stezku pro pěší a cyklisty v nové čtvrti Kolben Park, jedná aktuálně s developerem. Loď, na které se rozšířil hantavirus, zakotvila v přístavu na ostrově Tenerife. Dnes bude jasno nebo skoro jasno, nejvyšší teploty 21 až 23 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Ještě do úterý je možné bez pokuty podat elektronické daňové přiznání k dani z příjmů za loňský rok. Od středy totiž začnou podle finanční správy nabíhat sankce. A to u elektronicky podaných daňových přiznání, kdy lhůta po propodání uplynula 4. května. Jak vysoké pokuty hrozí, popisuje mluvčí generálního finančního ředitelství Patrik Mádle.
3: Vzniká poplatníkovi povinnost uhradit pokutu za pozdní podání ve výši 0,05% stanovené daně za každý den prodlení. Nejvýše však 5% stanovené daně, respektive 300 000 korun. Pokuta se neplatí, pokud nedosáhne 1000 koruny.
1: S pomocí daňového poradce nebo advokáta se lhůta na podání daňového přiznání prodlužuje až do letošního 1. července. V nové čtvrti Kolben Park v Pražských Vysočanech by mohla vzniknout stezka pro pěší a cyklisty. Městská část o tom jedná s developerem v akci jeho příspěvku na rozvoj občanské vybavenosti. Radnice by chtěla s investorem podepsat smlouvu o dalším využití území, popisuje starosta Prahy 9 Tomáš Portlík z ODS.
4: Součástí toho bude debata o rozvoji a zachování Rugby Praha a součástí této debaty bude i rezerva a pozemek pro vznik nové základní školy, kdybychom ji v budoucnu potřebovali.
1: V pražském divadle Hibernia dnes zahraje Police Symphony Orchestra. V podání hudebního tělesa z Police nad Metují zazní kromě skladeb z filmů Gladiátor, Avatar i současná populární hudba. Zpívat budou Andrea Holá, Josef Fečo a Karolína Soukupová. Výletní loď MV Hondius, na které propukla nákaza hantavirem, zakotvila v přístavu Granadia na Kanárských ostrovech. Není přímo u břehu, cestující budou na pevninu postupně převážet malé čluny. Podle plánu by evakuace měla začínat kolem 9. hodiny. Cestující budou moci loď opustit, ale až po přistavení evakuačních letadel. Hantavirus šíří hlavně hlodavci. Na následky onemocnění virem zemřeli 3 cestující. U dalších 6 lidí se potvrdila nákaza. Fotbalisté pražské Dukly definitivně ztratili možnost zachránit se přímo v šancelize. Už to jde pouze přes baráž. Ve druhém kole skupiny o záchranu totiž prohráli se Slováckem 0-1, když jim gól dal v 55. minutě Juroška. Frustrovaný byl z výsledku a špatného výkonu trenér Dukly Pavel Šuster.
5: Kdyby se mohl mluvit prostě a křičet se, tak já teďka křičím a hážu nábytkem a jsou strašně zlej, ale to samozřejmě jako trenér v první lize dělat nebudu, takže tak moc to mrzí. Aby jsme vůbec mohli přemýšlet nad tím, že se v té lize zachráníme, tak musíme předvádět úplně jiný výkon.
1: Dnes čekejte jasno nebo skoro jasno, výjimečně s mlhami. Odpoledne a večer pak bude přibývat oblačnosti. Teploty vystoupí nejvýše na 21 až 23 stupňů. Vítr bude foukat východní.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A na Rádiu Praha pro vás stále sledujeme aktuální dění na silnicích v Praze a okolí. Začneme nehodou v ulici k Barandovu, a to ve směru do centra. Před nájezdem z Geologické dejte pozor na nehodu, a to konkrétně 3 osobních aut. V místě kvůli této nehodě neprojedete levým jízdním pruhem. Opatrně také v ulici Olšanské v Praze 3, tady počítejte s omezením na úrovni čerpací stanice Orlen ve směru do centra, a to až do 30. června. A ještě připojíme Vinohradskou ulici v Praze 10. Tady probíhají stavební práce, kvůli tomu je v místě omezení. Provoz je obousměrně zachován bez možnosti odbočení do ulice Počernická. A to až do 8. července. Přejeme vám šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Hezkou neděli vám všem, máme 4,5 minuty po 8 hodině. A v poslední ranní Praze tohoto týdne nás čekají další vybrané songy, s nimi například kapela Coldplay.

je Leone a Callum Scott. Baby, won't you stay for me? Já jsem Láďa Malušík a přeji vám dobrý poslech.

0: byli Kaiser Chiefs na Rádiu Praha. Je tady neděle, poslední den týdne a pokud dnes vyrazíte do pražské zoologické zahrady, chybu rozhodně neuděláte. Čekají vás tam opět komentovaná krmení a setkání u zvířat. Připomínám, že vždy v 11 hodin probíhá setkání u žiraf, ve 13.30 je zase na programu ukázka tréninku lachtanů a v 15 hodin se můžete přesunout třeba na krmení goril. A pozor, dnes budou zmíněná krmení a setkání dokonce tematicky zaměřená v rámci oslav Dne matek. Celý rozpis najdete v odkazu v tipech na prodloužený víkend na našem webu praha.rozhlas.cz.
1: Praha žije. Rádio Praha.
0: A dnes bude jasno nebo skoro jasno ráno, výjimečně s mlhou, odpoledne a večer očekáváme přibývání oblačnosti, nejvyšší teploty 21 až 23 stupně Celsia. A zafouká slabý vítr z východních směrů do 4 metrů za sekundu. Stále pro vás sledujeme na silnicích aktuální situaci. Začneme nehodou v Praze v ulici k Barandovu ve směru do centra. Tady před nájezdem z geologické havarovala tři osobní auta. Neprojedete kvůli tomu levým jízdním pruhem. Mám tady jedno varování trošku dál od Prahy. Pokud jedete po D7 směrem z Prahy na Chomutov, tak opatrně mezi 76. a 78. kilometrem. Je tady neprůjezdný jeden jízdní pruh kvůli střetu osobního auta se zvěří. A ještě se podíváme zpátky do Prahy na omezení nebo uzavírky, tak například v Malešické ulici v Praze 3 probíhají práce na silnici. Pravý jízdní pruh je uzavřený ve směru k ulici k Červenému dvoru. Provoz je na místě řízený kyvadlově světelnou signalizací. S omezením v tomto místě počítejte do 18. května. A dobře dojeďte.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Jedna létající redaktorka nestačí. A proto máme dvě. Sabinu a Moniku. Každý den monitorují cvrkot v hlavním městě. Nalaďte se na Prahu a buďte u toho. Létající redaktorky. Každý den na Rádiu Praha.
3: Jako doma na Rádiu Praha.
4: Jako doma na Rádiu Praha.
3: Coldplay.

0: Je 8:30, na rádiu Praha vám přinášíme další zprávy. Ve studiu už je připravená Anna Hašková.
1: Sportovci po celém světě se dnes zapojí do charitativního závodu Wings for Life World Run. Výtěžek z něj půjde na výzkum léčby poranění míchy. V Česku závod začne ve 13 hodin v několika krajských městech. Běžet ale můžete kdekoliv, stačí si do telefonu stáhnout aplikaci. Závodníky v ní dohání virtuální auto, které postupně zrychluje a nastavuje tempo. Kdo mu nestačí, pro toho závod končí. Provoz nového hřiště u základní školy Písnická zahájila Praha 12. Sportoviště tvoří kurty pro tenis a volejbal, atletickou dráhu s doskočištěm a fotbalové hřiště. Veřejnost ho bude moci využívat zdarma. Dělníci opravili také sousední dětské hřiště s pískovištěm a lezeckou stěnou, které má sloužit žákům přilehlé školy. Na pražském ostrově Štvanice se dnes otevírá Imaginárium. Fantazijní výstavu loutek a divadelních rekvizit pořádá divadlo Bratří Formanů. Akce pro všechny generace potrvá do konce června. Ve slovenském Liptovském Mikuláši dnes oslaví páteční 81. výročí konce druhé světové války. Akci připravuje slovenské ministerstvo obrany ve spolupráci s úřadem vlády. Oslavy má doprovodit například tradiční kladení věnců, ukázky vojenské techniky

0: a slavnostní vojenská přísaha téměř 270 absolventů základního vojenského výcviku. Během dneška bude jasno nebo skoro jasno, odpoledne a večer může přibývat oblačnosti. Teplotní maxima 21 až 23 stupňů. Povane slabý východní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
2: A přinášíme aktuální dopravní informace. Stále si dávejte pozor na D7, je to dál od Prahy. Ten problém, o kterém teď budu hovořit, a to mezi 76. až 78. kilometrem ve směru z Prahy na Chomutov. Tam osobní auto srazilo zvěř. Ta zvěř je teď na vozovce, neprojedete jedním místním pruhem, tak opatrně. V Praze máme problém stále v ulici k Barandovu ve směru do centra před nájezdem z geologické, tam havarovala 3 osobní auta, no a neprojedete levým jízdním pruhem. Pozor si dávejte taky v Praze 7 v Argentinské ulici. Je tady omezení kvůli práci na vozovce před křižovatkou s Plynární, a to ve směru z centra. Omezení v tomto místě potrvá do 11. května. Projíždějte opatrně a dobře dojeďte.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
1: Rádio Praha. Hity. Doprava. Informace.
2: Pěkné nedělní jitro. V příštích minutách pro vás máme několik aktuálních tipů pro volný čas a o muziku se na Rádio Praha postará Sombr. Nebo Olivia Rodrigo. Ať je vám s námi nejlépe.

0: Dospívalá Olivia Rodrigo je 8 hodin 44,5 minuty. Ani v nedělní ranní Praze nechybí pražské typy a je to zásluha Jirky Štefla.
1: Z Rádia Praha vám přeju hezký den. Na Štvanici se otevírá imaginárium bratří Formanů. Pod lávkou holka ožije svět divadelních rekvizit, loutek, hybohledů a her pro malé i velké. Těšit se tak můžete na úplně novou interaktivní výstavu, na kterou pak začátkem června naváže tradiční festival Arena. Ten je plný nového cirkusu a divadelních představení. Ve Stromovce se zase poběží celosvětový charitativní závod Wings for Life. Ten podpoří lidi, kteří mají vážná poranění páteře. Každý účastník doslova běží pro někoho, komu byla tahle možnost odepřena. A máte poslední možnost navštívit výstavu o historii kryptologie, a tedy především hlavně o legendárním šifrovacím stroji Enigma. Ten byl používán především během druhé světové války. Výstava je otevřena do neděle, a to v Národním technickém muzeu. A víkendových tipů z Prahy pro vás máme mnohem víc. Najdete je na našem webu praha.rozhlas.cz. Jirka Štefl, Rádio Praha.
0: Dnes bude jasno nebo skoro jasno, ráno výjimečně s mlhou. Odpoledne a večer očekáváme přibývání oblačnosti, nejvyšší teploty 21 až 23 stupně Celsia. A zafouká slabý vítr z východních směrů o rychlosti do 4 metrů za sekundu. A stále pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Začneme problémy na D7 dál od Prahy, to znamená ve směru z Prahy na Chomutov mezi 76. a 78. kilometrem. Dejte pozor, osobní auto tam srazilo zvěř. Zvěř teď je na vozovce a neprojedete kvůli tomu levým jedním jízdním pruhem. Komplikace máme také v Praze v ulici k Barandovu ve směru do centra. Před nájezdem z geologické opatrně je tady nehoda 3 osobních aut a neprojedete levým jízdním pruhem. A problémy zůstávají i v Praze 7, v Argentinské ulici, tady je omezení kvůli práci na vozovce před křižovatkou s Plynární a ve směru z centra. Omezení v tomto místě potrvá do 11. května. Ať už míříte kamkoliv, dobře dojeďte.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: V květnu na vás v galerii Vinohradská 12 čeká výstava prací známé herečky Ivy Hitnerové. Přijďte se podívat a potěšit poetickými obrázky každou středu.

středu a čtvrtek od 12 do 18 hodin do budovy Českého rozhlasu v Praze. Výstavu bude možné navštívit i v sobotu 16. května v rámci Dne otevřených dveří Českého rozhlasu. Vstup je zdarma. Více na www.rozhlas.cz/galerie. Rádio Praha. Retro. Každé úterý vyrazíme zpátky v čase do 80. Retro. Protože osmdesátkový pecky nejsou pro starý. Nalaďte se každé úterý na to nejlepší z 80. let. Retro. Retro na Rádiu Praha.

0: Blíží se 9:00, před námi na Rádiu Praha taky zprávy s Anou Haškovou. Aničko, vítám tě.
1: Pěkné dopoledne. Dnes se v Česku slaví Den matek. Základní škola pod Bělohorská na pražském Smíchově dostane nová okna a fasádu za téměř 10,5 milionu korun. Po útoku ozbrojenců v Kongu se našly desítky mrtvých těl. Dnes čekejte jasno nebo skoro jasno s teplotami do 23 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Jeden matek. Lidé dnes dávají květiny nebo poděkování matkám. V Česku se slaví vždy druhou květnovou neděli. Moderní tradice vychází z počátku 20. století ze Spojených států, kde ji prosadila Anna Jarvisová. Odtud se postupně rozšířila do Evropy. V českých zemích se začala slavit už za první republiky, po druhé světové válce, ale její význam ustoupil a zastínil ho oficiální svátek Mezinárodní den žen. Svátek matek se tak do kalendáře znovu vrátil až po roce 1989. Základní školu pod Bělohorská v Praze 5 čeká rekonstrukce za 10,5 milionu korun. Letos v létě dělníci vymění všechna okna ve třídách a kabinetech učitelů. O rok později opraví fasádu školy a vymění zbývající okna. Obnovy se dočká také oplocení v jižní a západní části areálu školy, říká radní Prahy 5 Jan Klusoň z Hnutí ANO.
3: Okna jsou na hranici své životnosti. Většina oken je netěsná, dochází k únikům tepla a u části oken již jejich poškození výrazně omezuje funkčnost.
1: Zítra začne oprava silnice 603 mezi Kamenicí u Prahy a Hlubočinkou. Takzvaná stará Benešovská je ve špatném stavu. Práce potrvají se zimní přestávkou zhruba jeden rok. Ve směru do hlavního města povede objízdná trasa pro auta i autobusy přes Křížkový újezdec. Opačně bude silnice zatím průjezdná, říká Petr Čuřík, nezávislý starosta Stulic, pod které spadá Hlubočinka.
4: Samozřejmě v rámci obce si zase zajistíme i nějakou kyvadlovou dopravu v místě, kde nám prostě nepojedou linky pražské integrované dopravy.
1: Oprava zhruba 4,5 kilometrového úseku, včetně stavby kruhového objezdu, bude stát 140 milionů korun. Při nedávném útoku povstalců skupiny Kodeko v Demokratické republice Kongo zemřelo nejméně 69 lidí. S odvoláním na bezpečnostní zdroje v zasažené provincii Ituri o tom informovala agentura AFP. Útok se stal už na konci dubna. Kvůli přítomnosti povstalců v oblasti se ale těla podařilo nalézt s mnohadenním zpožděním. Ozbrojenci tvrdí, že hájí práva tamní etnické skupiny. Útok prý byl odvetou za úder jiných povstalců. V Ituri, které leží u hranic s Ugandou, se nachází velká ložiska zlata a několik let tam působí řada povstaleckých uskupení. Fotbalové derby Slavie a Sparty se nedohrálo. Za stavu 3-2 pro domácí v nastaveném čase vtrhli na trávník stadionu v Edenu fanoušci Slavie, kteří předčasně zahájili mistrovské oslavy. Při invazi napadli tři hráče týmu z Letné. Sparta tak z obav o bezpečnost opustila stadion. Předseda představenstva Slavie Jaroslav Tvrdík se soupeři omluvil.
5: Za mě ta situace je prostě bezprecedentní. Předpokládám, že budeme předmětem přísného trestu a práce s tím davem ze strany naší bezpečnostní služby a našich bezpečnostních orgánů, tak prostě nebyla zvládnutá. Nevím objektivně, jestli zvládnou čela, to budeme teprve vyhodnocovat, jestli takovéhle situace pořadatelská služba klubu mohla objektivně jako zabránit, ale cítím jenom hluboký smutek a lítost a stud před fotbalovou a slavistickou komunitou.
1: Incidentem se zabývá i policie. Dnes dopoledne také mimořádně zasáhne disciplinární komise Ligové fotbalové asociace. Během dneška bude jasno nebo skoro jasno. Odpoledne a večer čekejte přibývání oblačnosti. Nejvyšší teploty 21 až 23 stupňů. Foukat bude slabý východní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A na silnicích stále opatrně, komplikace zůstávají na D7 dál od Prahy, konkrétně ve směru z Prahy na Chomutov mezi 76. a 78. kilometrem. Tam byla nehoda, osobní auto srazilo zvěř, ta zvěř zůstává ležet na vozovce. Neprojedete kvůli tomu levým jízdním pruhem, tak opatrně v tomto místě. Komplikace máme také stále v ulici k Barandovu v Praze, a to ve směru do centra. Před nájezdem z Geologické tam havaroval 3 osobní auta a neprojedete levým jízdním pruhem. Připomínám také problémy v Olšanské ulici v Praze 3. Tady počítejte s omezením na úrovni čerpací stanice Orlen ve směru do centra, a to až do 30. června. Ve Vinohradské ulici v Praze 10 probíhají stavební práce, kvůli tomu je na místě omezení, provoz je obousměrně zachován bez možnosti odbočení do ulice Počernická, a to až do 8. července. Přejeme vám šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Hezké nedělní ráno, dnes je 10. května, a to nejzajímavější z historie tohoto data nám už za pár minut připomene Petr Jungmann. A nevynecháme ani další hudební pecky, v ranní Praze se o ně postará Ray Dalton. A taky Eva Farna s kapelou Mirai. Je 9 hodin 5 minut, pohodový poslech vám přeje Vláďa Malošík.

0: Herní den Rádia Praha.
1: Aby zvítězila pravda a láska. Yes, we
2: can. Neděle 10. května, svátek mají Blaženy. A dnes je Den matek. Ten se poprvé slavil v roce 1914. Dneska nezapomeňte aspoň na kytičku. Tady je Petr Jungmann, hezký den. První osobní automobil značky Škoda sjel z výrobní linky v továrně v Plzni přesně před 100 lety. Byl to prototyp luxusní limuzíny Škoda Hispano Suiza a právě 10. května 1926 si ho převzal sám prezident Masaryk. Jednalo se o vrchol luxusu. Cenou tyto licenční vozy překonávaly i Rolls-Royce. V české verzi bylo dílenské zpracování ještě lepší než původní francouzské. Do dneška se zachovalo 5 těchto vozů, 4 jsou prý v Česku. Třetí muž nacistické říše, Rudolf Hess, před 85 lety v roce 1941 podnikl na vlastní pěst svou tajnou misi do Británie, kde chtěl ukončit válku s Německem a vyjednat mír.
3: And now Rudolf Hess is in Britain. In a Messerschmitt he flew from Bavaria straight to Scotland, landing by parachute near Glasgow.
2: Winston Churchill ale pro jeho čin moc pochopení neměl.
4: On which you have been convicted, the tribunal sentences you to imprisonment for life.
2: Hess skončil jako válečný zločinec a v Norimberku byl odsouzen na doživotí. Valné shromáždění OSN zvolilo před 4 lety Českou republiku do Rady OSN pro lidská práva. Nahradila tak v ní Rusko, jemuž bylo členství pozastaveno po invazi na Ukrajinu. Kulatou osmdesátku má dneska skotský písničkář Donovan. Sedmdesátku má rodačka z Havlíčkova Brodu, herečka a dabérka Vlasta Žehrová. A kulatých 30 má tenistka Kateřina Siňaková, 11-násobná vítězka Grand Slamových turnajů a 2-násobná olympijská šampionka. Přejeme všechno nejlepší a vám všem hezkou neděli.
5: A dnes bude jasno nebo skoro jasno, ráno výjimečně s mlhou. Odpoledne a večer očekáváme přibývání oblačnosti, nejvyšší teploty 21 až 23 stupně Celsia. A zafouká slabý vítr z východních směrů do 4 metrů za sekundu. Přidáme také aktuální dopravní informace. Stále si dávejte pozor na D7 ve směru z Prahy na Chomutov mezi 76. a 78. kilometrem. Tam je po nehodě s osobním autem sražená zvěř na vozovce a neprůjezdný jeden jízdní pruh. Tak opatrně. Opatrně také v Praze v ulici k Barandovu ve směru do centra. Před nájezdem z Geologické máme hlášenou nehodu 3 osob aut, neprojedete v tomto místě levým jízdním pruhem. Připojím ještě Malešickou ulici v Praze 3, kde probíhají práce na silnici. Pravý jízdní pruh je uzavřený ve směru k ulici k Červenému dvoru. Provoz je v místě řízen kyvadlově světelnou signalizací. S omezením v tomto místě počítejte do 18. května. A v ulicích Vrchlického a následně Duškova v Praze 5 je provoz převedený do protisměru. Obousměrný provoz potrvá po dobu uzavírky Plzeňské ulice do 30. srpna. Šťastnou cestu.
6: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
0: Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze, vám řekneme po 18. na Rádiu Praha.

0: 9 hodin, téměř 30 minut, s vámi Radio Praha, máme pro vás další zprávy. Anna Hašková už je ve studiu.
1: Do úterý je možné podat elektronické daňové přiznání za loňský rok bez pokuty. Lhůta uplynula už 4. května, ale podle finanční správy začne až od středy nabíhat sankce. Ta je 0,05% stanovené daně za každý den prodlení. S pomocí daňového poradce nebo advokáta můžete daňové přiznání podat až do 1. července. Silničáři od zítra omezí provoz v Roztokách poblíž Prahy. Dopravu v zatáčkách nad vlakovým nádražím budou řídit semafory. Takzvaná serpentina bude průjezdná Kyvadlově vždy jen jedním směrem. Má sloužit jako objízdná trasa při opravách silnice mezi Velkými Přílepy a Úholičkami. Omezení potrvá zhruba 6 měsíců. Praha 10 chce zhruba do 2 let postavit novou základní školu ve Vršovicích. Vzniknout by měla v Přípotoční ulici a má mít kapacitu pro zhruba 550 žáků. Budou v ní například počítačové učebny, ale i aula pro komunitní setkávání obyvatel. Stovky hudebníků se dnes setkají na každoročním festivalu akordeonu ve městě Bled na severozápadě Slovinska. Pro návštěvníky budou hrát ve skupinách i samostatně, a to tradičně u Bledského jezera od 10 hodin dopoledne. Festival letos už po 13. oslavuje slovinskou lidovou hudbu a akordeon jako zásadní součást slovinské kultury. Dnes čekejte jasno nebo skoro jasno, odpoledne a večer bude přibývat oblačnosti. Teploty vystoupí nejvýše na 21 až 23 stupňů. Vítr bude foukat slabý východní.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A doplníme aktuální dopravní informace. Připomínám D7, 76. až 78. kilometr ve směru z Prahy na Chomutov. Osobní auto se tady střetlo se zvěří, ta zůstává na vozovce a neprojedete kvůli tomu levým jízdním pruhem, tak projíždějte velice opatrně. Komplikace zůstávají taky v Praze, protože tam máme další nehodu ve Svatovícké ulici v křižovatce s ulicí generála Píky. Osobní auto tam narazilo do lampy osvětlení a projíždějte proto se zvýšenou opatrností. Pozor také v Uvalské ulici v Praze 10, tady je neprůjezdný pravý jízdní pruh ve směru na Zahradní město. Probíhají tady práce na vozovce a omezení v tomto místě potrvá ještě do 11. května. Šťastnou cestu!
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Její láskou jsou tramvaje, jak ty moderní, které řídí, tak historické v muzeu MHD, kde pracuje. Není jen řidičkou a usměvavou autorkou populárního deníku Tramvajačky. Zvládla se

0: osudovými ranami a nabrat sílu pro další cestu životem. Do pořadu Až na dřeň přijde Karolína Hubková. Dnes po 12. hodině na Rádiu Praha. Rádio Praha. Hity, doprava, informace.
1: Přeji vám skvělou druhou květnovou neděli. Jaké zprávy přinesly poslední dny do Prahy? Tak třeba ze zoo o 7 nových přírůstcích nebo varování pro cyklisty, že by měli být na cestách opatrnější. A taky uslyšíte, že stoupá počet nehod. Už za okamžik v rubrice Týden v Praze. A na Rádiu Praha nechybí ani Dajla. Nebo Alvaro Soler. Příjemný poslech.

0: 9 hodin 46,5 minuty. Ranní Praha pokračuje. Poslední dny do Prahy přinesly dobré zprávy ze zoo. Tam má 7 nových přírůstků, ale taky varování pro cyklisty. Na cestách by měly být opatrnější, stoupá totiž počet nehod. Víc se teď dozvíte od Štěpánky Martanové, autorky rubriky Týden v Praze.
1: Hezký den. V pondělí jednali pražští radní a souhlasili třeba se zadáním Mezinárodní architektonické soutěže na Nové Holešovice. Město taky vypíše soutěž na stavbu hasičské zbrojnice na Zličíně. Budova bude sloužit jednotce dobrovolných hasičů. A magistrát vypíše taky 2 zakázky na projektovou dokumentaci pro nástavbu gymnázia Opatov a pro přeměnu bývalého skladiště v ulici U Pergamenky na budovu gymnázia. Chce tak vyřešit nedostatek míst na středních školách. A ještě jedna zpráva ze zasedání rady. Praha zakáže kamelotům prodej tiskovin v památkové rezervaci. Důvodem je to, že prodej časopisů zneužívali tzv. Deštníkáři, kteří turistům nabízejí zážitkové jízdy autobusy. A v pondělí jsme si také připomněli pražské povstání z května roku 1945. Konalo se tak pietní shromáždění v pankrácké věznici. Víc než 1000 lidí tam gilotinou popravila nacistická okupační správa. V úterý oznámila Praha 10, že vypsala tender na stavbu a nebo nákup nové budovy radnice. Chce na to využít přes 1 miliardu, kterou má z prodeje bývalého sídla ve Vršovické ulici. V centru města na Staroměstském náměstí se sešli lidé na podporu Českého rozhlasu a České televize. Akce spolku Milion chvilek vyvrcholila pochodem před budovu Českého rozhlasu. Magistrát povolil radnici Prahy 5 lov divokých prasat na dalších nehonebných pozemcích. Jde o území zarostlé zelení mezi zástavbou v ulicích pod Žvachovem a Noutonická. Důvodem je přemnožení prasat. Praha 5 pak nechá prověřit bezpečnost herních prvků na všech dětských hřištích, které spravuje. Z preventivních důvodů uzavřela skluzavku na dětském hřišti Okrouhlík. Měl si tam zranit 8letý chlapec. A s touto informací tedy vůbec nevím, jak naložit, no však sami uslyšíte, s čím přišla Praha 4. Zvažuje, že začne holubům dávat antikoncepci, aby snížila jejich počet. S těmito ptáky má problémy hlavně v okolí metra Budějovická. Zatím se snaží populaci holubů redukovat odebíráním vajec a nebo chovem dravců. V metropoli vzrostl počet nehod s účastí kol a koloběžek. Bylo jich 393, o 69 víc než před rokem. Zemřeli při nich 4 lidé. Tak prosím, buďte na silnicích opatrní. Naopak dobré zprávy hlásí zoo. Má 7 nových přírůstků kapibara. Mláďata největšího hlodavce se narodila v pondělí 4. května a jde o dosud jejich nejpočetnější vrak v historii pražského chovu. A máme tady další výbuch bankomatu. A opět v Praze 4, tentokrát v obchodním centru v Dobronické ulici. Podle policistů měli pachatelé ukrást 300 000 korun. Bývalá zahrádkářská kolonie podél říčky Rokitky je otevřena pro veřejnost. Město odstranilo nebezpečné stavby, vyklidilo několik tun odpadu a strhlo ploty. V pátek byl státní svátek. Připomněli jsme si konec druhé světové války, takzvaný Den vítězství. Pro veřejnost se tak výjimečně otevřel třeba Lichtenštejnský palác. V sobotu se v centru metropole konal Den Evropy, seznámili jsme se s evropskými státy a jejich kulturou a třeba i unijními institucemi. A celý prodloužený víkend nejezdí mezi stanicemi Kobylisy a pražského povstání metro. Dělníci tam vyměňují zabezpečovací zařízení ve stanicích Florence a Vltavská. Takový byl další týden v naší metropoli a rubrika Týden v Praze. Hezký zbytek dne a úspěšný nový týden od mikrofonu přeje Štěpánka Martanová, Rádio Praha.
0: A dnes bude jasno nebo skoro jasno, ráno s výjimečně smlhou, odpoledne a večer očekáváme přibývání oblačnosti, nejvyšší teploty 21 až 23 stupně Celsia a zafouká slabý vítr z východních směrů do 4 metrů za sekundu. A stále sledujeme aktuální situaci na silnicích, mimo jiné také v Praze ve Svatovícké ulici v křižovatce s ulicí Generála Píky. Tady osobní auto narazilo do lampy osvětlení, projíždějte proto se zvýšenou opatrností. Komplikace zůstávají i na dálnici D1 na 37,5 kilometru ve směru na Prahu, tady je odstavené porouchané vozidlo. A problémy jsou i na dálnici D7, a to mezi 76. až 78. kilometrem ve směru z Prahy na Chomutov. Tady se střetlo osobní auto se zvěří, zvěř zůstává na vozovce, neprojedete kvůli tomu jedním místním pruhem. A doplním ještě omezení, například v Plzeňské ulici v Praze 5 probíhají tady stavební práce a ve směru z centra je kvůli tomu neprůjezdný pravý jízdní pruh před křižovatkou ulic Plzeňská, Podbělohorská a Prachnerova. Omezení v tomto místě potrvá do 17. května. Přejeme vám šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
1: Topíte se v reklamách.

0: Je 10 hodin na rádiu Praha, to znamená, že máme pro vás další zprávy. A Anu Haškovou.
1: Pěkné dopoledne. Skoro 2/3 malých dětí tráví u mobilu alespoň hodinu denně. Praha 10 nabídne dalších 9 bytů k pronájmu v elektronické aukci. Podle Putina se válka na Ukrajině chýlí ke konci, se Zelenským se ale chce sejít až po uzavření trvalého míru. Dnes bude jasno nebo skoro jasno, nejvyšší teploty 21 až 23 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Zhruba 42% malých dětí v Česku tráví na telefonu nebo tabletu přes hodinu denně, další pětina dětí i více než 2 hodiny. Jde o děti ve věku od 6 měsíců do 5 let. Ukazuje to průzkum agentury STEM. Zúčastnilo se ho přes 1000 rodičů. Podle výzkumníků je situace specifická u nejmenších dětí do 11 měsíců. Zhruba 1/3 z nich už tráví u obrazovek alespoň 0,5 hodiny denně. Pokud má dítě staršího sourozence, zvyšuje se u něj pravděpodobnost častějšího sledování obrazovky. Zájemci o bydlení v Praze 10 se můžou přihlásit do elektronické aukce na pronájem 9 obecních bytů. Jsou například v Malešicích, Záběhlicích a Strašnicích. Přihlášky můžou zájemci posílat do konce května, říká mluvčí městské části Jan Brunotrop.
3: Do aukce je zařazeno 9 zrekonstruovaných bytových jednotek v dispozicích 2+1 až 4+1. Vyvolávací cena je 165 korun za metr čtvereční za měsíc.
1: V pražských ulicích má dnes premiéru audiovolk Voláme všechny Čechy. Na procházce s nasazenými sluchátky se lidé seznámí s osudem prvorepublikového režiséra Jana Svitáka. Ten byl na konci druhé světové války obviněn z kolaborace s nacisty. Autentickými místy je z jeho života provede diváky herečka Nataša Bednářová. Akci v režii Daniely Samsonové pořádá pražské divadlo X10. Slovenský premiér Robert Fico předal ruskému prezidentovi Vladimíru Putinovi výzvu od ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského k setkání a mírovému jednání. Putin řekl, že je ochotný se Zelenským sejít v neutrální zemi, ale po uzavření trvalého míru. Zároveň uvedl, že si myslí, že konflikt na Ukrajině se chýlí ke konci. Dodal ještě, že pokud by měl jednat s Evropskou unií o zlepšení vztahů po válce, přál by si, aby Evropu zastupoval bývalý německý kancléř Gerhard Schröder, se kterým má velmi blízké vztahy. Čeští hokejisté na švédských hrách prohráli s Finskem 2-3. V zápase výkonnostně i výsledkově rozdílných třetin Češi dokázali srovnat v prostřední části z 0-2 na 2-2 díky gólům Dominika Kubalíka v přesilovce a trefě Davida Tomáška. O zápase mluví útočník Jakub Flek.
4: Nechci říkat guláš, protože ten vstup do zápasu výsledkově byl špatný, ale myslím si, že herně zase až tak ne. Já jsem tam hned ze začátku měl sedmou šanci, pak jsme bohužel inkasovali 2 góly, pak neuznaný gól, my hned střídání, na to jsme ten výsledek skorigovali. Ta hra se hodně vyrovnala z mýho pohledu a škoda, že to potom soupeř si vzal na svoji stranu přes silovce.
1: Dnes v poledne nastoupí Češi k poslednímu zápasu turnaje proti Švýcarsku. Během dneška bude jasno nebo skoro jasno, odpoledne a večer může přibývat oblačnosti. Teplotní maxima 21 až 23 stupňů, povane slabý východní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A aby byly informace kompletní, doplníme také ty z dopravy v Praze a okolí. Začneme v Svatovícké ulici v Praze v křižovatce s ulicí Generála Píky. Osobní auto tady narazilo do lampy osvětlení, projíždějte proto opatrně. Komplikace máme také na dálnici D1 a tom na 15,5 kilometru ve směru z Prahy je tady odstavené porouchané auto. Pozor si dávejte stále i na D7 dál od Prahy ve směru z Prahy na Chomutov mezi 76. a 78. kilometrem. Osobní auto tady srazilo zvěř, zvěř zůstává na vozovce, neprojedete jedním jízdním pruhem. A ještě připojím omezení například v Praze 7 v Argentinské ulici. Tady je omezení kvůli práci na vozovce před křižovatkou s Plynární ve směru z centra. Omezení v tomto místě potrvá do 11. května. Tak projíždějte velmi opatrně a šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Je 10 hodin 5,5 minuty, hezké nedělní dopoledne. Letos v listopadu uplyne 115 let od dokončení nové radnice v Praze. Historii současného magistrátu přibližuje výstava na Mariánském náměstí. Už za pár minut vás na ní pozveme. A máme pro vás i další vybrané songy, v příštích chvílích se o ně ve víkendové Praze postará třeba Lola Young. Bruce Springsteen. I J.C. Stewart. Dobrý poslech vám přeje Vláďa Malošík.

0: 10 hodin 16 minut, neděle a 10. květnový den. Připomínám, že stále běží vaše hlasování do vinylu a tentokrát rozhodujete mezi Metallicou a deskou Load nebo The Killers a LPčkem Battleborn. Hlasovat v tomto kole můžete ještě do zítřka, tedy do pondělí 11. května do 12 hodin a vítěznou desku vám v pořadu Vinyl na rádiu Praha pustíme v ten samý den od 21 hodin. Hlasujte na našem Facebooku facebook.com/radio.praha. Praha žije hudbou. Praha je nej. Víte, kde v Praze najdete nejstarší dopravní značku, která vlastně značku vůbec nepřipomíná? Tak to se musíte vydat na Národní třídu, konkrétně k pasáži Platýs. Na fasádě domu je tu dodnes umístěná malá plastika sovy. Ta v historii signalizovala, jestli je ve dvoře další místo pro kočáry a vozy. Ovládala se táhlem. Když bylo ve dvoře volno, sova seděla na bydýlku hlavou vzhůru. Když visela hlavou dolů, znamenalo to, že už tu další kočár jednoduše nezaparkuje. Praha je nej. Rádio
1: Praha. A podíváme se ještě na silnice. Stále si dávejte pozor ve Svatovícké ulici v Praze. V křižovatce s ulicí generála Píky narazilo osobní auto do lampy osvětlení. Projíždějte proto opatrně. Pozor si dejte taky na dálnici D1 15,5 km ve směru z Prahy. Tam je odstavené porouchané vozidlo. A ještě se vrátíme do pražských ulic k omezením či uzavírkám. Například v ulici Ostrovského v Praze 5, tak tam mezi křižovatkami ulic Radlická a Stroupežnického probíhají práce na vodovodním potrubí a neprojedete tady levým jízdním pruhem. S omezením počítejte do 19. května. V Olšanské ulici v Praze 3 počítejte s omezením na úrovni čerpací stanice Orlen, a to ve směru do centra. Omezení tady potrvá do 30. června. A přejeme vám šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Zajímá vás, jak se dělá rádio? Jak náročná je práce moderátora? Co to znamená, když svítí červená? Nebo co je palma a čuchák? To vše a mnohem víc se dozvíte v sobotu 16. května na Dni otevřených dveří Rádia Praha. Těšit se můžete na prohlídku budovy, nahrávacích a vysílacích studií a na závěr si můžete odpočinout na naší zahradě. Oslavte s námi 103. narozeniny Českého rozhlasu. V sobotu 16. května od 10 do 16 hodin, Hybešova 10, Praha 8.
3: Každý den prožíváme společně s vámi. Víme, kde to v Praze jede a dobře víme, kde to v Praze pulzuje životem. Nalaďte se na Prahu. Rádio Praha na 107,1 FM v multiplexu DAB+ Českého rozhlasu i na Prahu.

0: 10 hodin 30 minut, Rádio Praha je stále s vámi. Historii a architekturu Nové radnice v Praze přibližuje nová výstava na Mariánském náměstí. Letos v listopadu totiž uplyne 115 let od dokončení budovy současného magistrátu. Výstava potrvá do konce května.
1: Se tady kombinuje historie místa a vývoj budovy s prezentací té výtvarné, architektonické a umělecké výzdoby té budovy.
2: Popisuje panely s texty a fotografiemi Nové radnice jeden z autorů výstavy a taky knihy o Nové radnici, historik Václav Ledvinka. Upozorňuje na několikametrové sochy, kterých si všimne každý návštěvník Mariánského náměstí.
1: Na tom průčelí radnice dostali příležitost přední, dá se říct, moderní sochaři té doby, kdy se stavělo.
2: Právě sochaři Stanislav Sucharda a Josef Mařatka vytvořili soubor erbů, které jsou vidět na fasádě Nové radnice při pohledu zpředu. Úplně nahoře je státní znak, níže pak znak hlavního města a nejníž je socha, která byla záhadou i pro autory knihy o Nové radnici.
1: Zjistili jsme, že je to emblém strážkyně pokladu, čili to je symbol toho, že tady se hlídají městské finance.
2: Popsal Václav Ledvinka. Budova měla původně sloužit jen pro úředníky, říká další spoluautorka knihy o Nové radnici, vedoucí oddělení fondů městské správy do roku 1945 Jana Konvičná.
3: Politická složka tady byla zanesena až po roce 1945, kdy došlo k vybombardování staroměstské radnice a vlastně tehdejší primátor a městská rada neměli své prostory. Bylo rozhodnuto, aby se přesunuli sem do Nové radnice.
2: V jádru budovy je velký zasedací sál pro pražské zastupitelstvo. Co v tom prostoru bylo úplně v počátku té stavby?
3: To byl vlastně prostor, kde byly přepážky, kde se vybíraly městské poplatky a městské daně.
2: Výstava o budově Nové radnice na Mariánském náměstí bude do konce května. Z Prahy Petr Kastner, Český rozhlas.
4: Víkendová Praha.
5: A Vláďa Malošík.
0: A ještě doplním aktuální dopravní informace. Začneme v Praze ve Svatovícké ulici v křižovatce s ulicí generála Píky. Dejte pozor, osobní auto tam narazilo do lampy veřejného osvětlení. Komplikace máme také na dálnici D1 na 15,5 kilometru ve směru z Prahy. Dejte pozor na odstavené porouchané vozidlo. Přidáme ještě jednu D1, a to 25. kilometr ve směru na Prahu. Tady je hlášená zvěř na vozovce, tak velmi opatrně v tomto místě. No a doplníme ještě omezení v pražských ulicích ve Vinohradské, v Praze 10,

0: probíhají stavební práce a kvůli tomu je v místě omezení. Provoz je obousměrně zachován bez možnosti odbočení do ulice Počernická. A to až do 8. července. Jeďte opatrně a dobře dojeďte.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Dnes večer v České televizi.
3: ČT1. Malý Zhorác a kapitán Vašátko na stopě vraha Stopasky. David Matásek a Viktor Price v detektivním filmu Případ pro rybáře. ČT2. Pohádkový život sobeckého lékaře ukončí jediný telefonát. Alan Delon v hlavní roli thrilleru Plyšový medvídek. A ČT Art uvede portrét světově proslulé kanadské zpěvačky v premiérovém hudebním dokumentu Celine Dion – Zrození hvězdy. Nedělní večer s Českou televizí.
4: Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin. Jedině na Rádiu Praha.

0: Charlotte Gott na Rádiu Praha je krátce po 10:45. Přejeme pohodový nedělní den. Na výstavišti v Letňanech se o tomto prodlouženém víkendu potkávají hvězdní kadeřníci, ovšem tihle se místo lidských hlasů zaměřují na psí srst. Groom Masters je totiž mezinárodní soutěž v úpravě psů. V Praze se koná už druhý ročník této akce a soutěžící jsou z celého světa. Pokud dorazíte, uvidíte psí proměny doslova v přímém přenosu, dozvíte se novinky v oboru a na místě budou samozřejmě i stánky s kosmetikou a vybavením. Podrobnosti najdete i v odkazu na našem webu praha.rozhlas.cz. No, my se vracíme na silnice, abychom zjistili, jak to aktuálně vypadá, tak stále si dávejte pozor na ve Svatovícké ulici v Praze v křižovatce s ulicí generála Píky. Osobní auto tady narazilo do lampy veřejného osvětlení, stále tam máme hlášené komplikace. Ty jsou teď nově také na D10 na 7. kilometru ve směru od Turnova do Prahy. Pohybují se tady lidé na vozovce, tak projíždějte se zvýšenou opatrností. Opatrně také na dálnici D1, a to ve směru z Prahy, 15,5 km je tady odstavené porouchané auto. Stejný problém je i na 25. kilometru D1 ve směru na Prahu. Teda tady se nejedná o odstavené auto, ale o zvěř na vozovce. Tak projíždějte s velkou opatrností. A já ještě doplním jedno místo v Praze a je to ulice Ostrovského, konkrétně v Praze 5 mezi křižovatkami ulice Radlická a Stroupežnického. Probíhají práce na vodovodním potrubí, neprojedete tady levým místním pruhem. A to až do 19. května. Šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha. 107,1.

0: Jestli pak víte, co pro vás máme na Rádiu Praha teď v 11 hodin. Ano, máte pravdu, jsou to zprávy, přináší je Anna Hašková.
1: Hezký den. Vysokorychlostní tratě by se měly v Česku začít stavět zhruba za 3 roky, počítá s tím aktualizovaný harmonogram. Praha 12 má nové venkovní hřiště za téměř 20 milionů korun. Prezident Sýrie Šaraa jmenoval nové ministry a odvolal z funkce svého bratra. Během dneška čekejte jasno nebo skoro jasno a teploty do 23 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Vysokorychlostní tratě by se v Česku měly začít stavět v roce 2029, a to v úseku mezi Přerovem a Ostravou. Hned v následujících letech by se měla rozběhnout stavba dalších úseků od Německa přes Prahu do Brna a z Brna na jih k Rakousku. Počítá s tím aktualizovaný harmonogram ministerstva dopravy, který projednala vláda. První úseky by měly být hotové po roce 2035. Materiál také poprvé orientačně vypočítává možnou cenu jízdného, pokračuje ministr dopravy Ivan Bednárik za SPD.
3: Materiál říká, že pokud bychom nedotovali a neměli dopad do veřejných rozpočtů tou dotací, tak to od začátku jde na riziko dopravce a v takovém případě ta jízdenka je kolem 1000 korun na Brno Praha.
1: Podle Bednárika jde o odhad průměrné ceny v dnešní cenové hladině. Očekává také, že dopravci budou cenu určovat podobně jako třeba letecké společnosti, tedy například se slevami za dřívější nákup. Provoz nového hřiště u základní školy Písnická zahájila Praha 12. Sportoviště tvoří kurty pro tenis a volejbal, atletickou dráhu s doskočištěm a fotbalové hřiště. Veřejnost ho bude moci využívat zdarma. Dělníci opravili také sousední dětské hřiště s pískovištěm a lezeckou stěnou. To má sloužit výhradně žákům přilehlé školy, říká starosta Prahy 12 Vojtěch Kos z ODS.
4: Tento areál bude sloužit malým i velkým sportovcům. Díky rekordnímu objemu finančních prostředků, který dáváme do opravy hřišť, zlepšujeme možnosti sportovního vyžití v Praze 12.
1: V nové čtvrti Kolben Park v Pražských Vysočanech by mohla vzniknout stezka pro pěší a cyklisty. Městská část o tom jedná s developerem v rámci jeho příspěvku na rozvoj občanské vybavenosti. Radnice by chtěla s investorem podepsat smlouvu o dalším využití území, popisuje starosta Prahy 9 Tomáš Portlík z ODS.
5: Součástí toho bude debata o rozvoji a zachování Rugby Praha a součástí této debaty bude i rezerva a pozemek pro vznik nové základní školy, kdybychom ji v budoucnu potřebovali.
1: Syrský prezident Ahmad Šara podle státních médií vyměnil některé vládní úředníky, mezi nimi i svého bratra Mahira Šaru, kterého odvolal z funkce generálního tajemníka prezidentské kanceláře. Nahradí ho bývalý guvernér provincie Homs Abdul Rahman Bahruddin Ama. Kromě toho jmenoval prezident také nové ministry zemědělství a financí a vyměnil i řadu guvernérů. Důvody změn nejsou známé. Přechodná vláda vytvořená loni v březnu v Syrii vznikla po svržení dlouholetého vládce Bašára Asáda na konci roku 2024. Tvořili ji nejbližší spolupracovníci nového prezidenta Šary. Tenistka Linda Nosková postoupila na turnaji v Římě do osmifinále, vyřadila Ukrajinku Olii Nikovovou. Naopak Jakub Menčík vypadl ve druhém kole, kdy podlehl Australanu Popirinovi. Dnes bude jasno nebo skoro jasno. Odpoledne a večer čekejte přibývání oblačnosti. Nejvyšší teploty 21 až 23 stupňů. Foukat bude slabý východní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A máme pro vás aktuální dopravní informace. V Praze ve Svatovícké ulici dejte pozor, v křižovatce s ulicí Generála Píky tam osobní auto narazilo do lampy veřejného osvětlení. Projíždějte opatrně. Opatrně taky na D10 na 7. kilometru ve směru od Turnova do Prahy. Tady se pohybují lidé na vozovce. A připomínám také problémy na dálnici D1, a to konkrétně na 25. kilometru ve směru do Prahy. Tady je na vozovce zvěř, i tady projíždějte tady se zvýšenou opatrností. Vrátím se ještě do pražských ulic, a to konkrétně do Olšanské v Praze 3. Počítejte tam s omezením na úrovni čerpací stanice Orlen ve směru do centra, a to až do 30. června. A dobře dojeďte.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
6: Rádio Praha.
0: Už 11 hodin 5,5 minuty si užíváme nedělní a dnes taky 10. květnový den. Hezké dopoledne. Návrat antického hrdiny ve velkém stylu. Oscarový Christopher Nolan láká na svou filmovou Odysseu novým trailerem. Podrobnosti nabídneme už kolem 11:30. A ve víkendové Praze přidáme i další hity. Čeká nás třeba Cyril. The Script. A taky Shepherd. Já jsem Vláda Malošík a přeji vám ten nejlepší poslech.

0: 11, neděle a taky 10. květnový den. O tomto víkendu v Praze probíhá přehlídka inovátorů a vynálezců Maker Faire Prague. Navštívit je můžete i dnes na výstavišti v Praze 7. Čekají vás tu profesionálové, kutilové, designéři, programátoři a jejich fanoušci. Přijďte se seznámit s trendy ve světě kreativity nebo naopak ukažte ostatním svůj projekt. Svátek všech technických nadšenců trvá celý víkend. No a v plánu jsou i přednášky, workshopy a zábava pro děti. Více na našem webu praha.rozhlas.cz. A přidáváme aktuální dopravní informace. Začneme na D10, 7. kilometr ve směru od Turnova do Prahy. Tady platí stále varování, lidé se tady pohybují po vozovce, projíždějte proto se zvýšenou opatrností. Opatrně i na D10 mezi 5.5. a 6.5. kilometrem ve směru z Prahy na Turnov je tady odstavené porouchané auto. D10 ještě jednou, 24.5. kilometr ve směru z Prahy na Turnov, i tady najdete odstavené porouchané auto. V Olšanské ulici v Praze 3 si dejte pozor na omezení, a to na úrovni čerpací stanice Orlen ve směru do centra. Omezení tady platí do 30. června. Připomínám také problémy v Uvalské ulici v Praze 10. Dejte pozor na neprůjezdný pravý jízdní pruh ve směru na Zahradní město. Probíhají tady práce na vozovce a potrvají do 11. května. Šťastnou cestu!
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Dejte si viny.
1: Každé pondělí jedině na Rádiu Praha. Rádiu Praha.
2: Co si dáme v pondělí večer? Metaliku a 55 minut songů.

0: Tak tohle byla novinka na Rádiu Praha v podání Sabriny Carpenter. Je 11 hodin 30 minut. Oscarový režisér Christopher Nolan představil nový trailer k očekávanému filmu Odyssea. Antický příběh z pera nejstaršího známého řeckého básníka Homéra o návratu legendárního hrdiny do rodné Itaky převedl na velké plátno s důrazem na formát IMAX a hvězdné obsazení.
1: Ve snímku, který vstoupí do kin v polovině července, má hlavní roli Odyssea, který se vrací domů po trojské válce, Matt Damon. Na své desetileté pouti se střetává s řadou mýtických bytostí a nebezpečných překážek, aby se mohl znovu shledat se svou ženou Penelope. Tu hraje Anne Hathaway a chybět nebude třeba i kyklop Polyphemus. Postavu syna italské královny a krále Telemacha hraje Tom Holland, známý jako představitel Spidermana. A jednoho ze zlomyslných nápadníků pak Robert Pattinson. Nechybí ani Zendaya jako bohyně Athéna nebo Charlize Theron v roli nymfy Calypso. Film vznikal na lokacích ve Středomoří a na Islandu. Stejně jako u Oscarového Oppenheimera vsadil Christopher Nolan i tentokrát na velkoformátové IMAX kamery. Ostatně Nolan dlouhodobě prosazuje natáčení na klasický filmový pás a velkoformátové kamery kvůli maximální obrazové kvalitě a intenzivnějšímu zážitku v kině. Film Odyssea za 250 milionů dolarů do českých kin vstoupí 16. července. Alžběta Havlová, Český rozhlas.
2: Víkendová Praha.
3: A Vláďa Malošík.
0: A máme pro vás aktuální dopravní informace. Začneme varováním z D10 mezi 5.5. a 6.5. kilometrem ve směru z Prahy na Turnov. Dejte pozor na odstavené porouchané auto. Komplikace máme také v Praze 7, a to v Argentinské ulici. Je tady omezení kvůli práci na vozovce před křížením s ulicí Plynární, a to ve směru z centra. Omezení v tomto místě potrvá ještě do zítřka, tedy do 11. května. Připomínám také problémy v Plzeňské ulici v Praze 5, kde probíhají stavební práce, a ve směru z centra je kvůli tomu neprůjezdný pravý jízdní pruh před křižovatkou z ulic Plzeňská, pod Bělohorská a Prachnerova. Omezení v tomto místě potrvá do 17. května. Jeďte opatrně a šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.

0: Necelá minuta zbývá do 11:45. Hostem Kateřiny Kubalové v pořadu Až na dřeně dnes bude žena, jejíž láskou jsou tramvaje. Jak ty moderní, které řídím, tak ty historické v muzeu MHD, kde pracuje. Usměvavá autorka populárního deníku Tramvajačky Karolína Hubková, ale není jen řidičkou a úspěšnou autorkou, ale především ženou, která se zvládla poprat i s osudovými ranami a vykřesat z nich sílu pro další cestu životem. Pořad Až na dřeň startuje na rádiu Praha už za pár minut, hned po zprávách v poledne. Pohodový poslech a dobrou chuť k nedělnímu obědu vám přeje Vláďa Malošík. A doplníme ještě aktuální dopravní informace. Stále jsou komplikace na D10 mezi 5,5 a 6,5 kilometrem ve směru z Prahy. Je to kvůli odstavenému porouchanému autu. Projíždějte opatrně. A pozor si dávejte i na omezení nebo uzavírky, například v Olšanské ulici v Praze 3. Tam počítejte s omezením na úrovni čerpací stanice Orlen ve směru do centra, a to až do 30. června. Ve Vinohradské ulici v Praze 10 probíhají stavební práce a kvůli tomu je v místě omezení. Provoz je chráněn, je obousměrně zachován, bez možnosti odbočení do Počernické ulice a platí to do 8. července. A ještě připojím ulici Olgy Havlové v Praze 3, tady je neprůjezdný pravý jízdní pruh, provoz je vedený jedním směrem od ulice Malešická a objížďka vede ulicemi Olgy Havlové a Navackově. Omezení tady potrvá do konce července. Přejeme vám šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Každý den vám hrajeme nejvíc hitů a přinášíme nejnovější informace z hlavního města. Sledujte náš Facebook a přidejte se k nám. Rádio Praha. Nejvíc hitů

0: Je téměř poledne. Na Rádiu Praha pro vás máme polední zprávy. Přináší je Anna Hašková. Aničko, vítám tě.
1: Dobré poledne. Kriminalisté vyšetřují smrt mladíka, který vypadl z vlaku, nejspíš jel mezi vagóny. Na podání elektronického daňového přiznání bez sankce zbývá posledních pár dní, od středy začne nabíhat pokuta. U ostrova Tenerife začala evakuace pasažérů lodi, na které se rozšířil hantavirus. Během odpoledne čekejte jasno nebo skoro jasno, nejvyšší teploty 21 až 23 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Policie vyšetřuje smrt nezletilého muže. Podle kriminalistů zemřel v noci při pádu z vlaku nedaleko Říčan u Prahy. Nehoda se stala před 11. večer. Mladík nejspíš jel na vlakové soustavě mezi vagóny a spadl do kolejiště, pokračuje mluvčí středočeské policie Pavel Truxa.
3: Přitom to utrpěl zranění, kterým na místě události podlehl. To, zda byl mladík pod vlivem alkoholu či nenávykové látky, ukáže nařízená soudní pitva.
1: Nehoda v noci zhruba na 2,5 hodiny přerušila provoz na trati mezi Uhřiněvsí a Říčany. Základní školu pod Bělohorská v Praze 5 čeká rekonstrukce za 10,5 milionu korun. Letos v létě dělníci vymění všechna okna ve třídách a kabinetech učitelů. O rok později opraví fasádu školy a vymění zbývající okna. Obnovy se dočká také oplocení v jižní a západní části areálu školy, říká radní Prahy 5 Jan Klusoň z hnutí ANO.
4: Okna jsou na hranici své životnosti. Většina oken je netěsná, dochází k únikům tepla a u části oken již jejich poškození výrazně omezuje funkčnost.
1: Ještě do úterý je možné bez pokuty podat elektronické daňové přiznání k dani z příjmů za loňský rok. Od středy totiž začnou podle finanční správy nabíhat sankce, a to u elektronicky podaných daňových přiznání, kdy lhůta pro podání uplynula 4. května. Jak vysoké pokuty hrozí, popisuje mluvčí generálního finančního ředitelství Patrik Mádle.
5: Vzniká poplatníkovi povinnost uhradit pokutu za pozdní podání ve výši 0,05% stanovené daně za každý den prodlení. Nejvýše však 5% stanovené daně, respektive 300 000 korun. Pokuta se neplatí, pokud nedosáhne 1000 koruny.
1: S pomocí daňového poradce nebo advokáta se lhůta na podání daňového přiznání prodlužuje až do letošního 1. července. Španělští záchranáři a zdravotníci evakuovali první pasažéry z lodi, na které se rozšířil hantavirus. Plavidlo jako první v malých člunech opustili španělští občané. Cestující z dalších zemí se na ostrov Tenerife dostanou až po přistavení evakuačních letadel. Na letiště je přepraví vojenské autobusy. Na výletní lodi se rozšířila varianta viru, která je přenosná i mezi lidmi. 3 lidé zemřeli a další 3 jsou nakažení. Onemocnění se může projevit horečkami, bolestmi hlavy nebo dýchacími obtížemi. Fotbalové derby pražských S mezi Slavií a Spartou se po vběhnutí domácích fanoušků na trávník nedohrálo. Incidentem se dnes vedle policie zabývá i disciplinární komise Ligové fotbalové asociace. Ve skupině o titul Plzeň zdolala Liberec 2-0, v části o záchranu Teplice porazili Baník Ostrava 2-1, Mladá Boleslav remizovala se Zlínem 1-1 a Dukla podlehla Slovácku 0-1. Odpoledne čekejte jasno nebo skoro jasno, později bude přibývat oblačnosti. Teploty vystoupí nejvýše na 21 až 23 stupňů. Vítr bude foukat slabý východní.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A přinášíme aktuální dopravní informace. Pozor, v Praze 7 v Argentinské ulici je tady omezení kvůli práci na vozovce před křižovatkou s Plynární ve směru z centra. Omezení v tomto místě potrvá do 11. května, tedy do zítřka. Stejně tak do zítra počítejte s problémy ještě v Uvalské ulici v Praze 10. Dejte pozor na neprůjezdný pravý jízdní pruh ve směru na Zahradní město. Probíhají tady práce na vozovce. V Plzeňské ulici v Praze 5 probíhají stavební práce, a to konkrétně ve směru z centra. Je kvůli tomu neprůjezdný pravý jízdní pruh před křižovatkou ulic Plzeňská, Podbělohorská a Prachnerova. Omezení v tomto místě potrvá do 17. května. Přejeme vám šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha. Až na dřeň s Kateřinou Kubalovou.
6: je naší nejspíš nejznámější řidičkou tramvaje. Její deník tramvajačky sledují na sociálních sítích tisíce lidí a vyšel i knižně. Už za chvíli bude mluvit nejen o světě na kolejích, ale i o svých zásadních životních momentech. Naším hostem bude už za chvíli pražská tramvajačka Karolína Hubková. Kateřina Kubalová přeje dobrý poslech.

0: Kateřinou Kubalovou.
1: Tramvajačka Karolína Hubková dnes dorazila do pořadu Až na dřeň. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Kontrolní otázka naprosto očekávaná, nejspíš jak jste k nám přijela?
2: Přijela jsem tramvají, mám jízdu rohem na blikačkou. Ne.
1: Zaplatila jste parkovné.
2: Jsem tady autem.
1: Jak vy to vlastně máte teď s tím řízením tramvaje? Vy jste byla na mateřské dovolené, tak už se ale pomaloučku, polehoučku vracíte do toho pracovního procesu. Jak to je?
2: Já jsem teď na svůj hlavní pracovní poměr, poloviční v muzeu MHD. Mm-hmm. A řízení jsem si nechala jako brigádně, čili když je čas, nálada, chuť a chybí lidi, tak jdu jezdit.
1: A co to muzeum? Tam je ta historie, to retro, které vy milujete. Kde se to ve vás vlastně vzalo? Ta láska k tomu.
2: Já jsem tak vychovávaná vlastně. Vychovávaná v tom, že mám mít úctu k tomu, co lidi vyrobili, že mám mít úctu k tomu, že československé výrobky jsou kvalitní, vždycky byly a něco vydržely. A tak nějak postupem času mi to tak zůstalo a dál je znova objevuju to, co jsem zažila třeba v dětství. Hodinky starý, který měla babička, já jsem je obdivovala, tak mi je potom darovala, takže už je třeba taky nosím. A tak je to se vším.
1: Ono to zní trošku jako takové to kliše, hodně se to používá. Ty věci s příběhem.
2: Ano, ano.
1: Ale když je ten příběh poutavý, tak ono tak to dýchá úplně jinak, ta
2: ano,
1: věc.
2: Ano, to je pravda, protože opravdu to, co se vyrobí v tom Československu, tak jak dělám v tom muzejnictví, tak si dovedu ještě ten příběh, tu výrobu k tomu dál najít. Vlastně příběh té značky třeba, což je momentálně v dnešní době, by jsem řekla, na vzestupu to povídání o té historii těch českých značek.
1: Chodí hodně lidí do muzea MHD a co je nejvíc táhne?
2: No, chodí nám tam dost lidí, by jsem řekla, tak v průměru, když máme otevřeno tak 250 za den, což je na maličký muzeum docela jako slušný, si myslím. A oni vždycky, když přijdou k nám do té muzejní haly, tak je jakoby ne, že opaří, ale dýchne na ně to kouzlo, ta vůně, toho oleje, toho maziva, toho železa, té oceli. A najednou řeknou, wow, a to je krásný. Děti okamžitě vyběhnou ven, pokladna je zajímavá. Maminka musí brzdit, ještě musíme zaplatit broučku, ale tam je tramvaj. A nebo když přijdou třeba právě pamětníci, co pamatují ty tramvaje, které jezdily u nás do 74. roku, tak ještě, tím jsem jezdila, tam jsem vyskakovala, ty mi tenkrát dávali a tak, no. Takže je to ta nostalgie, no.
1: A teď mi pověste, vy jste, když jste byla malá Karolínka, tak taky takhle někde pobíhala s tatínkem, s maminkou a koukala na ty tramvaje a říkala si, je, to tramvaj.
2: Ono předtím, než jsem se narodila, tak můj tatínek právě na tyhle ty muzejní sbírce tramvají pracoval. Aha. Takže ano, já když jsem nastoupila vlastně k dopravnímu podniku, tak všichni mě znali jako dceru svého otce, to je ta dcera Pepika, ano. Až později jsem si vlastně vydobila to svoje jméno vlastně a už jsem se oprostila od toho, že jsem dcera svého otce v tomhle tom profesním životě.
1: Máte v tom muzeu nějakou svou tramvajovou lásku?
2: Mám tam svoje berušky.
1: Berušky?
2: To jsou vždycky tramvajky, které já ráda třeba s obdivem je obcházím, když si to jako kontroluju, nebo když mám nějakou komentovanou exkurzi, tak je to tramvaj KT8D5, kterou mám vytetovanou na stehni, moje oblíbená kačenka, anebo s obdivem koukám na náš asi nejvzácnější exponát, což je tramvaj číslo 200, který se říkávalo kdysi Tereska. Že ano, tramvajky za jménem, co máme právě v muzeu, tak to jsou moje oblíbenkyně.
1: Spoustu z těch tramvají, jestli se nepletu, jste i mohla řídit.
2: Ano.
1: Je tam některá, které se vám to ještě třeba nepovedlo? A po čem sníte a kde to jde?
2: Paradoxně je to zrovna to KTčko, který vlastně končil v pravidelném provozu v době, kdy já jsem nastoupila k podniku.
1: Takže vy jste se minuli.
2: Takže my jsme se minuli právě v tom, že by jsem na to získala to řidičské oprávnění. Pak ta tramvaj spadla do té muzejní sbírky a už se na to běžně papíry nedělaly. Takže v budoucnu mám sen, že by jsem si to třeba dodělala nějakým způsobem. No, prostě jeden z mých profesních cílů.
1: Říká Karolína Hubková.

0: na dřeň.
1: S Karolínou Hubkovou už jsme si tady povídali o tom, jaké má ráda ty staré tramvaje, které jsou dnes v muzeu, kde pracuje zejména. A mě by docela zajímalo, jak jste na tom naopak s těmi novinkami. Jak přijímáte to, že najednou jezdí nové tramvaje, nové typy a teď pokud chcete jezdit, tak se na nich musíte učit. Máte ráda nové věci?
2: Nevadí mi, přijímám je, chápu, že 21. století vyžaduje prostě techniku, která je tomu samozřejmě hodná, uspůsobená a tak, ale když opravdu se přede mě postaví dvě tramvaje, stará a nová, tak půjdu spíš k té staré, ale když je to nezbytně nutné, tak hold na tu novou musím mít.
1: A tu úplně novou, to 52T, to už jste řídila?
2: Musím na to mít řidičské oprávnění a jako jedna z posledních mě to teďkon čeká v nejbližších dvou dnech, takže vlastně pozítří si dodělá.
1: To jsem se dobře trefila.
2: Si dodělává právě oprávnění na tu Škodu 52T.
1: Takže ve chvíli, kdy se bude ten rozhovor, který teď přetáčíme, vysílat, tak už budete mít ten správný
2: papír. Už budu mít razítko a už budu mít to nejmodernější, co v Praze máme.
1: A co tratě? Máte projete úplně všechno v Praze?
2: Já, jak jsem teď 3 roky vlastně byla doma na mateřský, tak mi tam chybí některý ty cancourky určitý, ale já si myslím, že to právě teď jako doženeme v rámci těch cvičních jízd a seznamování s tou novou Škodovkou, takže všechno nové se teď dožene.
1: Znám lidi, kteří mají třeba mapu, plán, třeba MHD na zdi a teď si vyškrtávají, co všechno už si projeli, tak máte něco takového?
2: Ne, nemám. Já ne. Vím, že třeba můj manžel, který je dopravou taky velmi políben, tak si dělá do mapy naopak jako znamení, kde jsou tramvajové pomníčky. Nějaké tramvaje, které jsou odstavené například u dálnice, nebo je má někdo na střeše, nebo tak, tak on si dělá mapičku, kde právě tyhle ty pomníčky byly nebo jsou.
1: Tak o těch pomníčků tam by mě speciálně zajímalo, jak se tam ta tramvaj dostala. Když si ji dal někdo na zahradu, tak tam je ten příběh asi celkem jasný. Pátrá i třeba potom, jak se ta tramvaj tam jako dostala do toho pole?
2: Ne, to většinou v dnešní době už se toho třeba všimnou i média, takže ten příběh, jako jak se tam ta tramvaj třeba dostala, nebo k čemu slouží, k jakému důvodu tam je zrovna, to už se jako všeobecně dneska jako ví. Ale objevují se třeba stále nějaký starý dřevěný Ringhoferovy tramvaje, který se najdou třeba v lese po letech.
1: V lese?
2: Ano, já třeba vím, že v Milovicích v jednom lese tam je vagónek. Ještě jsem tam nebyla, máme to jako jeden cíl z výletů, ale je tam, no, jestli to bylo Včelí úl kdysi, nebo něco takového.
1: No, nebo si to někdo postavil jako chatičku tam?
2: Je to dost možné.
1: To by byly taky věci s příběhem.
2: To jsou věci s příběhem.
1: Vy jste nicméně před chvílí tak hezky řekla, můj muž je taky políben tou dopravou. Ono se tomu lidově říká tím hezkým slovem šotouš.
2: Ano.
1: A já jsem si vlastně říkala, když jsem sem dnes jela na to natáčení, jestli existuje šotouška nebo šotožena, protože jako nepochybuji o tom, že jsou také ženy a vy jste příkladem toho, které mají rády ty dopravní prostředky a chodí si třeba fotit, když jede něco netypického. Tak jsou šotoušky, jak se říká.
2: Takhle, když to vezmu zase z historie, oblíbený, tak šotouš byl dřív hanlivé označení. Když se o někom řeklo, že je šotouš, tak to byl člověk, který čeká u tratě většinou na ty vlaky, ničí tam přírodu, dává pryč větve, aby měl krásný záběry a takovýhle věci. Jenomže se z toho stal fenomén, těch obdivovatelů dopravy je víc a víc, už je dostupnější zařízení, nebo jsou fotoaparáty v mobilech, takže dneska už je to takové běžné. A z toho hanlivého šotouš už je běžné označení pro člověka milujícího dopravu. A tím, jak to tak jako ta komunita se rozrůstá, tak jsou i ženy. Jsem jedna z nich, znám spoustu žen, které milují dopravu, fotí dopravu, zajímají se o ní aktivně, jsou ženy strojvedoucí, které opravdu jako mají rádi železnici, jsou tramvajačky, které mají rádi železnici, nemají to jako zaměstnání. Takže ano, máme šotoušky.
1: Říká jedna z nich, Karolína Hubková.
3: Rádio Praha. Retro. Každé úterý vyrazíme zpátky v čase do 80. Retro. Protože 80kový pecky nejsou pro starý. Naleďte se každé úterý na to nejlepší z 80. let. Retro. Retro na Rádio Praha.

0: na dřeň.
1: Už jste tady naťukla, jak jste byla tou dcerou toho tatínka, který chodil kolem těch tramvají a miloval je stejně jako vy. Jaké jste jinak byla dítě a po čem jste prahla? Byly to hned ty tramvaje a to, že budete řídit, nebo tam byly úplně jiné sny a úplně jiná přání?
2: Úplně na začátku, když se člověk ve školce rozhoduje, co bude, takový ty holčičky veterinářky a princezny, já chtěla být prezidentka. V těch 90. letech mi to přišlo takový fajn. A potom teda po vzoru otce řidička tramvaje, protože máma byla ekonomka, to nebylo zajímavý pro mě, že jo, takže řidička tramvaje, to bylo hezký, protože táta nás většinou

0: to vyšlo tak záhadným způsobem, že nás vezl třeba s tou školou někam dál tramvajkou na výlet. No ale když už jsem měla toho rozumu třeba víc, tak jsem chtěla být spíš nějaká kreativní duše. Chtěla jsem kreslit nebo něco vytvářet rukama. A pak se to nějak zlomilo při výběru střední školy. Nedostala jsem se na uměleckou školu, tak jsem šla studovat chemii. Tam mě neoslovila už vůbec a pak nějak jsem se zase vrátila k dopravě. Takže jsem tam, kde jsem.
1: A tu kreativitu jste si začala kompenzovat vlastně psáním ano. a tvořením na těch sociálních sítích.
0: Ano, nějak to tak vzniklo.
1: Já jsem si je pročítala x let zpátky, protože vy ty první fotky jste dala někdy před už 10 let, možná ještě daleko dál. Co bylo tím prvním impulzem? Byla to pro vás galerie, nebo už rovnou tam byl ten moment, že to chcete těm lidem ukazovat a sdělovat?
0: Vlastně moje působení na sociálních sítích nebylo nikdy záměrně tomu, aby jsem to ukazovala jako veřejnosti a zároveň mi to nevadilo, že to ta veřejnost vidí. Je pravdou, že jak se ty sociální sítě jako vyvíjely, tak dřív ten Instagram byl opravdu jenom jako fotogalerie krásných fotek, upravených s různýma filtrama, už dneska řekneme štílenejma. Ale postupem času jsem si z toho udělala svůj deníček, protože jsem si to samozřejmě i ten svůj Instagram nebo Facebook nebo něco takového otevřela a listovala jsem si i zpětně, co tam mám, co jsem zažila, kde jsem byla. A stal se z toho ten deníček, začala jsem tam právě psát, nejdřív krátký posty, popisky a potom i příběhy, co jsem vlastně zažívala. A dneska by jsem řekla, že už to není o těch krásných fotkách u mě teda, že ta krásná fotka už je jenom to, co má přitáhnout oko a nebo mi připomenout, co jsem tam vlastně psala.
1: Je pravda, že když si to člověk teď prochází právě ty roky a roky zpátky, tak tam i krásně vidí, a jak vy se měníte, nejen třeba barva vlasů, vy jste jich vyzkoušela X, ale jak opravdu jakoby rostete s tím, co vás samozřejmě během života potkalo
0: ano.
1: a co vás trošku třeba otlouklo.
0: Ano.
1: A mě by docela zajímalo, jaké momenty životní vás třeba nejvíc posunuly. A možná pojďme začít ještě v té době před sociálními sítěmi. Co byly největší, nejzásadnější momenty vašeho života, třeba už třeba v tom dětství, dospívání? Co vás nejvíc modelovalo?
0: Já myslím, že každého člověka asi nejvíc modeluje nějaký ten negativní zážitek. U mě to v dětství bylo úmrtí mýho bráchy. Mně bylo tehdy 10 let, mu bylo 8 let. Takže já to teda vnímala dětskýma očima, ale dneska už třeba vidím, že moji mámu to totálně zničilo tenkrát. Já jsem nechtěla mít děti. Tím, jak jsem si zažila tu bolest svý mámy, tak jsem říkala, já to nikdy nechci prožít, já se toho bojím. Potom byla velká snaha o dítě a dneska už teda dítě mám, zaplať pánbu za ty dary a strašně si ho vážím a ten strach tam je, ale je takovej, že mě nutí překonávat ten strach, aby jsem ten svůj strach nepředávala na to dítě a to dítě si cítilo pořád bezpečí, takže to je vlastně to, co já jsem si přinesla ze svého dětství. Dalším takovým bodem bylo třeba moje vztahy, což byly krásné i špatné vztahy, takže to, že já mám teďko nejúžasnějšího chlapa na světě, omlouvám se všem ostatním, určitě jste pro někoho taky nejúžasnější na světě, pro mě je to ten můj Pepa. K němu byla taky dlouhá cesta přes partnera, co jsem měla, který mě doma třeba mlátil, pak jsem měla nevydařený první manželství, což bylo taková zbrklost a snaha o to najít si svoji rodinu, když mi umřela maminka právě. To byl taky skvělej chlap, ale nehodili jsme se k sobě. A o to víc, že jsem si prožila tyhle ty divoký vztahy, tak se zase vážím toho svého manželství. A přijímám to, že se máme rádi, že se milujeme s pokorou a je to dár prostě. Takových je určitě v každém životu spousta bodů, jenom je potřeba si uvědomit, že všechno zlé je pro něco dobré.

0: Kateřinou Kubalovou.
1: Co vlastně se stalo vašemu bratříčkovi?
2: My jsme byli v akvaparku a byli jsme tam teda i s mámou a s výletem jakoby mimoškolních aktivit s domem dětí a mládeže. A máma tam byla se dvěma dětma, s jedním byla, druhý se klouzal na tobogánu, no a spadnul prostě do 4metrové hloubky po hlavě, praštil se tam a byl delší dobu právě pod vodou. Tenkrát se toho snad ani plavčíci moc rychle nevšimli. Přesně už jako nevím. A už to poškození mozku tam bylo veliký, že už to prostě nešlo nějak zachránit.
1: Já si vlastně vůbec neumím představit, jak to vnímá to malý dítě. Jakože najednou se jako něco stane, najednou lusknutím prstu, tam není ten druhý človíček.
2: Já si pamatuju nejvíc tu bolest mámy, ten šilený pláč a příchod do našeho pokojíčka, kde vlastně najednou tam bylo prázdno. Bylo to hodně těžký a jako jsou to vzpomínky, které člověk dost jako vytěsňuje, ale pořád tam jsou. Bylo to před Velikonocema, takže svátky jara, že jo, veselí, to dost to každý čekal. Za mnou jako za 10 letou už chodili ty koledníci a sousedi nás tam jako bránili, ať dneska nechodějí. Pamatuju si to, bylo to takový těžký období, hodně těžký.
1: Jak to zatočilo s vašimi vztahy v rodině třeba?
2: Máma se z toho nedostala jako nikdy, co potom se podepsalo na životosprávě a že o sebe jako přestala zdravotně dbát a spíš se upnula na mě a na práci, než sama na sebe. A nejsem jako lékař, nemůžu třeba říct jako úplně všechno, ale pak se u ní objevila rakovina, kterou jí diagnostikovali až potom, co vlastně zemřela. Takže asi jedno s druhým, největší asi rána takhle, no.
1: To na vás muselo být jakoby strašně veliké břímě, co se na vás navalilo, jako zvládla jste to vždycky sama, anebo jste musela zajít třeba na nějakou terapii nebo někde se z toho jako vybolet? A nebo to třeba byly ty sociální sítě, kam jste mohla všechno jako dát, ulevit si.
2: Tohleto dětský období, ta dětská hlavička to podle mě nebere tak, jako by jsem to třeba brala dneska. Jo. Takže ono, jsem to vzala tenkrát tak, že se to prostě stalo, bolí to, ale najednou jako musím jít dál, jo, tam, nebo nepřemýšlela se nad tím, si musím, nemusím. To dítě to bere podle mě jako jinak, no. Ale dneska nedělá mi problém o tom mluvit, protože mám to samozřejmě v sobě, bolí to. Když teď s váma mluvím, tak se klepu, samozřejmě. Ale vím, že je potřeba o tom mluvit, protože s každým slovem, který já ze sebe dám ven, tak je to ulevení od té vnitřní bolesti, od toho pnutí, co tam možná vnitřně někde je, i když ta kůže, ten obal je strašně silný, už jako...
1: Ocelí to trošku člověka takovéhle zážitky? Jako...
2: Určitě.
1: Ano. Pomůže mu to do určité míry třeba do dalšího života.
2: Určitě, protože potom přijdou, já nevím, nějaký jakoby v uvozovkách řečeno hlouposti, jako třeba, že mě vyhodili ze školy, protože jsem neměla dostatečnou docházku. A to si řeknu, jako ano, škola mi dneska chybí, ale já jsem pořád tak silná, že dokážu si to místo ve světě pořád vydobít i třeba bez maturity. Jo, to, jaká jsem, že jsem silná a dovedu na nějaké věci koukat s nadhledem, protože jsem si zažila třeba i horší věci, mi pomáhá.
1: Mluvili jsme o mamince. Co táta?
2: Táta

0: Skvělý člověk. Kdyby nebyl, tak tady samozřejmě nejsem tak skvělá, jako jsem já teďko. Ale taky nemáme spolu dobré vztahy, bohužel, protože maminka mi zemřela. On si našel jinou paní a já jsem se dostala do dopravního podniku, začala jsem pracovat s těma starýma tramvajema a možná to u něho zbudilo nějakou žárlivost třeba, a nebo se k němu dostaly nějaký pomluvy, kterým on uvěřil. A tím pádem mě tak nějak jako zazdil a už se to nedá narovnat.
1: Vy se jakoby nestýkáte vůbec?
0: To vůbec nejde. Neviděl svého vnuka, nebyl mi na svatbě a nebyl za mnou v nemocnici, když mi bylo nejhůř a tak. Tak to je takový taky smutný, ale to je život.
1: To je život a já teď teda mám úplně husí kůži a vůbec nechápu, kde berete tu sílu.
0: Já mám svůj život, svůj svět, svoje lidi, svoje přátelé, usměvavý a každý příjemný člověk, který ho dneska potkám, jako třeba jsme teď tady v rozhlase, což je prostě skvělý, tak mě strašně pomáhá a nabíjí a je to prostě pro mě krásný.
2: Radio Praha 107,1 FM.

Co jste ochotni udělat, aby se vám splnilo to, po čem nejvíce toužíte? Elizaveta Maximová exceluje v roli herečky toužící po roli v divadelní adaptaci Hitchcockova filmu Psycho. Tragikomický příběh o

moci, touze a hranicích, které je člověk ochoten překročit. Nechte se vtáhnout do temného světa showbiznisu i křehké ženské duše. Psychodrama v divadle Viola. Více na www.divadloviola.cz. Mediálním partnerem je Rádio Praha.

0: na dřeň.
1: Co to násilí v tom vztahu? Jak jste to řešila?
2: Byl v tom samozřejmě alkohol. Ten partner tehdy, když se napil, tak byl hodně agresivní, ale když nepil, tak byl v pohodě. Takže takový to, víte, on je vlastně hodný, když nepije, to bude dobrý. Pak jsem zase omluvil, držela jsem v tom vlastně 2 roky. Střídavě to bylo krásný období, potom to fakt stálo za prd, ale nemluvila jsem o tom, schovávala jsem to a až vlastně to bylo v období, kdy jsem měla být v maturitním právě ročníku, proto jsem měla ty svoje zameškané hodiny, proto jsem neudělala školu. Dneska, kdyby někdo z těch slečen mi řekl, že zažívá něco, že na ní partner vztáhl ruku, tak jí řeknu, ať okamžitě vycouvá, že to nestojí za to. A když řekne, ale když on je vlastně hodnej, není. To jsou chyby, které já jsem jima už poučená, musela jsem si to zažít, abych tomu uvěřila, ale no, tenkrát jsem byla hloupá.
1: Je pravda, že jsem mluvila už s pár ženami, které si zažily něco podobného a ono to není tak, že najednou přijde třeba velký útok, ale jsou to takové malé postupné krůčky.
2: Stopne se to.
1: A pak zpětně si může třeba někdo neznalý říct, tak proč neodešla hned, ale to jsou takové jako náznaky a člověk se právě jako sám uklidňuje.
2: Ano.
1: A co by třeba z vaší zkušenosti mohlo být takovým jako varovným signálem, kdyby si ta žena třeba měla říct tak jako pozor, tady už musíme spozornět
2: tak
1: a odejít třeba.
2: Těch bodů je strašně vždycky moc. Je důležitý se v tom partnerství cítit jako dobře a to za každý situace. I když třeba přichází nějaká hádka, normální, běžná o tom, kdo nevydal nádobí zmyčky nebo tohleto, tak stejně to musí skončit tím, a vždycky to říkám i manželovi, nesmíme odejít do postele rozhádaní. Vždycky se musíme třeba omluvit nebo si tu situaci vyjasnit. A pokud se to nevyjasní, pokud prostě někdo odejde s prásknutím dveří z bytu a nevrátí se do toho večera, kdy máme jít jako spát, tak si myslím, že to už je špatně. A to je takový ten třeba prvotní impuls pro mě. Zvednutí hlasu, zvednutí ruky, vztahnutí ruky, to už je ten další, by jsem řekla, vyšší stupeň, ale to, že ten konflikt neorovnat a nechat ho otevřený, tak to je podle mě jako špatně, protože problémy se musí uzavřít nějakým způsobem, jakýkoliv.
1: Jak moc vás ovlivnilo to, že přes ty všechny peripety a že to taky nebylo jednoduché, jste tou mámou, najednou tam máte toho malého Jozívka, vytouženého.
2: Oh. Cesta za Jozívkem to byla, když už jsem si teda našla toho ideálního muže, manžela a cítila jsem z něho, že tady je ta náruč, která mi chyběla od rodičů, že tady je ten domov, který já jsem vlastně neměla a že tady je to bezpečí, to pravý. Tak samozřejmě přichází ta otázka toho mateřství. Tam byla ta touha už potom, že chci mít nakonec to dítě, že se na to cítím, že si věřím a že tu sílu na to mám. Ale ono to nešlo. Když to nešlo po nějaký době, tak jsem díky kamarádce si našla specialistu, aby mi zkontroloval, jestli vevnitř není nějaká chyba. Zjistil, že mám endometriózu, takže jsem se dostala do ruk specialistů a ty mi doporučili potom umělé oplodnění. To byl další velký milník v životě, projít právě umělým oplodněním a nějakým způsobem obejít tu nemoc, která by tenkrát šla léčit laparoskopicky s tím, že se může stát, že potom už nikdy nemůžu mít dítě. Takže ano, podařil se první pokus, dítě se na chvilku ujalo, potom bohužel jsem o něj přišla, to byla první rána. Ovšem, jak říkám, vždycky s oblibou na mrazáčku, tam mám ještě další embryka. Takže byl druhý pokus a to už je Jozífek, který se taky ujal, vydržel mě v bříšku, ale ne 9 měsíců, ale 7 měsíců, protože moje tělo s endometriózou a s pomačkaným vnitřkem ho tam neudrželo. A Jozífek vykoukl na svět právě o 2 měsíce dřív, takže my jsme najednou měli doma nedonošené miminko. A já jsem za ním dojížděla od nás z Rakovníka, kde bydlím, do Prahy každý den. Neměla jsem ho u sebe, bylo to náročný období, ale vlastně bylo pro mě hrozně fajn, protože ta dnešní neonatologie a nedoklubko a tyhle ty lidi kolem malých nedonošňátek jsou fajn a pomáhají se s tímhle s tím srovnat a dávají sílu s tím, že to miminko se dovyvine, že dokáže dýchat potom bez hadiček a sledovat to miminko, jak má vždycky o hadičku míň, bylo hrozně hezký.

0: na dřeň.
1: Máte úžasné miminko, skvělého manžela. Před časem vám vyšla knížka, máte spoustu sledujících příznivců, ale já si říkám vlastně v kontextu toho, co jsme tady teď všechno slyšeli, jak strašně těžce jste si musela vlastně všechno tohleto vybojovat. Jak moc velkou hodnotu má pro vás to, že máte ty sledující, že máte tu knihu, že máte ten úspěch, popularitu nebo slávu, nebo jak to nazvat, jako jak tohle to berete?
2: Já si vůbec nepřipadám slavná, známá jo, protože mě poznávají lidi na ulici, který já vidím třeba poprvé, ale to jsou pro mě dárky za to, co já jsem si prožila. Vždycky říkám, to, co já dám světu, se mi určitě jednou vrátí. A to, že přijde člověk na pokladnu a řekne, Ježiš, já mám vaši knihu, nebo těsně předtím, než jsme šli teďko na ten rozhovor, jsem četla prostě zprávu, že tady bývalý tvůj kolega byl v porodnici se mnou a vzal si sebou právě deník tramvajačky, tvoji knížku. A nebo takovýhle prostě věci, takovýhle maličkosti, nebo to, že se na mě někdo obrací s tím, že jakou mu poradím tramvaj na objednání pro nějakou třeba svatbu nebo narozeniny. To jsou pro mě ty něžný dárky, takový to, že já si vážím toho, že jsem součástí tohohle světa, že si vážím toho, že jsem tady a někomu dělám radost. A já nepotřebuju tu nesledujících, já nepotřebuju být v televizi, já nepotřebuju být v rádiu. Já jsem ráda, že můžu být mezi lidma a že třeba lidem pomůžu s tím, co já zažívám, co jsem si zažila, anebo s tím, jaký mám já pohled na svět. Protože si myslím, že můj pohled na svět, byť jsem třeba mladá holka, tak je už jako, jak to říct, už jsem leco zažila, ano, tak.
1: Mimochodem, když jsme u té knížky, tak nechystá se náhodou deník tramvajačky číslo 2.
2: Plus tu otázku strašně miluju, no. Protože já jsem měla v plánu samozřejmě velký oči na mateřský, že napíšu další knihu a kolik toho stihnu. Ne, mám vychovaný dítě, který umí poděkovat, co to jsem víc ráda, než za druhý díl deníku tramvajačky. A já ne, že sbírám jako další podklady na knihu, ono třeba jako vznikne něco, ale k tomu zase musí být nějaký nakopnutí, nějaký takový jako, nevím, když to přijde, tak to přijde. Já to nečekám. Chtěla bych, nečekám. Stejně jako přála jsem si mít knihu, když jsem byla malá, stejně jako kolegyně Božena Němcová, která se narodila 4. února, já 5. února. Ale pak jsem si říkala, ježišmarja, vrať se na zem a ejhle, červená knížka existuje a je to neuvěřitelný. Aniž by jsem zatím jako šla cíleně.
1: Když jsme u toho, vy už jste zmiňovala ten svůj přístup k životu. A patří do něj nějaké plánování, nějaké vize, nějaké ty sny? Vy už jste tady třeba zmiňovala nějakou tu tramvaj, kterou byste si chtěla řídit, ale jako máte tam nějaké věci, ke kterým jakoby jdete po těch schůdkách cíleně, anebo prostě čekáte, co přijde, co vám ten život přinese a užijete si to, ať to bude, co to bude?
2: Existuje u mě nástěnka vizí, kterou já si dělám každý rok. Já mám papírový diář, miluju plánování, miluju si zdobit diář a psát si do něj a zkoušet si různý typy písma a různý propisky. To je prostě takový moje, to je ta kreativní zase věc, takže si čmáram do diáře a píšu si tam. A na začátku toho diáře mám právě svoji nástěnku vizí. Tam mám svoje sny, svoje cíle. Mám tam třeba, že chci letos vjet se svojí 120, která škodovkou starou, která mi teď dlouho stála v garáži, protože nebylo jaký řídit, když byl Josífek malej a nebylo na to jako čas. Mám tam třeba, že chci dobře zvládat práci a mateřství, že chci jet letos do Řecka, tam mám, což taky nevypadalo úplně, jako že by letos dopadlo, ale včera při sázení kytiček do záhonku manžel říkal, že asi šáhne do spořícího účtu to, že pojedeme do Řecka, že na Šumavu kašleme. Takže říkám, aha, aniž by jsem o tom mluvila, protože já to tam mám zapsaný, on to nevidí, nikomu to neukazuju. A pak tam mám třeba, že by jsem chtěla být při otevírání Václavského náměstí jako tramvajový tratě a takovýhle jakoby i velký, i malý cíle.
1: Říká Karolína Hubková. Mockrát vám za to děkuji, že jste přišla. Mějte se krásně, ať se vám ty cíle hezky plní a můžete si odškrtat.
2: Já vám mockrát děkuji za pozvání.
1: Mějte se hezky, nashledanou.
2: Krásný den.
3: A já už jen dodám, že si nás jako vždycky můžete poslechnout v podcastových aplikacích, v archivu Českého rozhlasu a podívat se můžete na videozáznam z natáčení. Kateřina Kubalová se těší na slyšenou zase za týden. Mějte se krásně.

0: Dnes se v Česku slaví Den matek. Praha 10 nabídne dalších 9 bytů k pronájmu v elektronické aukci. Při izraelských útocích v pásmu Gazy přišli o život nejméně 3 lidé. Odpoledne bude jasno nebo skoro jasno, nejvyšší teploty 21 až 23 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Jeden matek. Lidé dnes dávají květiny nebo poděkování matkám. V Česku se slaví vždy druhou květnovou neděli. Moderní tradice vychází z počátku 20. století ze Spojených států, kde ji prosadila Anna Jarvisová. Odtud se postupně rozšířila do Evropy. V českých zemích se začala slavit už za první republiky. Po druhé světové válce ale její význam ustoupil a zastínil ho oficiální svátek Mezinárodní den žen. Svátek matek se tak do kalendáře znovu vrátil až po roce 1989. Zájemci o bydlení v Praze 10 se můžou přihlásit do elektronické aukce na pronájem 9 obecních bytů. Jsou například v Malešicích, Záběhlicích a Strašnicích. Přihlášky můžou zájemci posílat do konce května, říká mluvčí městské části Jan Bruno Trop.
2: Do aukce je zařazeno 9 zrekonstruovaných bytových jednotek v dispozicích 2 plus 1 až 4 plus 1. Vyvolávací cena je 165 korun za metr čtvereční za měsíc.
0: Zítra začne oprava silnice 603 mezi Kamenicí u Prahy a Hlubočinkou. Takzvaná stará Benešovská je ve špatném stavu. Práce potrvají se zimní přestávkou zhruba rok. Ve směru do hlavního města povede objízdná trasa pro auta a autobusy přes Křížkový újezdec. Opačně bude silnice zatím průjezdná, říká Petr Čuřík, nezávislý starosta Sulic, pod které spadá Hlubočinka.
3: Samozřejmě v rámci obce si zase zajistíme i nějakou kyvadlovou dopravu v místě, kde nám prostě nepojedou linky pražské integrované dopravy.
0: Oprava zhruba 4,5 kilometrového úseku, včetně stavby kruhového objezdu, bude stát 140 milionů korun. Izraelské útoky v pásmu Gazy nepřežili nejméně 3 lidé, uvedli to tamní zdravotníci. Mezi mrtvými je i šéf kriminální policie města Khan Yunis a jeho zástupce. Podle agentury Reuters Izrael v poslední době zesílil útoky právě na představitele Hamásem vedené policie. Izraelská armáda informace nekomentovala. Útoky na pásmo Gazy trvají i přesto, že od loňského října oficiálně platí klid zbraní. Z jeho porušování se obvinují obě dvě strany. Izrael od začátku října zabil nejméně 850 Palestinců z okupované oblasti. O život v pásmu Gazy přišli také 4 izraelští vojáci. Fotbalová Sparta po nedohraném pražském derby proti Spartě uzavře do odvolání severní tribunu stadionu v Edenu. Hlavně jste vtrhli v nastavení sobotního šlágru ligové nadstavby domácí fanoušci na trávník a napadli 3 hráče Sparty. Uzavření tribuny oznámil na síti X předseda představenstva Slávie Jaroslav Tvrdík s tím, že výtržníci dostanou doživotní zákaz vstupu na stadion. Klub zároveň vyřadil z kádru A týmu Tomáše Chorého a Davida Douděru, kteří viděli v derby červené karty. Během odpoledne bude jasno nebo skoro jasno, později může přibývat oblačnosti, teplotní maxima 21 až 23 stupňů. Povane slabý východní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
4: Velmi opatrně na dálnici D6, pokud jdete z Karlových Varů do Chebu, opatrně za exitem 121 Plzeň, před chvílí tam bylo zaznamenané auto jedoucí proti správnému směru jízdy, je to 122. kilometr dálnice D6, tak opatrně. Jinak na dálnici D1 z Vyškova ve směru do Prahy opatrně za sjezdem na Bratislavu na 196. kilometru se zastavíte a kolona pokračuje až na kilometr 190.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
4: Nalaďte se na Prahu s dobrou muzikou. Bude tu Tom Grennan. Bruno Mars. Nebo teď Taylor Swift a vy už posloucháte Rádio Praha s Lenkou Váhalovou.

0: Odpoledne Tom Grennan dospíval na Rádiu Praha přesně ve 13:45. Samoobslužné stánky nabírají v poslední době na popularitě. Už jste ale slyšeli o Bobko baru. Využít odpadu z rodinného ranče se rozhodl 15-letý František z Táborska. Jeho příběh uslyšíte v našem vysílání už za chvíli. Teď na silnice stále opatrně na dálnici D6 z Karlových Varů na Cheb u 121. nebo respektive mezi 121. a 122. kilometrem máme hlášené auto v protisměru.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Lysistráta znovu nabíjí. Živá tvorba uvádí pohybovou komedii Lysistráta Reloaded v hlavní roli s Anežkou Rusevovou.
3: Neustále musím všechno řešit, na všechno myslet, pořád. Na byrokraty, na miliardáře, na chudý, na čepice, na celebrity, na lety do vesmíru, na mimozemšťany, na XYZ.
2: Sekunduje jí fantastická mladá multikulturní company. Kde? Ve Venuši ve Švehlovce. Více na živatvorba.cz. Sex za mír, mír za sex. Mediálním partnerem je Rádio Praha.
4: Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin jedině na Rádiu Praha.

0: Rusku. V takzvaném Bobko baru se zahrádkáři koupí koňský hnůj jako biologické hnojivo na záhony.
1: Tak to tam hoď. Jo, je to super nápad.
2: Tak jo. Tak to zkusím.
3: Paní Lucie přistavila u dřevěné budky s nápisem Bobko bar a už si odnáší pytel plný koňského hnoje. Samoobslužný stánek před Vyšetickým statkem provozuje 15-letý František Bárta.
4: Když sem přijdete, tak je dobré si první přečíst nějaký ty popisky. Máme tady upozornění, to jsme sem dali celkem nedávno, právě z toho, že nám tady zmizelo pár pytlů. Pak tady máme i vedle nově QR platbu, ta je taky hodně nově. A samozřejmě základní popisky jako cena, váha.
3: František bydlí na ranči, kde mají i koně.
4: Dříve nás tady sousedi poprosili na jejich zahrádky, jestli bychom nemohli nějak nazbírat a dopravit k ním nějaký bobky, tak mě napadlo z tohohle důvodu, že bych mohli prodávat takhle veřejně. Zatím to jde celkem dobře.
3: A jsou vašimi kupci hlavně tady obyvatelé zdejš vsi, anebo i jezdí z okolí?
4: Myslím si, že i z okolí. Co se týče sousedů, tak co jsem se dozvěděl z hospody, tak někdo si to bere, někdo ne.
3: Podle Františkovy maminky Kláry Bártové se jejich hnůj využívá i v hlavním městě.
5: Víme o tom, že takhle, co mají chaty po okolí lidi z Prahy, tak víme o tom, že i praští se jezdí.
3: František se věnuje motokrosu. Hledal proto přivýdělek, který by mu na koníček přispěl.
4: Potřeba jsem se nějakým stylem vydělat, on to není úplně jeden z nejlevnějších koníčků. Takže jelikož mi všechno platili rodiče, tak jsem chtěl nějakým stylem k tomu přispět a trochu tomu pomoct finančně. No.
3: A jeho snahu rodiče vítají.
5: Na novou motorku to nebude, ten přivýdělek není zase takovej, ale už třeba jenom na to, že syn přispěje při tréninku, tak vstup na dráhu je od nějakých 200, většinou kolem 400. Když se potom jde na závody, tak přihlášení do závodu je někde kolem 12-15 stovek. Takže jenom když přispěje tady tím, tak je to dobrá věc.
3: Nabídka Bobko baru se do budoucna rozšíří i o další sortiment, třeba o trus s ovčí vlnou. Z Vyšetic Eva Dubská-Petrová, Český rozhlas.
6: Praha žije trendy.
7: Praha žije trendy.
0: Na dálnici D1 opatrně směrem z Brna do Prahy za sjezdem na Chocedrady na 26,5 kilometru se zastavuje. Popojíždí se až do omezení na Šmejkalce, aktuální zdržení 10 minut. A na dálnici D1 o něco dál od Prahy, u Brna, tak z Vyškova ve směru do Prahy počítejte s výrazným zdržením v Brně mezi 190. a 195. kilometrem, respektive mezi 195. a 190. a je to v tuhle chvíli na 15 minut.
6: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.

0: In Place to Die a novinka Alex Veren na Rádiu Praha. Teď máme 2:15. Historická budova Českého rozhlasu v Karlině, odkud vysílá Rádio Praha a Český rozhlas Střední Čechy, se veřejnosti otevře hned 2 víkendy za sebou. V sobotu 16. května nás můžete navštívit v rámci dne otevřených dveří a v sobotu 23. a 24. května v rámci festivalu Open House Praha. Vracíme se na silnice, mám novinku. Na dálnici D4 z Písku a Strakonic velmi opatrně za sjezdem na Kamík. Na 43. kilometru se srazila 2 osobní auta a musí se prudce vybočovat.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Jedna létající redaktorka nestačí. A proto máme dvě. Sabinu a Moniku. Každý den monitorují cvrkot v hlavním městě. Nalaďte se na Prahu a buďte u toho. Létající redaktorky. Každý den na Rádiu Praha.

0: Na podání elektronického daňového přiznání bez sankce zbývá posledních pár dní. Od středy začne nabíhat pokuta. Kriminalisté vyšetřují smrt mladíka, který vypadl z vlaku, nejspíš jel mezi vagóny. Fotbalové derby Slávie se Spartou se nedohrálo. Fanoušci domácích vtrhli na hřiště a napadli tři hráče Sparty. A bude slunečno, postupně většinou oblačno s teplotami do 22 stupňů. Zítra se o stupeň ochladí a bude většinou zataženo až oblačno s deštěm, přeháňkami nebo i bouřkami.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Od středy 13. května začne nabíhat pokuta za pozdní podání elektronického přiznání k dani z příjmu za loňský rok. Lhůta pro podání uplynula 4. května. Za pozdní podání elektronického daňového přiznání se platí pokuta ve výši 0,05% stanovené daně za každý den prodlení. Nejvýš ale 5% stanovené daně, respektive 300 tisíc korun. Pokutu člověk platit nemusí, pokud nedosáhne částky 1 tisíc korun. S pomocí daňového poradce nebo advokáta se lhůta na podání daňového přiznání prodlužuje až do letošního 1. července. Policie vyšetřuje smrt nezletilého mladíka. Podle kriminalistů zemřel v noci při pádu z vlaku nedaleko Říčan u Prahy. Nehoda se stala před 11. večer. Mladík nejspíš jel mezi vagóny a spadl do kolejiště. Pokračuje mluvčí policie Pavel Truxa.
2: Přitom to utrpěl zranění, kterým na místě události podlehl. To, zda byl mladík pod vlivem alkoholu či nenávykové látky, ukáže nařízená soudní pitva.
0: Nehoda v noci zhruba na 2,5 hodiny přerušila provoz na trati mezi Uhříněvsí a Říčany. Vítězem voleb do poslanecké sněmovny by se v dubnu stalo hnutí ANO se ziskem 32%. Oproti březnu si o 2% body pohoršilo. Vyplývá to z průzkumu agentury Kantar pro Českou televizi. Podpora ostatních stran se téměř nezměnila. Na druhém místě by se 16% skončili Starostové, těsně za nimi s 15,5% ODS. Do sněmovny by se v dubnu dostali ještě Piráti, SPD a Motoristé. Průzkumu se ve druhé polovině dubna zúčastnilo zhruba 1000 respondentů. Česká turistka utrpěla vážná zranění po tom, co ji v rakouských Alpách zasáhl blesk. Stalo se to při náhlé změně počasí u hory Kreuzkogl. Blesk uhodil v bezprostřední blízkosti 28-leté Češky a jejího přítele. Tlaková vlna ji srazila na zem a žena nakrátko ztratila vědomí. Muž přivolal na pomoc horskou službu. Záchranáři dvojici turistů přepravili vrtulníkem do nemocnice ve městě Rotenman. Fotbalové derby Slávie a Sparty se nedohrálo. Za stavu 3-2 pro domácí v nastaveném čase vtrhli na trávník stadionu v Edenu fanoušci Slávie, kteří předčasně zahájili mistrovské oslavy. Při invazi napadli tři hráče týmu z Letné. Sparta tak v obavách o bezpečnost opustila stadion. Předseda představenstva Slávie Jaroslav Tvrdík se soupeři omluvil.
3: Za mě ta situace je prostě bezprecedentní. Předpokládám, že budeme předmětem přísného trestu a ta práce s tím davem ze strany naší bezpečnostní služby a našich bezpečnostních orgánů tak prostě nebyla zvládnutá. Nevím objektivně, jestli zvládnou čela, to budeme teprve vyhodnocovat, jestli takovéhle situace pořadatelská služba klubu mohla objektivně jako zabránit, ale cítím jenom hluboký smutek a lítost a stud před fotbalovou a slavistickou komunitou.
0: Incidentem se zabývá i policie. Dnes dopoledne taky mimořádně zasedla disciplinární komise Ligové fotbalové asociace. Verdikt vynese v úterý, uvedla to v prohlášení. Slávie, která v době předčasného ukončení zápasu vedla 3-2 a jen minuty ji dělili od obhajoby mistrovského titulu, hrozí kontumační porážka 0-3. Zároveň může dostat pokutu až do výše 10 milionů korun a komise jí taky může uzavřít stadion. Odpoledne bude v Praze slunečné s teplotami do 20 až 22 stupňů Celsia. Postupně začne přibývat oblačnosti. Zítra má být většinou zataženo až oblačno s přeháňkami nebo deštěm a teplotami do 21 stupňů. Večer se může místy vyskytnout i bouřka.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz.
4: Na dálnici D4 z Písku a Strakonic ve směru do Prahy opatrně za sjezdem na Kamík. Na 43. kilometru je nová nehoda a zdržení.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
4: Stále posloucháte Rádio Praha, teď máme 5 minut po 14. a já mám pro vás další dobrou muziku. Medúza a Good Boys. Bude tu i Miles Smith.

0: Krásné odpoledne, Rádio Praha, stále s vámi od mikrofonu zdraví Lenka Vahalová. Zoo má 7 nových přírůstků a budeme pro vás mít i varování, respektive pro cyklisty na cestách by měly být opatrnější, stoupá totiž počet nehod. Podrobně už za pár minut bude tu Štěpánka a její týden v Praze.
1: Nejstarší bytový dům najdete v ulici U Prefy 25 v pražských Ďáblicích a stojí tu už od roku 1955. Tahle třípodlažní budova, která se zpočátku setkávala se skepsí tehdejších stavebníků, slouží a představuje taky trvanlivé dílo obytné architektury. Dům se liší od těch později postavených panelových domů sedlovou střechou s mírným sklonem a s ozdobnou římsou.
0: Teď na silnice mám nové komplikace. Na dálnici D1 z Prahy ve směru do Brna zpomalte za sjezdem na Tasov. Na 162. kilometru je nová nehoda v levém pruhu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
1: Topíte s

0: Dne 14.30 stále posloucháte Rádio Praha a teď je tu týden v Praze se Štěpánkou Martanovou.
1: Hezký den. V pondělí jednali pražští radní a souhlasili třeba se zadáním mezinárodní architektonické soutěže na Nové Holešovice. Město taky vypíše soutěž na stavbu hasičské zbrojnice na Zličíně. Budova bude sloužit jednotce dobrovolných hasičů. A magistrát vypíše taky dvě zakázky na projektovou dokumentaci pro nástavbu gymnázia Opatov a pro přeměnu bývalého skladiště v ulici U Pergamenky na budovu gymnázia. Chce tak vyřešit nedostatek míst na středních školách. A ještě jedna zpráva ze zasedání rady. Praha zakáže kamelotům prodej tiskovin v památkové rezervaci. Důvodem je to, že prodej časopisů zneužívali tzv. Deštníkáři, kteří turistům nabízejí zážitkové jízdy autobusy. A v pondělí jsme si také připomněli pražské povstání z května roku 1945. Konalo se tak pietní shromáždění v pankrácké věznici. Víc než 1000 lidí tam gilotinou popravila nacistická okupační správa. V úterý oznámila Praha 10, že vypsala tender na stavbu a nebo nákup nové budovy radnice. Chce na to využít přes miliardu, kterou má z prodeje bývalého sídla ve Vršovické ulici. V centru města na Staroměstském náměstí se sešli lidé na podporu Českého rozhlasu a České televize. Akce spolku Milion chvilek vyvrcholila pochodem před budovu Českého rozhlasu. Magistrát povolil radnici Prahy 5 lov divokých prasat na dalších nehonebných pozemcích. Jde o území zarostlé zelení mezi zástavbou v ulicích pod Žvachovem a Noutonická. Důvodem je přemnožení prasat. Praha 5 pak nechá prověřit bezpečnost herních prvků na všech dětských hřištích, které spravuje. Z preventivních důvodů uzavřela skluzavku na dětském hřišti Okrouhlík. Měl si tam zranit 8letý chlapec. A s touto informací tedy vůbec nevím, jak naložit, no však sami uslyšíte, s čím přišla Praha 4. Zvažuje, že začne holubům dávat antikoncepci, aby snížila jejich počet. S těmito ptáky má problémy hlavně v okolí metra Budějovická. Zatím se snaží populaci holubů redukovat odebíráním vajec anebo chovem dravců. V metropoli vzrostl počet nehod s účastí kol a koloběžek. Bylo jich 393, o 69 víc než před rokem. Zemřeli při nich 4 lidé. Tak prosím, buďte na silnicích opatrní. Naopak dobré zprávy hlásí zoo. Má 7 nových přírůstků kapibara. Mláďata největšího hlodavce se narodila v pondělí 4. května a jde o dosud jejich nejpočetnější vrh v historii pražského chovu. A máme tady další výbuch bankomatu. A opět v Praze 4, tentokrát v obchodním centru v Dobronické ulici. Podle policistů měli pachatelé ukrást 300 000 korun. Bývalá zahrádkářská kolonie podél říčky Rokitky je otevřena pro veřejnost. Město odstranilo nebezpečné stavby, vyklidilo několik tun odpadu a strhlo ploty. V pátek byl státní svátek. Připomněli jsme si konec druhé světové války, takzvaný Den vítězství. Pro veřejnost se tak výjimečně otevřel třeba Lichtenštejnský palác. V sobotu se v centru metropole konal Den Evropy, seznámili jsme se s evropskými státy a jejich kulturou a třeba i unijními institucemi. A celý prodloužený víkend nejezdí mezi stanicemi Kobylisy a pražského povstání metro. Dělníci tam vyměňují zabezpečovací zařízení ve stanicích Florence a Vltavská. Takový byl další týden v naší metropoli a rubrika Týden v Praze. Hezký zbytek dne a úspěšný nový týden od mikrofonu přeje Štěpánka Martanová, Rádio Praha.
2: Co se děje v Praze?
0: Na silnici číslo 3 z Tábora směrem do Prahy počítejte se zdržením na konci dálnice D3, se zastavíte, kolona pokračuje do Miličína, dál se pak popojíždí v omezení před Olbramovicemi.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Spolek Archetyp vás zve na 15. ročník degustačního festivalu růžových vín a klaretů Růžový máj 2026. 16. května na náplavce Rašínova nábřeží. Představí se vám více než 20 moravských vinařů, skvělá gastronomie a živá hudba. Přijďte si užít romantický den v sobotu 16. května na náplavku Rašínova nábřeží. Těšíme se na vás. www.růžovýmaj.cz. Mediálním partnerem je Rádio Praha. Chcete vědět, co se děje a být v obraze? Chcete vědět, jak vypadáme a kde právě jsme?
4: Sledujte náš Instagram a přidejte se k nám.

0: normálně.
1: Krásné odpoledne, teď máme minutu po 3:15, stále posloucháte Rádio Praha a poslouchejte nás i dnes. V 21 hodin čeká vás hit týdne a samozřejmě potom během týdne můžete hlasovat jednoduše na praha.rozhlas.cz. Vracíme se na silnice, na dálnici D3, máme komplikace při výjezdu směrem na Prahu. Je tu nehoda a navíc kolona z Tábora směrem do Prahy, tedy počítejte se zdržením. Na konci dálnice D3 se zastavíte, kolona pak pokračuje do Miličína, dál se popojíždí v omezení před Olbramovicemi až od Votic nebo k Voticím. Na dálnici D4 z Písku a Strakonic dejte pozor za sjezdem na Kamík. Na 43. kilometru řeší nehodu dvou osobních aut, tvoří se kolona a na dálnici D10 z Mladé Boleslavy ve směru do Prahy velmi opatrně za sjezdem na Brodce, 28. kilometru stále hlásíte nehodu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Máte rádi novinky?
4: Tak si nalaďte každou středu nejvíc.

0: Dnes odpoledne, 15 hodin, stále posloucháte Rádio Praha, teď už zprávy s Mirkem. Hezké odpoledne.
1: Hezké odpoledne. Praha 10 nabídne v elektronické aukci k pronájmu dalších 9 bytů. Praha 9 jedná s developerem o vybudování stezky pro pěší a cyklisty v nové čtvrti Kolben Park. Šéfem delegace na summitu NATO má

0: být podle ministra zahraničí Macinky premiér. A zítra má být většinou zataženo až oblačno s přeháňkami nebo deštěm, večer místy s bouřkami a naměříme nejvýš 21 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Zájemci o bydlení v Praze 10 se můžou přihlásit do elektronické aukce na pronájem 9 obecních bytů. Jsou v Malešicích, Záběhlicích a Strašnicích. Přihlášky je možné posílat do konce května, uvedl to mluvčí 10. městské části Jan Brunotrop.
2: Do aukce je zařazeno 9 zrekonstruovaných bytových jednotek v dispozicích 2+1 až 4+1. Vyvolávací cena je 165 korun za metr čtvereční za měsíc.
0: V nové čtvrti Kolben Park v Pražských Vysočanech by mohla vzniknout stezka pro pěší a cyklisty. Městská část o tom jedná s developerem v rámci jeho příspěvku na rozvoj občanské vybavenosti. Radnice by chtěla s investorem podepsat smlouvu o dalším využití území. Popisuje starosta Prahy 9 Tomáš Portlík z ODS.
3: Součástí toho bude debata o rozvoji a zachování Rugby Praha a součástí této debaty bude i rezerva a pozemek pro vznik nové základní školy, kdybychom ji v budoucnu potřebovali.
0: Českou delegaci na summitu NATO by podle ministra zahraničí Petra Macinky z motoristů měl vést premiér. Řekl to v debatě České televize s tím, že vláda má právo určit, kdo bude zemi zastupovat. Červencového summitu v Ankaře se chce zúčastnit i prezident Petr Pavel. Vláda s tím ale nesouhlasí. Podle ministra Macinky nemá prezident hlavní vliv na politiku a proto by neměl jet.
4: Prezident nemá vliv na tvorbu jakékoliv politiky v České republice, takže to, co se bude řešit tento summit v Ankaře, bude velmi významný a budou se tam řešit zásadní věci a bude se tam o nich debatovat, takže já si neumím představit, že prezident po každé větě, každém příspěvku bude někam telefonovat a ptát se nápovědy, co má říkat.
0: Prezident Petr Pavel naopak tvrdí, že má ústavní pravomoc reprezentovat stát navenek. Pokud nebude součástí delegace, zváží podání kompetenční žaloby. Vláda bude o složení delegace jednat na konci června. Španělští zdravotníci a vojáci evakuovali první pasažéry z lodi, na které se rozšířil hantavirus. Plavidlo jako první v malých člunech opustili španělští občané. Cestující z dalších zemí se na ostrov Tenerife dostanou až po přistavení evakuačních letadel. Na letiště je přepraví vojenské autobusy. Na výletní lodi se rozšířila varianta hantaviru, která je přenosná i mezi lidmi. 3 lidé zemřeli a další 3 jsou nakažení. Onemocnění se může projevit horečkami, bolestmi hlavy nebo dýchat. Obtížemi. Fotbaloví reprezentanti Tomáš Chorý s Davidem Douděrou skončí ve Slávii. V podcastu Odbor přátel Slávie to řekl šéf klubu Jaroslav Tvrdík. Jde o reakci na vyloučení obou hráčů v sobotním derby v Šancelize proti Spartě, které se kvůli výtržnostem domácích příznivců nedohrálo. Chorého, který trefil loktem soupeře Sørensena a Douděru, který vulgárně nadával rozhodčímu, vedení Slávie do konce sezóny vyřadilo z A týmu a v létě mají svolení hledat si nové angažma. Jaroslav Tvrdík zároveň přiznal, že fanoušek, který vnikl na trávník a hodil na spartianského golmana Surovčíka kelímek s pivem, už obdržel rozhodnutí o doživotním zákazu vstupu na stadion. Odpoledne bude v Praze slunečné s teplotami do 22 stupňů Celsia. Postupně začne přibývat oblačnosti. V noci bude zataženo až oblačno kránu místy s deštěm. Ochladí se na 13 až 11 stupňů. Zítra má být většinou zataženo až oblačno s přeháňkami nebo deštěm. Večer se může místy vyskytnout i bouřka. Později večer bude srážek ubývat. Nejvyšší teploty vystoupí na 19 až 21 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
5: Krásné odpoledne, vracíme se na silnice. Na tahu 3 z Tábora směrem do Prahy brzdí provoz omezení u Votic. Před Olbramovicemi naberete 20 minut navíc. Další komplikace jsou na dálnici D4 z Písku a Strakonic ve směru do Prahy opatrně za sjezdem na Kamík. Na 43. kilometru stále řeší střet dvou osobních aut. A na dálnici D4 ještě jednou směrem do Prahy za sjezdem na Dobříš na 31. kilometru bouralo osobní auto v pravém jízdě. Pruhu, tak opatrně i tady. Na dálnici D10 z Mladé Boleslavy směrem do Prahy zpozorněte za sjezdem na Starou Boleslav. Na 13. kilometru se srazila 2 auta.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
5: Stále posloucháte Rádio Praha s Lenkou Vahalovou. Teď máme 6 minut po 15. a je tu nabídka další dobré muziky. Ital Damiano David. Bude tu i James Arthur.

0: Krásné odpoledne, teď máme přesně minutu po čtvrt na čtyři. Tohle byl James Arthur, dospíval na Rádiu Praha. Za chvíli tu bude Jirka Štefl, má pro vás odpolední tipy, nebo respektive ještě než tu bude Jirka Štefl, tak samozřejmě nás čeká ještě jiné téma a podíváme se do středních Čech. Hudebníci v Chodských a nebo Mýtských krojích vystupovali po celý víkend v Tuchlovicích u Kladna. Na folklorním festivalu byl i náš reportér a samozřejmě do našeho vysílání připravil reportáž. Tu uslyšíte už za chvíli. Teď se vracíme na silnice, na dálnici D10 z Mladé Boleslavy směrem do Prahy. Opatrně za sjezdem na Starou Boleslav na 13. kilometru se srazila dvě osobní auta. Čekejte zdržení. Na dálnici D4 z Písku a Strakonic do Prahy opatrně za sjezdem na Kamík na 43. kilometru také řeší nehodu. A na dálnici D4 zůstaneme, protože pokud jdete ještě dál do Prahy, tak u 31. kilometru bouralo osobní auto. Jinak výrazné zdržení zůstává na silnici číslo 3. Z Tábora směrem do Prahy aktuálně se brzdí u Votic.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Zajímá vás, jak se dělá rádio? Jak náročná je práce moderátora? Co to znamená, když svítí červená? Nebo co je palma a čuchák? To vše a mnohem víc se dozvíte v sobotu 16. května na Dni otevřených dveří Rádia Praha. Těšit se můžete na prohlídku budovy, nahrávacích a vysílacích studií a na závěr si můžete odpočinout na naší zahradě. Oslavte s námi 103. narozeniny Českého rozhlasu. V sobotu 16. května od 10 do 16 hodin, Hybešova 10, Praha 8.
2: Dejte si viny.

nebo The Curse a LP Battleborn? Metallica nebo The Killers? Vybírejte do pondělního poledne u nás na Facebooku.

0: ten kolektiv, tak to mě na tom baví a láká mě zase to sem zpátky.
1: Se souborem Gaudeamus z Vysoké školy ekonomické z Prahy sem přijel i Ondřej Lounek. Vy máte na sobě kroj, tak jaký kroj to je, odkud je?
2: Jedná se o chodský kroj, mám klasickou vestu, lehce vyšívanou, košily zdobenou s nabíranými rukávy, žluté kalhoty, bílé podkolenky a hlavně vysoké kožené boty.
1: A vy v ruce držíte dudy, tak myslíte, že mi můžete na ně něco zahrát?
2: Jistě.
3: Dvě píšťaly, dva pitlíky, k tomu kozlík s rohama.
1: Eliška Dundová také přijela se souborem Gaudeamus a i ona má na sobě kroj.
4: Mám mýtský kroj, pruhovanou sukni, přesto vyšívanou zástěru, tmavě modrou, potom šněrovačku, která je také vyšívaná, a halena s velkými rukávy. Hlavu mám ozdobenou červenou kokardou.
1: Tuchlovickou pouť pořádá folklorní soubor Čtyřlístek od 90. let minulého století. Tradičně se část programu odehrává kromě Tuchlovic také v Novém Strašecí, říká ředitelka festivalu Tereza Mlynaříková.
5: Ta tradice je taková, že vlastně to byl sen mého strýčka, který už tady není mezi námi. Byl to Bohoušek Chochola, který byl, myslím si, že hodně důležitou osobností, myslím, v celorepublikovém pojmu folklor, takže ta spojitost tam byla a Bohoušek měl od malička nebo od mládí sen utvořit si ve vlastním domově, což jsou právě Tuchlovice, takovou malou strážnici, protože byl ohromným fandou toho všeho a jeho snem to bylo a on si to nadělal ke svým 50. narozeninám a tehdy právě vzniknul první ročník, bylo to v roce 1994 a od té doby to prostě jede.
1: Když se řekne folklor, tak se asi spoustě lidem vybaví spíše Morava. Tak v čem je ten středočeský folklor jedinečný?
5: Já si myslím, že on je jedinečný takovou tou fakt pohodou a radostí a bezstarostností, která z toho čiší a je to asi dáno tím, že prostě celé ty střední Čechy asi i tou svou polohou, co se týče historie, tady asi měli ty lidé vždycky jednodušší trošku život než ti lidé na Moravě a možná i proto se to odráží v těch lidových písničkách.
1: Soubor Čtyřlístek slaví letos 50 let od svého vzniku. Tuchlovickou pouť pořádá po 31. z Tuchlovic na Kladensku Richard Webs, Český rozhlas. Praha je kulturou.
6: Teď na silnice mám novinku. Na dálnici D1 z Brna ve směru do Prahy zpomalte za sjezdem na Humpolec na 86. kilometru. Máme nehodu, je tu zdržení. A dálnice D1 ještě jednou směrem do Prahy od 36. kilometru se také jede pomalej až do omezení na Šmejkalce. Tady je zdržení 20 minut.
7: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
8: Dnes večer v České televizi. ČT1. Malý Zhorác a kapitán Vašátko na stopě vraha Stopasky. David Matásek a Viktor Price v detektivním filmu Případ pro rybáře. ČT2. Pohádkový život sobeckého lékaře ukončí jediný telefonát. Alan Delon v hlavní roli thrilleru Plyšový medvídek. A ČT Art uvede portrét světově proslulé kanadské zpěvačky v premiérovém hudebním dokumentu Celine Dion Zrození hvězdy. Nedělní večer s Českou televizí.

0: Krásné odpoledne, 3:15, stále posloucháte Rádio Praha a pokud nás chcete vidět během vysílání, tak máte šanci. Historická budova Českého rozhlasu v Karlíně, odkud právě vysílá Rádio Praha a Český rozhlas Střední Čechy, se veřejnosti otevře hned dva víkendy za sebou. V sobotu 16. května je to den otevřených dveří a v sobotu 23. a 24. května je to v rámci akce Open House. A adresa je jednoduchá, Hybešova 10, Karlín. Tak se na vás těšíme. Teď pohled na silnice na dálnici D4 z Písku a Strakonic do Prahy. Zpomalte za sjezdem na Příbram na 37. kilometru. Je kolona, pokračuje na kilometr 31, kde stále řeší nehodu. Na dálnici D1 z Brna ve směru do Prahy opatrně za sjezdem na Humpolec na 88. kilometru. Teď začíná kolona a pokračuje se až na 80.5. kilometr. Tam se utrhl karavan, skončil v odstavném pruhu. Nehoda se stále řeší, tak buďte opatrní.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Topíte se v reklamách.

0: Restaurátoři opraví část soch na pražském staroměstském Orloji. Zítra ho kvůli tomu zastaví. Kvůli nehodě kamionu bude v noci 3 hodiny uzavřena dálnice D1 ve středních Čechách. Navzdory ohlášenému třídennímu příměří se na Ukrajině dál bojuje. Rusové útočí i na civilní cíle daleko od fronty. A zítra má být většinou zataženo až oblačno s teplotami do 21 stupňů, s přeháníkami nebo deštěm, večer místy i s bouřkami.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Technici zítra ráno sundají 4 sochy z pražského staroměstského Orloje. Převezou je do dílny, kde je restaurátoři opraví. Podle mluvčího hlavního města Víta Hofmana se Orloj kvůli zítřejším pracím několikrát zastaví.
2: Předpokládáme 3 odstávky v řádu nižších jednotek hodin. A to, aby bylo možné bezpečně demontovat sochy a odblokovat kontrolní systém jejich pohybu. Průchod staroměstským náměstím pro veřejnost zůstane zachován, prostor bude pouze lokálně zabezpečen.
0: Základní školu Podbělohorská v Praze 5 čeká rekonstrukce za 10,5 milionu korun. Letos v létě dělníci vymění všechna okna ve třídách a kabinetech učitelů. O rok později opraví fasádu školy a vymění zbývající okna. Obnovy se dočká také oplocení v jižní a západní části areálu školy. Uvedl to radní Prahy 5 Jan Klusoň z Hnutí ANO.
3: Okna jsou na hranici své životnosti. Většina oken je netěsná, dochází k únikům tepla a u části oken již jejich poškození výrazně omezuje funkčnost.
0: Silničáři v noci uzavřou část dálnice D1 ve středních Čechách. Od půlnoci až do 3 ráno bude dálnice ve směru na Prahu neprůjezdná mezi sjezdem 41 na Šternov a sjezdem 34 na Ostředek. Ředitelství silnic a dálnic o tom informovalo na svém Facebooku. Silničáři totiž budou v tomto úseku odstraňovat následky nehody kamionu, která se stala na 38,5 kilometru. Objízdná trasa povede přes Benešov. 27 dronů vyslalo Rusko na Ukrajinu během druhého dne třídenního příměří vyhlášeného americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Podle ukrajinských úřadů v Záporožské oblasti zemřel při ruském úderu jeden člověk a další utrpěli zranění. Klid zbraní nepanuje ani na frontě, kde se bojuje celou dobu. Ruský prezident obvinil Kyjev, že odmítá zorganizovat výměnu 1000 vězňů, kterou také oznámil americký prezident.
4: K obvinění se zatím Kyjev nevyjádřil, ale dosud proběhlo 74 výměn a Ukrajinci toužebně očekávají každou další. Jakákoliv výměna probíhá za účasti novinářů, je hojně medializovaná a vždy prezident Volodymyr Zelensky komentuje jako úspěch ukrajinských vyjednavačů. Ukrajinský generální štáb uvádí, že během takzvaného třídenního příměří došlo téměř ke 200 bojových střetů na frontě, a to vesměs na všech úsecích na východě a na jihu. Sirény ohlašují vzdušné poplachy podobně často jak před třídenním příměřím. Jediný rozdíl je v tom, že zatím Rusko nezaútočilo balistickými raketami ani letadly a Ukrajinci neútočí na cíle v hloubi ruského území. Z Charkova Lubomír Smatana, Český rozhlas.
0: Čeští hokejisté uzavřeli přípravu na světový šampionát prohrou se Švýcarskem 1-6. Utrpěli tak od tohoto soupeře nejvyšší porážku v historii samostatného Česka. Na turnaji skončí nejlépe třetí. Jedinou branku našeho týmu dal v přesilové hře Jan Mandát. Po návratu ze švédských her zpátky do Prahy kouč Radim Rulík oznámí nominaci na světový šampionát, který začne v pátek ve Švýcarsku. Čeští hokejisté do něj vstoupí utkáním proti Dánsku. Odpoledne bude v Praze slunečné s teplotami do 22 stupňů Celsia. Postupně začne přibývat oblačnosti. V noci bude zataženo až oblačno k ránu místy s deštěm a ochladí se na 13 až 11 stupňů. Zítra má být většinou zataženo až oblačno s přeháňkami nebo deštěm. Večer se může místy vyskytnout i bouřka. Později večer bude srážek ubývat. Nejvyšší teploty vystoupí na 19 až 21 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz.
5: Připomínám dálnici D1 směrem do Prahy za sjezdem na Divišov houstne provoz už od 40. kilometru. Nesouvisle se jede až do omezení na Šmejkalce. Celé je to bezmála na 30 minut. Na dálnici D10 z Mladé Boleslavy směrem do Prahy brzdí provoz omezení u Brandýsa za sjezdem na Hlavenec na 16. kilometru. Zastavíte, čekejte kolonu nebo frontu aut na 20 minut a popojíždět budete až na 9. kilometr. Tolik D10 na příjezdu do Prahy. A na dálnici D11 z Hradce do Prahy dejte pozor za sjezdem na Městec Králové. Na 48. kilometru řeší novou nehodu a čekejte zdržení i tady. Dívám se ještě, jak to vypadá na dálnici D4. Z Písku a Strakonic ve směru do Prahy zpomalte za sjezdem na Příbram na 37. kilometru. Popojíždět budete k nehodě až na 31. kilometr. A na dálnici D1 z Brna do Prahy opatrně za sjezdem na Humpolec na 88. kilometru. Budete se sunout v koloně i tady, směrem tedy do Prahy, a to až na 80. kilometr.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
5: Rádio Praha stále s vámi, s Lenkou Vahalovou a s dobrou muzikou. Daša. Sombr. Nebo teď Sabrina Carpenter.
6: Oh boy.

0: odpoledne, čtvrt na pět, stále posloucháte Rádio Praha. Za chvíli tu bude Jirka Štefl, který prozradí třeba to, v které komedii můžete vidět známého herce Davida Gránského. Podrobnosti už za pár minut, počkejte si na to. A já stále sleduji situaci na silnicích. Na dálnici D1 směrem do Prahy. Počítejte se zdržením před omezením na Šmejkalce. Za sjezdem na Divišov na 40. kilometru se zpomaluje. Nesouvislá klona pokračuje na 22. kilometr a zdržení minimálně 20 minut. Na dálnici D11 z Hradce Králové směrem do Prahy dejte pozor za sjezdem na Městec Králové. Na 48. kilometru řeší nehodu dvou osobních aut v levém pruhu, takže na dálnici D11 do Prahy jsou také kolony. Na dálnici D10 z Mladé Boleslavy opět do Prahy zpomalíte za sjezdem na Hlavenec. Tady popojíždět budete mezi 17. a 9. kilometrem. Na dálnici D10 směrem do Prahy je to teď minimálně na půl hodiny. A ještě D1, tentokrát dál od Prahy, z Brna do Prahy zpomalíte za sjezdem na Humpolec na 88. kilometru a popojíždět budete až k nehodě, která je u 80.5. kilometru.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.

0: Ray Dalton dospíval na rádiu Praha, teď už je tu Jirka Štefo, má pro vás tipy.
1: Když se na jednom místě objeví dva lidé, kteří jsou si k nerozeznání podobní, přinese to nemalé komplikace. A co teprve, když jsou tři? V komedii Geniální nápad hraje David Gránský hned tři postavy, které jsou si k nerozeznání podobné a na scéně se objevují zároveň. Jak je to možné, dozvíte se v divadle Palas. Představení Geniální nápad začíná v pondělí v 19 hodin. A na co roky nám? Zkuste snímek podle skutečné události. Za dozvuku druhé světové války prchá Josef Mengele, nacistický doktor s Osvětimi, do Jižní Ameriky, aby v ústraní začal nový život. Prizmatem jeho syna, který ho vystupuje, je Mengele konfrontován s minulostí. Snímek zmizení Josefa Mengeleho promítají v Edison Film Hub v pondělí od 9:30 večer. A příjemný start do nového týdne přeje Jirka Štefl a Rádio Praha.
0: Jaká je situace na silnicích? Komplikace jsou teď momentálně hlavně na dálnicích.

0: na dálnici D11 směrem do Prahy 20 minut. Ještě jednou, je to mezi 55. a 48. kilometrem. A další zdržení na dálnici D10, tady jsou dokonce dvě kolony. Jedna je mezi 45. a 41. kilometrem směrem do Prahy a další kolona začíná na dálnici D10 u 17. kilometru. V obou případech je to minimálně na 20 minut.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: V květnu na vás v galerii Vinohradská 12 čeká výstava prací známé herečky Ivy Hitnerové. Přijďte se podívat a potěšit poetickými obrázky každou středu a čtvrtek od 12 do 18 hodin do budovy Českého rozhlasu v Praze. Výstavu bude možné navštívit i v sobotu 16. května v rámci Dne otevřených dveří Českého rozhlasu. Vstup je zdarma. Více na www.rozhlas.cz/galerie.

0: Mr. Props a Waves, teď máme přesně 4:45, stále posloucháte Rádio Praha. A pokud jste nestihli víkendové pořady, to znamená Hosta Lenky Vahalové a pořad Až na dřeň, tak neváhejte mrknout na náš web praha.rozhlas.cz, tam najdete kompletní archiv, stačí, když kliknete na záložku pořady. Mimochodem je tam samozřejmě i pořad K věci. A hostem Štěpánky Duchkové tentokrát byla místostarostka Prahy 8. Pořad K věci můžete jednoduše poslouchat tedy na našem webu praha.rozhlas.cz. No a řešili mimo jiné třeba i pečovatelskou službu. Takže hostem Štěpánky byla místostarostka a senátorka za ODS Vladimíra Ludková. Pořad K věci můžete poslouchat každý pátek. Já se dívám, jak to v tuhle chvíli vypadá na silnicích. Dlouhé zdržení a kolony jsou stále na dálnicích. Tak na dálnici D10 z Turnova směrem do Prahy zpomalíte za sjezdem na Bakov nad Jizerou. Na 51. a 0,5. kilometru řeší nehodu, tvoří se kolona a další zdržení na dálnici D10 je také na příjezdu do Prahy mezi 17. a 9. kilometrem. Na dálnici D1 máme pak dvě kolony směrem do Prahy. Jedna je mezi 88. a 80. kilometrem, další je mezi 40. a kilometrem a omezením na Šmejkalce, tady je to na 20 minut. A na dálnici D11 z Hradce Králové do Prahy zpomalte za sjezdem na Chlumec nad Cidlinou na 55. kilometru, se brzdí do zastavení a sunout se budete velmi pomalu až na kilometr 48. Takže kolony na příjezdech do Prahy na D10, D1 a také D11.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Rádio Praha. Retro. Každé úterý vyrazíme zpátky v čase do 80. Retro. Protože 80kový pecky nejsou pro starý. Nalaďte se každé úterý na to nejlepší z 80. let. Retro. Retro na Rádio Praha.

0: Na podání elektronického daňového přiznání bez sankce zbývá posledních pár dní. Od středy začne nabíhat pokuta. Kriminalisté vyšetřují smrt mladíka, který vypadl z vlaku, nejspíš jel mezi vagóny. Podle Putina se válka na Ukrajině chýlí ke konci. Se Zelenským se ale šéf Kremlu chce sejít až po uzavření trvalého míru. A zítra čekejte hodně oblačnosti, déšť, přehánky nebo i bouřky a teploty do 21 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Ještě do úterý je možné bez pokuty podat elektronické přiznání k dani z příjmu za loňský rok. Od středy totiž začnou podle finanční správy nabíhat sankce. A to u elektronicky podaných daňových přiznání, kdy lhůta pro podání uplynula 4. května. Jak vysoké pokuty hrozí, popisuje mluvčí generálního finančního ředitelství Patrik Madle.
2: Vzniká poplatníkovi povinnost uhradit pokutu za pozdní podání ve výši 500% stanovené daně za každý den prodlení. Nejvýše však 5% stanovené daně, respektive 300 000 korun. Pokuta se neplatí, pokud nedosáhne 1000 koruny.
0: S pomocí daňového poradce nebo advokáta se lhůta na podání daňového přiznání prodlužuje až do letošního 1. července. Policie vyšetřuje smrt nezletilého mladíka. Podle kriminalistů zemřel v noci při pádu z vlaku nedaleko Říčan u Prahy. Nehoda se stala před 11. večer. Mladík nejspíš jel mezi vagóny a spadl do kolejiště. Pokračuje mluvčí policie Pavel Truxa.
3: Přitom to utrpěl zranění, kterým na místě události podlehl. To, zda byl mladík pod vlivem alkoholu či nenávykové látky, ukáže nařízená soudní pitva.
0: Nehoda v noci zhruba na 2,5 hodiny přerušila provoz na trati mezi Uhříněvsí a Říčany. Praha 12 zahájila provoz nového sportoviště u základní školy Písnická. Tvoří ho kurty pro tenis a volejbal, atletická dráha s doskočištěm a fotbalové hřiště. Veřejnost ho bude moci využívat zdarma. Dělníci opravili taky sousední dětské hřiště s pískovištěm a lezeckou stěnou. To má sloužit výhradně žákům přilehlé školy. Pokračuje starosta Prahy 12 Vojtěch Kos z ODS.
4: Tento areál bude sloužit malým i velkým sportovcům. Díky rekordnímu objemu finančních prostředků, který dáváme do opravy hřišť, zlepšujeme možnosti sportovního vyžití v Praze 12.
0: Slovenský premiér Robert Fico předal ruskému prezidentovi Vladimíru Putinovi výzvu od ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského k setkání a mírovému jednání. Putin řekl, že je ochoten se Zelenským sejít v neutrální zemi, ale až po uzavření trvalého míru. Zároveň uvedl, že si myslí, že konflikt na Ukrajině se chýlí ke konci. Dodal ještě, že pokud by měl jednat s Evropskou unií o zlepšení vztahu po válce, přál by si, aby Evropu zastupoval bývalý německý kancléř Gerhard Schröder, se kterým má velmi blízké vztahy. Fotbaloví reprezentanti Tomáš Chorý s Davidem Douděrou skončí ve Slávii. V podcastu Odbor přátel Slávie to řekl šéf klubu Jaroslav Tvrdík. Jde o reakci na vyloučení obou hráčů ve včerejším derby v Šancelize proti Spartě, které se kvůli výtržnostem domácích příznivců nedohrálo. Chorého, který trefil loktem soupeře Serencena a Douděru, který vulgárně nadával rozhodčímu, vedení Slávie do konce sezóny vyřadilo z A týmu a v létě mají svolení hledat si nové angažmá. Jaroslav Tvrdík zároveň přiznal, že fanoušek, který vnikl na trávník a hodil na spartianského brankáře Surovčíka kelímek s pivem, už obdržel rozhodnutí o doživotním zákazu vstupu na stadion. Večer a v noci bude v Praze oblačno, postupně většinou zataženo a kránu čekáme déšť. Ochladí se na 12 až 10 stupňů Celsia. Zítra má být většinou zataženo až oblačno s přeháňkami nebo deštěm. Večer se může místy vyskytnout i bouřka. Později večer bude srážek ubývat. Nejvyšší teploty vystoupí na 19 až 21 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
5: Po zprávách opět na silnice, na dálnici D1 z Brna směrem do Prahy zpomalíte za sjezdem na Humpolec na 88. kilometru, sunout se budete až na kilometr 80. Další zdržení na dálnici D1 směrem do Prahy je stále mezi 41. a 22. kilometrem. Na dálnici D10 z Mladé Boleslavy do Prahy zpozorněte za sjezdem na Českou Lípu. Na 45. kilometru se stále zastavuje, popojíždí se až na 41. kilometr, tady je zdržení poslední 20 minut a další zdržení pak čekejte na dálnici D10 na příjezdu do Prahy mezi 16. a 9. kilometrem. A omezení brzdí provoz na dálnici D4 z Písku a Strakonic směrem do Prahy. Kolonu čekejte od sjezdu na Obořiště.
6: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
5: Rádio Praha stále s vámi i 6 minut po 17. a já mám pro vás další dobrou muziku. Bastille. Kygo a Tina Turner. Nebo teď George Ezra.

0: Lenny Kravitz dospíval minutu po čtvrt na šest na Rádiu Praha a já mám pro vás za chvíli pozvánku do kina. Návrat antického hrdiny ve velkém stylu, Oscarový Christopher Nolan, láká na svou filmovou Odysseu. Podrobně už za pár minut. Čekejte zdržení na silnicích, na dálnici D1 směrem do Prahy, hned dvě kolony mezi 84. nebo respektive ta kolona začíná už u 88. kilometru. Popojíždět budete na 80. kilometr a navíc u 84. kilometru se stala nehoda. Další zdržení na dálnici D1 směrem do Prahy mezi 41. a 22. kilometrem.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Lysistráta znovu nabíjí. Živá tvorba uvádí pohybovou komedii Lysistráta Reloaded v hlavní roli s Anežkou Rusevovou.
3: Neustále musím všechno řešit, na všechno myslet, pořád. Na byrokraty, na miliardáře, na chudý, na čepice, na celebrity, na lety do vesmíru, na mimozemšťany, na XYZ.
2: Sekunduje jí fantastická mladá multikulturní kampaně. Kde? Ve Venuši ve Švehlovce. Více na živatvorba.cz. Sex za mír, mír za sex. Mediálním partnerem je Rádio Praha.
4: Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin jedině na Rádiu Praha.

0: jen Bůh.
1: Marpo a Sebastian dospívali na Rádiu Praha přesně o 17:30. Teď slíbená pozvánka do kina. Oscarový režisér Christopher Nolan představil nový trailer k očekávanému filmu Odyssea. Antický příběh z pera nejstaršího známého řeckého básníka Homera o návratu legendárního hrdiny do rodné Itaky převedl na velké plátno s důrazem na format IMAX a hvězdné obsazení.
2: Ve snímku, který vstoupí do kin v polovině července, má hlavní roli Odyssea, který se vrací domů po trojské válce, Matt Damon. Na své desetileté pouti se střetává s řadou mýtických bytostí a nebezpečných překážek, aby se mohl znovu shledat se svou ženou Penelope. Tu hraje Anne Hathaway a chybět nebude třeba i kyklop Polyphemus. Postavu syna itacké královny a krále Telemacha hraje Tom Holland, známý jako představitel Spidermana. A jednoho ze zlomyslných nápadníků pak Robert Pattinson. Nechybí ani Zendaya jako bohyně Athéna nebo Charlize Theron v roli nymfy Calypso. Film vznikal na lokacích ve Středomoří a na Islandu.

0: Vá Český rozhlas.
1: Praha žije filmy.
2: Praha žije filmy.
3: Somewhere in space.
4: Teď opět na silnice, na dálnici D1 z Brna ve směru do Prahy. Zpomalte za sjezdem na Humpolec u 88. kilometru. Je tu fronta aut, popojíždět budete v tuhle chvíli až téměř na 80. kilometr. Navíc u 84. kilometru je nehoda. Další zdržení na dálnici D1 ve směru do Prahy je mezi 49. a 22. kilometrem. Tady je to zdržení 40-minutové. Na dálnici D10 z Mladé Boleslavy směrem do Prahy. Počítejte se zdržením za sjezdem na Hlavenec. Na 16. kilometru se zastavuje, po pojíždě budete na 9. kilometr. Zdržení zůstává i na dálnici D11 z Hradce do Prahy. Tady v tuhle chvíli čekejte kolonu mezi 50. a 30. kilometrem. Na tahu 3 z Tábora do Prahy máme kolony na obvyklých místech a už se plní Praha. V Dobřížské směrem do centra za Zlíchovským tunelem řeší nehodu dvou osobních aut, čekejte zdržení a plní se i magistrála z obou stran.
5: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Zajímá vás, jak se dělá rádio? Jak náročná je práce moderátora? Co to znamená, když svítí červená? Nebo co je palma a čuchák? To vše a mnohem víc se dozvíte v sobotu 16. května na Dni otevřených dveří Rádia Praha. Těšit se můžete na prohlídku budovy, nahrávacích a vysílacích studií a na závěr si můžete odpočinout na naší zahradě. Oslavte s námi 103. narozeniny Českého rozhlasu. V sobotu 16. května od 10 do 16 hodin, Hybešova 10, Praha 8.

0: Krásné odpoledne, tohle byla novinka na rádiu Praha, byla to Lady Gaga Glamour's Life. Teď máme krátce po 6:15 a já připomínám, že pokud nás chcete vidět při práci, tak historická budova Českého rozhlasu v Karlíně, odkud tedy vysílá rádio Praha a také Český rozhlas Střední Čechy, tak ta budova bude otevřená 16. května, to bude den otevřených dveří Českého rozhlasu a také v sobotu 23. a v neděli 24. května, což je tradiční akce Open House Praha. Adresa sem k nám je jednoduchá, Hybešova 10, Karlín. Na rádiu Praha stále sledujeme situaci na silnicích. Na dálnici D1 z Brna směrem do Prahy opatrně za sjezdem na Vlašim. Na 49. kilometru se zastavíte, popojíždět budete až na kilometr 22, tak kolona v tuhle chvíli je na 40 minut. Na dálnici D10 Mladé Boleslavy směrem do Prahy zpomalte za sjezdem na Tuřice, na 21. kilometru se zastavíte a popojíždět budete až na 9. kilometr. A na dálnici D4 ze Strakonic a Písku opatrně za sjezdem na Dobříš, na 31. kilometru se najíždí do kolony nebo výjíždí se do kolony a ta se sune až na konec dálnice za Jíloviště. Celé to zdržení je na 30 minut.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Topíte se v reklamách.

0: Policie se zabývá kamerovými záznamy z napadení hráčů Sparty ve včerejším derby se Slavií. Provoz v zatáčkách nad nádražím v Roztokách u Prahy na 6 týdnů omezí semafory. Českou turistku v rakouských Alpách zasáhl blesk, skončila s vážnými zraněními v nemocnici. A na zítřek předpovídají meteorologové hodně oblačnosti, déšť, přehánky nebo i bouřky a teploty do 21 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Kriminalisté stále vyhodnocují kamerové záznamy ze včerejšího fotbalového zápasu v pražském Edenu. Českému rozhlasu to řekl mluvčí pražské policie Richard Hrdina. Fanoušci domácí Slávie přerušili zápas, když vtrhli na hřiště a napadli některé fotbalisty městského rivala Sparty. Utkání se kvůli tomu nakonec nedohrálo. Případ policie začala už včera vyšetřovat jako možné výtržnictví, uvedl Richard Hrdina.
2: A samozřejmě v tuto chvíli, jak jsem již řekl, probíhá vyhodnocování, kdy není vyloučeno, že těch trestních stíhání bude daleko více. Řešíme i mohutné používání pyrotechniky vlastně v rámci této události.
0: Policejní mluvčí Hrdina také řekl, že organizátoři ze Slavie ani po vběhnutí fanoušků na trávník nepožádali přítomné policisty o zásah. Ti tak reagovali z vlastní iniciativy až po napadení hráčů. Silničáři od zítřka omezí provoz v Roztokách u Prahy. Dopravu v zatáčkách nad železničním nádražím budou řídit semafory. Takzvaná serpentína bude průjezdná Kyvadlově vždy jen jedním směrem. Má sloužit jako objízdná trasa při opravách vozovky mezi Velkými Přílepy a Úholičkami. Omezení potrvá zhruba 6 týdnů. Česká turistka utrpěla vážná zranění po tom, co ji v rakouských Alpách zasáhl blesk. Stalo se to při náhlé změně počasí u hory Kreuzkogl. Blesk uhodil v bezprostřední blízkosti 28-leté Češky a jejího přítele. Tlaková vlna ji srazila na zem a žena nakrátko ztratila vědomí. Muž přivolal na pomoc horskou službu. Záchranáři dvojici turistů přepravili vrtulníkem do nemocnice ve městě Rotenman. Ani během druhého dne příměří mezi Ruskem a Ukrajinou boje neutichají. Třídenní klid zbraní oznámil americký prezident Donald Trump v sobotu. Rusko ale dnes znovu zaútočilo drony na civilní cíle v ukrajinském vnitrozemí. V Dněpropetrovské oblasti a v Charkově zabilo nejméně 2 civilisty.
3: Sirény ohlašují nálety ve východní části Ukrajiny průběžně během celého dne. Jediným rozdílem oproti předchozím dnům bez takzvaného příměří je, že ruská armáda neodpaluje balistické rakety ani naváděné letecké pumy a Ukrajina neútočí na petrochemickou infrastrukturu v hloubi ruského území. Rusko dál trvá na tom, že podmínkou mírových rozhovorů mezi Moskvou a Kyjevem je stažení ukrajinské armády z Donbasu. To Kyjev rozhodně odmítá. Z Ukrajiny Lubomír Smatana, Český rozhlas.
0: Fotbalisté Sigmy Olomouc si zahrají finále play-off o umístění. V odvetném utkání druhého kola sice prohráli s pražskými Bohemians 1905 1-2, ale v součtu s vítězstvím z prvního zápasu 2-0 postoupili. Ve finále se Sigma utká s Karvinou. Večer a v noci bude v Praze oblačno, postupně většinou zataženo a k ránu čekáme déšť. Ochladí se na 12 až 10 stupňů Celsia. Zítra má být většinou zataženo až oblačno s přehánkami nebo deštěm. Večer se může místy vyskytnout i bouřka. Později večer bude srážek ubývat. Nejvyšší teploty vystoupí k 19 až 21 stupňům.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
4: Praze v Dobříské směrem do centra řeší nehodu dvou osobních aut hned za Zlíchovským tunelem. Kolona ze Strakonické od závodiště je minimálně na 30 minut.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
5: Pražský update.
6: Pražští hasiči.
7: Lidé z Prahy 3 se můžou vyjádřit.
8: Praze nepojede o víkendu metro.
9: Vedení Prahy schválilo smlouvy.
5: Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze, vám řekneme po 18. na Rádiu Praha. Pražský update. Pražský update.
4: Krásný podvečer, pražský update na Rádiu Praha začíná 5 minut po 18. Čeká nás týden v Praze se Štěpánkou, perný den s Petrem Jungmanem, také pozvánka na výstavu. Letos v listopadu uplyne 115 let od dokončení nové radnice v Praze. Historii současného magistrátu přibližuje právě výstava na Mariánském náměstí. Podrobně už za chvíli.
5: Pražský update. Kultura, události a reportáže z hlavního města.
6: Pražský update.
5: Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze, na Rádiu Praha. Pražský update.
6: Pražský update.

0: Krásný podvečer, historie a architekturu Nové radnice v Praze přibližuje nová výstava na Mariánském náměstí. Letos v listopadu totiž uplyne 115 let od dokončení budovy současného magistrátu a výstava potrvá do konce května.
1: Se tady kombinuje historie místa a vývoj budovy s prezentací té výtvarné, architektonické a umělecké výzdoby té budovy.
2: Popisuje panely s texty a fotografiemi Nové radnice jeden z autorů výstavy a taky knihy o Nové radnici, historik Václav Ledvinka. Upozorňuje na několikametrové sochy, kterých si všimne každý návštěvník Mariánského náměstí.
1: Na tom průčelí radnice dostali příležitost přední, dá se říct, moderní sochaři té doby, kdy se stavělo, to znamená prvního desetiletí 20. století, to znamená sochaři Šaloun, Mařatka, Sucharda.
2: Právě sochaři Stanislav Sucharda a Josef Mařatka vytvořili soubor erbů, které jsou vidět na fasádě Nové radnice při pohledu zpředu. Úplně nahoře je státní znak, níže pak znak hlavního města a nejníž je socha, která byla záhadou i pro autory knihy o Nové radnici.
1: Zjistili jsme, že je to emblém strážkyně pokladu. Ta budova měla být sídlem městských finančních a peněžních institucí, čili to je symbol toho, že tady se hlídají městské finance.
2: Popsal Václav Ledvinka. Budova měla původně sloužit jen pro úředníky, říká další spoluautorka knihy o Nové radnici, vedoucí oddělení fondů městské správy do roku 1945 Jana Konvičná.
3: Politická složka tady byla zanesena až po roce 1945, kdy došlo k vybombardování staroměstské radnice a vlastně tehdejší primátor a městská rada neměli své prostory. Bylo rozhodnuto, aby se přesunuli sem do Nové radnice.
2: V jádru budovy je velký zasedací sál pro pražské zastupitelstvo, co v tom prostoru bylo úplně v počátku té stavby.
3: Tam až víceméně do začátku 50. let 20. století fungovala takzvaná bankovní dvorana. To byl vlastně prostor, kde byly přepážky, kde se vybíraly městské poplatky a městské daně.
2: Jeden ze tří autorů knihy o Nové radnici je Bohumil Chalupníček. Novou radnici navrhl architekt Oswald Polívka. Vy jste se zabýval v knize právě tou architekturou, tak jaký je to sloh architektonický?
4: Je to velmi zvláštní sloh. O té budově se říká, že je secesní. Nechci to vyvracet, ale není to tak úplně pravda. Je to de facto směs historismu se secesí.
2: Výstava o budově Nové radnice na Mariánském náměstí bude do konce května. Z Prahy Petr Kastner, Český rozhlas.
5: Pražský update na Rádiu Praha. Pražský update. Pražský update.
0: Vracíme se na silnice, na dálnici D1 z Brna do Prahy. Stále čekejte výrazné zdržení mezi 41. a 22. kilometrem. Je to bezmála na půl hodiny. Další zdržení zůstává na dálnici D10 z Mladé Boleslavy do Prahy. Tady budete popojíždět mezi 20. a 9. kilometrem. Hustý provoz zůstává na Benešovské trojce od Tábora do Prahy. A v Praze v Dobříšské směrem do centra stále řeší nehodu dvou osobních aut hned za Zlíchovským tunelem. Kolona ze Strakonické od Závodiště je minimálně na 30 minut.
6: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
7: Spolek Archetyp vás zve na 15. ročník degustačního festivalu růžových vín a klaretů Růžový máj 2026. 16. května na náplavce Rašínova nábřeží. Představí se vám více než 20 moravských vinařů, skvělá gastronomie a živá hudba. Přijďte si užít romantický den v sobotu 16. května na náplavku Rašínova nábřeží. Těšíme se na vás. www.ruzovimaj.cz. Mediálním partnerem je Rádio Praha. Nalaďte se od pondělí do pátku na talkshow o životě v hlavním městě. Pražákům je hej. O lidech, kultuře i obyčejných věcech, které dělají Prahu Prahou. Pražákům je hej a Vojta Přívětivý po 12. hodině na Rádiu Praha.

0: události a reportáže z hlavního města. Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze. Na Rádiu Praha. Pražský update.
1: Pražský update a další téma. Každoročně se v Česku stane přibližně 5000 dopravních nehod s dětmi do 15 let. Vyplývá to z dat týmu silniční bezpečnosti. Počet nehod dětí se přitom dlouhodobě nemění. Největší riziko podle statistik hrozí dětem ve chvíli, kdy jedou jako spolucestující v autě. Tým silniční bezpečnosti upozorňuje ale také na nehody na parkovištích a v obytných zónách.
2: Zmiňuje třeba kolize při couvání. Taková se stala například loni v únoru nedaleko školy v Prosiměřicích na Znojemsku, kde řidič při couvání srazil malé dítě. Popisoval tehdy policejní mluvčí Petr Vala.
3: Po nehodě zůstalo zaklíněné pod vozidlem. Naštěstí rychlou pomoc poskytl náhodný svědek, kdy se za pomocí heveru podařilo dítě ještě před příjezdem složek integrovaného záchranného systému vyprostit.
2: Právě jako chodci jsou děti nejzranitelnější. Podle pražského koordinátora BESIPu Oldřicha Kasla by se řidiči měli dávat pozor hlavně v místech, kde se dá pohyb dětí předpokládat.
4: Když já sám jedu po parkovišti a vidím, že okolo auta pobíhají děti nebo se nakládají, tak dám nouz plynu, zpomalím a čekám, že z té mezery mezi těma autama opravdu nikdo může vyběhnout. To dítě není vidět, protože sami, když si vlastně sednete do auta, kouknete do zpětného zrcátka, tak vidíte jenom pozadní stěrač.
2: Loni ale za tyto nehody většinou nemohl řidič, popisuje mluvčí policie Violeta Siřišťová.
5: U srážek s dítětem jako chodcem šlo nejčastěji o případy nezaviněné řidiče, kterých bylo 326, a o nedání přednosti dítěti na vyznačeném přechodu pro chodce, co jsme evidovali v téměř 150 případech.
2: Na pohyb mezi auty by měli rodiče připravit i děti, říká Markéta Novotná z týmu silniční bezpečnosti.
6: Jak vlastně se na parkovištích pohybovat, že tam nemohou běhat a co tak znamená vlastně, když se například rozsvítí červená světla na vozidle anebo když se rozsvítí to jedno bílé.
2: Častěji pak děti zažijí nehodu jako cestující v autě. Tam rozhoduje, jestli je dítě dobře připoutané, říká Markéta Novotná z týmu silniční bezpečnosti.
6: Stále se setkáváme s tím, že nejsou děti v autosedačkách, nejsou v protisměrných sedačkách anebo ku podivu i v té sedačce sedí, ale nejsou tam upoutané.
2: Rodiče podle Novotné chybují i při instalaci autosedačky.
6: Mají relativně nový systém Isofix, který si domnívají, že stačí jenom zacvaknout, ale aby ta sedačka správně byla uchycená, musí se vlastně ještě dotáhnout, to znamená opravdu jí zapasovat do toho automobilového sedadla.
2: Děti by podle Novotné neměly jezdit v autosedačkách z druhé ruky, které můžou být z auta po nehodě. Sára Adamcová, Český rozhlas.
0: Pražský update.
7: Pražští hasiči.
8: Lidé z Prahy 3 se můžou vyjádřit.
9: V Praze nepojede o víkendu metro.
10: Vedení Prahy schválilo smlouvy.
0: Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze. Na Rádiu Praha. Kultura, události a reportáže z hlavního města. Pražský update.

0: Krásný podvečer, November 2. Teď máme 6:30, posloucháte Pražský update a souhrn pražských zpráv s Mirkem.
1: Hezký podvečer. Včerejší fotbalové derby pražských S mezi Slaví a Spartou se po vběhnutí domácích fanoušků na trávník nedohrálo. Incidentem se zabývá policie i disciplinární komise Ligové fotbalové asociace. Ta už zahájila řízení se Slaví i Spartou kvůli výtržnostem fanoušků, používání pyrotechniky a vniknutí na hrací plochu. Slávii hrozí kontumační porážka 0-3, pokuta až do výše 10 milionů korun, uzavření stadionu nebo i odečet bodů. Základní školu pod Bělohorská v Praze 5 čeká rekonstrukce za 10,5 milionu korun. Letos v létě dělníci vymění všechna okna ve třídách a kabinetech učitelů. O rok později opraví fasádu školy a vymění zbývající okna. Obnovy se dočká také oplocení v jižní a západní části areálu školy. Praha 12 zahájila provoz nového sportoviště u základní školy Písnická. Tvoří ho kurty pro tenis a volejbal, atletická dráha s doskočištěm a fotbalové hřiště. Veřejnost ho bude moci využívat zdarma. Dělníci opravili také sousední dětské hřiště s pískovištěm a lezeckou stěnou, které má sloužit výhradně žákům přilehlé školy. Na pražském ostrově Štvanice se dnes otevřelo Imaginárium. Interaktivní výstavbu loutek, divadelních rekvizit, hybohledů a her pořádá divadlo Bratří Formanů. Akce pro všechny generace potrvá až do konce června. Její součástí bude také doprovodný program, včetně výtvarných dílen a komorního divadelka pro 80 diváků. V pražském divadle Hibernia dnes zahraje Police Symphony Orchestra. V podání hudebního tělesa z Police nadmetují zazní kromě skladeb z filmů Gladiátor, Avatar i současná populární hudba. Zpívat budou Andrea Holá, Josef Fečo a Karolina Soukupová. Večer a v noci bude v Praze oblačno, postupně většinou zataženo a k ránu čekáme déšť. Ochladí se na 12 až 10 stupňů Celsia. Zítra má být většinou zataženo až oblačno s přeháňkami nebo deštěm. Večer se může místy vyskytnout i bouřka. Později večer pak bude srážek ubývat. Nejvyšší teploty vystoupí na 19 až 21 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Buďte opatrní v Praze na jižní spojce směrem na Černý most. Řeší tady nehodu před Europarkem. Blokovaný je jeden pruh. Čekejte zdržení. Na dálnici

0: Berný den, Rádia Praha.
1: Aby zvítězila pravda a láska. Yes, we
2: can. Neděle 10. května, svátek mají Blaženy. A dnes je Den matek. Ten se poprvé slavil v roce 1914. Dneska nezapomeňte aspoň na kytičku. Tady je Petr Jungmann, hezký den. První osobní automobil značky Škoda sjel z výrobní linky v továrně v Plzni přesně před 100 lety. Byl to prototyp luxusní limuzíny Škoda Hispano Suiza a právě 10. května 1926 si ho převzal sám prezident Masaryk. Jednalo se o vrchol luxusu. Cenou tyto licenční vozy překonávaly i Rolls-Royce. V české verzi bylo dílenské zpracování ještě lepší než původní francouzské. Do dneška se zachovalo 5 těchto vozů, 4 jsou prý v Česku. Třetí muž nacistické říše, Rudolf Hess, před 85 lety v roce 1941 podnikl na vlastní pěst svou tajnou misi do Británie, kde chtěl ukončit válku s Německem a vyjednat mír.
3: And now Rudolf Hess is in Britain. In a Messerschmitt he flew from Bavaria straight to Scotland, landing by parachute near Glasgow.
2: Winston Churchill ale pro jeho čin moc pochopení neměl.
4: On which you have been convicted, the tribunal sentences you to imprisonment for life.
2: Hess skončil jako válečný zločinec a v Norimberku byl odsouzen na doživotí. Valné shromáždění OSN

0: KSČM zvolilo před 4 lety Českou republiku do Rady OSN pro lidská práva. Nahradila tak v ní Rusko, jemuž bylo členství pozastaveno po invazi na Ukrajinu. Kulatou osmdesátku má dneska skotský písničkář Donovan. Sedmdesátku má rodačka z Havlíčkova Brodu, herečka a dabérka Vlasta Žehrová. A kulatých 30 má tenistka Kateřina Siňaková, 11-násobná vítězka grandslamových turnajů a 2-násobná olympijská šampionka. Přejeme všechno nejlepší a vám všem hezkou neděli.
1: Rádio Praha 107,1 FM a DAB+.

0: Pražský update. Hezký večer, minuta nás dělí od 6:45. Stále posloucháte Pražský update. Teď už je tu Štěpánka a týden v Praze.
1: Hezký den. V pondělí jednali pražští radní a souhlasili třeba se zadáním mezinárodní architektonické soutěže na Nové Holešovice. Město taky vypíše soutěž na stavbu hasičské zbrojnice na Zličíně. Budova bude sloužit jednotce dobrovolných hasičů. A magistrát vypíše taky dvě zakázky na projektovou dokumentaci pro nástavbu gymnázia Opatov a pro přeměnu bývalého skladiště v ulici U Pergamenky na budovu gymnázia. Chce tak vyřešit nedostatek míst na středních školách. A ještě jedna zpráva ze zasedání rady. Praha zakáže Kamelotům prodej tiskovin v památkové rezervaci. Důvodem je to, že prodej časopisů zneužívali tzv. Deštníkáři, kteří turistům nabízejí zážitkové jízdy autobusy. A v pondělí jsme si také připomněli pražské povstání z května roku 1945. Konalo se tak pietní shromáždění v pankrácké věznici. Víc než 1000 lidí tam gilotinou popravila nacistická okupační správa. V úterý oznámila Praha 10, že vypsala tender na stavbu anebo nákup nové budovy radnice. Chce na to využít přes miliardu, kterou má z prodeje bývalého sídla ve Vršovické ulici. V centru města na Staroměstském náměstí se sešli lidé na podporu Českého rozhlasu a České televize. Akce spolku Milion chvilek vyvrcholila pochodem před budovu Českého rozhlasu. Magistrát povolil radnici Prahy 5 lov divokých prasat na dalších nehonebných pozemcích. Jde o území zarostlé zelení mezi zástavbou v ulicích pod Žvachovem a Noutonická. Důvodem je přemnožení prasat. Praha 5 pak nechá prověřit bezpečnost herních prvků na všech dětských hřištích, které spravuje. Z preventivních důvodů uzavřela skluzavku na dětském hřišti Okrouhlík. Měl se tam zranit 8letý chlapec. A s touto informací tedy vůbec nevím, jak naložit, no však sami uslyšíte, s čím přišla Praha 4. Zvažuje, že začne holubům dávat antikoncepci, aby snížila jejich počet. S těmito ptáky má problémy hlavně v okolí metra Budějovická. Zatím se snaží populaci holubů redukovat odebíráním vajec a nebo chovem dravců. V metropoli vzrostl počet nehod s účastí kol a koloběžek. Bylo jich 393, o 69 víc než před rokem. Zemřeli při nich 4 lidé. Tak prosím, buďte na silnicích opatrní. Naopak dobré zprávy hlásí zoo. Má 7 nových přírůstků kapibara. Mláďata největšího hlodavce se narodila v pondělí 4. května a jde o dosud jejich nejpočetnější vrt v historii pražského chovu. A máme tady další výbuch bankomatu. A opět v Praze 4, tentokrát v obchodním centru v Dobronické ulici. Podle policistů měli pachatelé ukrást 300 000 korun. Bývalá zahrádkářská kolonie podél říčky Rokytky je otevřena pro veřejnost. Město odstranilo nebezpečné stavby, vyklidilo několik tun odpadu a strhlo ploty. V pátek byl státní svátek. Připomněli jsme si konec druhé světové války, takzvaný Den vítězství. Pro veřejnost se tak výjimečně otevřel třeba Lichtenštejnský palác. V sobotu se v centru metropole konal Den Evropy, seznámili jsme se s evropskými státy a jejich kulturou a třeba i unijními institucemi. A celý prodloužený víkend nejezdí mezi stanicemi Kobylisy a pražského povstání metro. Dělníci tam vyměňují zabezpečovací zařízení ve stanicích Florence a Vltavská. Takový byl další týden v naší metropoli a rubrika Týden v Praze. Hezký zbytek dne a úspěšný nový týden od mikrofonu přeje Štěpánka Martanová, Rádio Praha.
0: Pražský update na Rádiu Praha. Pražský update. Pražský update.
2: A my samozřejmě stále sledujeme situaci na silnicích. Zdržení zůstává na dálnici D1, D10, D11, na Trojce a také v Praze v Dobříšské. Začneme v Praze. V Dobříšské směrem do centra stále řeší nehodu za Zlíchovským tunelem. Projíždí se pouze levým pruhem. Kolona ze Strakonické od Lahovického mostu je v tuhle chvíli na 30 minut. Jinak na silnici 3 čekejte hustý provoz z Tábora směrem do Prahy na obvyklých místech. Na dálnici D11 z Hradce směrem do Prahy je kolona mezi 39. a 18. kilometrem. Na D10 směrem do Prahy se brzdí mezi 17. a 9. kilometrem. A na dálnici D1 z Brna do Prahy se brzdí mezi 42. a 23. kilometrem.
0: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Dejte si viny.

0: Hezký podvečer, dívám se, jaké bude počasí. Večer a v noci bude v Praze a okolí oblačno, postupně většinou zataženo, k ránu čekáme déšť, ochladí se na 12 až 10 stupňů. Zítra má být většinou zataženo až oblačno s přeháňkami nebo deštěm. Večer se může místy vyskytnout i bouřka. Později večer bude srážek ubývat a zítřejší teploty 19 až 21 stupňů.
1: Pražský update. Kultura, události a reportáže z hlavního města.
2: Pražský update.
1: Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze, na Rádiu Praha. Pražský update.

0: Restaurátoři opraví část soch na pražském staroměstském Orloji. Zítra ho kvůli tomu několikrát zastaví. Praha 10 nabídne v elektronické aukci dalších 9 bytů k pronájmu. Britští zdravotníci se skočili padákem na odlehlý ostrov kvůli Britovi s příznaky hantaviru. A zítra čekejte hodně oblačnosti, déšť, přehánky nebo i bouřky a teploty do 21 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Technici zítra ráno sundají 4 sochy z pražského staroměstského Orloje. Převezou je do dílny, kde je restaurátoři opraví. Podle mluvčího hlavního města Víta Hofmana se Orloj kvůli zítřejším pracím několikrát zastaví.
2: Předpokládáme 3 odstávky v řádu nižších jednotek hodin. A to, aby bylo možné bezpečně demontovat sochy a odblokovat kontrolní systém jejich pohybu. Průchod staroměstským náměstím pro veřejnost zůstane zachován, prostor bude pouze lokálně zabezpečen.
0: Zájemci o bydlení v Praze 10 se můžou přihlásit do elektronické aukce na pronájem 9 obecních bytů. Jsou v Malešicích, Záběhlicích a Strašnicích. Přihlášky je možné posílat do konce května, uvedl to mluvčí 10. městské části Jan Brunotrop.
3: Do aukce je zařazeno 9 zrekonstruovaných bytových jednotek v dispozicích 2 plus 1 až 4 plus 1. Vyvolávací cena je 165 korun za metr čtvereční za měsíc.
0: Ještě do úterý je možné bez pokuty podat elektronické daňové přiznání k dani z příjmu za loňský rok. Od středy totiž začnou podle finanční správy nabíhat sankce, a to u elektronicky podaných daňových přiznání, kdy lhůta pro podání uplynula 4. května. Jak vysoké pokuty hrozí, popisuje mluvčí generálního finančního ředitelství Patrik Madle.
4: Vzniká poplatníkovi povinnost uhradit pokutu za pozdní podání ve výši 0,05% stanovené daně za každý den prodlení. Nejvýše však 5% stanovené daně, respektive 300 000 korun. Pokuta se neplatí, pokud nedosáhne 1000 koruny.
0: S pomocí daňového poradce nebo advokáta se lhůta na podání daňového přiznání prodlužuje až do letošního 1. července. Britští vojenští zdravotníci se skočili padákem na ostrov Tristan da Cunha v jižním Atlantiku, aby poskytli rychlou pomoc Britovi s možnou nákazou hantavirem. Uvedl to web stanice BBC. Muž v dubnu opustil výletní loď Hondius, kde se později objevilo několik případů hantaviru. 3 lidé zemřeli a několik dalších bylo nakažených. Teď má příznaky nemoci i on a je v izolaci. 6 vojenských parašutistů a 2 zdravotníky nad ostrov dopravil vojenský let. Schodili z něj i zásoby kyslíku, který na ostrově docházel. Tristan da Cunha je nejodlehlejší obydlené britské zámořské území. Nemá přistávací dráhu a je tak přístupný pouze z lodi. Čeští hokejisté prohráli v posledním zápase před světovým šampionátem 1-6 se Švýcarskem. Se švédskými hrami se tak loučí s bilancí 1 výhry a 2 porážek, což jim vyneslo konečné 3. místo na turnaji. Za půl hodiny by trenér Radim Rulík měl oznámit nominaci právě na světový šampionát, který začne ve Švýcarsku v pátek. V play-off o umístění v první šance lize prošli do finále fotbalisté Olomouce, která prohrála s Bohemians 1-2 po prodloužení, ale v součtu s úvodním duelem zvítězila 4-3. Dále jde i Karviná, která vyhrála 3-1 po prodloužení v Pardubicích a celkově tak dvojzápas ovládla poměrem 4-3. Večer a v noci bude v Praze oblačno, postupně většinou zataženo. Kránu čekáme déšť. Nejnižší teploty klesnou ke 12 až 10 stupňům Celsia. Zítra má být většinou zataženo až oblačno s přehánkami nebo deštěm. Večer se může místy vyskytnout i bouřka. Později večer bude srážek ubývat. Nejvyšší teploty vystoupí k 19 až 21 stupňům.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
5: V Praze v Dobříšské směrem z centra stále řeší nehodu 2 osobních aut s Líchovským tunelem. Projíždí se tedy pouze levým pruhem, kolona ze Strakonické se vleče od závodiště a zdržení 30 minut. Zdržení zůstává také na dálnici D1 směrem do Prahy mezi 41. a 23. kilometrem, také na dálnici D10 na příjezdu do Prahy mezi 17. a 9. kilometrem, na dálnici D11 opět z Hradce do Prahy, tady mezi 42. a 39. kilometrem.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
5: začíná sezóna výletů na vodu. O bezpečnosti na vodě nám za chvíli víc řekne naše letající redaktorka Monika. Z muziky Dean Lewis. Kiss, I'm still in love. Support Lesbians. Sia a Sean Paul. I'm

0: Krásný večer, Eva Farná, Meraj, vzpomeneš si, teď máme krátce před 7:45. Vysoké jarní teploty lákají na vodu. O bezpečnost na vodě se zajímala také naše letající redaktorka Monika Doležalová.
1: Obecně bych jako řekl, že máme ty sklony k tomu přeceňování sil a schopností. A i když jste dobrý plavec, tak rozhodně to neznamená, že jste dobrý natolik, že se vám nemůže cokoliv stát. Můžete mít zdravotní indispozici, můžete chytit křeč do obou nohou, kterou neumíte dobře vyřešit.
2: Říká prezident vodní záchranné služby Českého červeného kříže David Smejkal. V Česku se utopí 180 až 200 lidí ročně. Dlouhodobě tvoří většinu obětí muži.
1: No, většinou muži mají takové ty tendence k vyššímu požívání alkoholu, což je v Česku samozřejmě obrovský problém. Pokud jezdíte vodu, tak zkrátka ten alkohol je přítomen prakticky všude. Každé lodi, každý vlastně má to tu vodu spojenou právě s tím požíváním alkoholu. Tím je tam samozřejmě větší sklony k nějakému hazardování, ale to se týká i těch strávených dovolených, například u těch přehrad, kdy i ta dovolená je spojená často s požíváním alkoholu a lidi zkrátka pijí a pak chodí si zaplavat. Nebo sekundárně přeceňují svoje síly a schopnosti.
2: Proto pokud se chystáme na vodu, neměli bychom podcenit správnou výbavu na lodi. Pravidla bezpečnosti na vodě mi sdělila zdravotnice Markéta Zemanová.
3: Na vodě v podstatě můžete mít nejčastější úžech upal. Určitě je dobrý tam mít dostatek nějaké tekutiny, klidně mít sebou prášek vlastně na nějakou alergickou reakci. Podívat se vždycky v místě toho koupání, jestli tam není nějaký kontakt na vodní záchrannou službu a hned si to vyfotit. A ideálně chodit ve dvou. A v té vodě se třeba střídat. A samozřejmě nepodceňovat vlastní jakoby možnosti, když to bude tekoucí voda nebo to bude řeka.
4: Jak zjistím v té vodě, že je bezpečná pro mě jako zachraňujícího?
3: A to je důležitý, protože vždycky musí být moje bezpečí nadřazený vlastně jakoby té záchraně. Když já si nebudu jistý, kde jsem, jaká ta voda je, když jsem si jistý, že nejsem dobrý plavec, když vím, že nemám komu můj dotyčný mu říct, že do někoho zachraňovat. Měla by ta první záchrana probíhat v té, že zavolám tu pomoc a udržovat s ním ten kontakt, snažit se mu jakoby dát tu mentální podporu, že se vlastně něco děje, případně se rozhlídnou, jestli nejsou někde nějaké věci, které by se mu daly hodit, ale pokud já opravdu necítím, že jsem té záchrany schopný, tak bych to nedělala.
2: Důležité je myslet na svou bezpečnost a nepřecenit cíly. Tak vodě zdar. Monika Doleželová, Rádio Praha.
5: Praha žije sportem.
6: Rádio Praha Retro. Každé úterý vyrazíme zpátky v čase do 80. Retro. Protože 80kový pecky nejsou pro starý. Naleďte se každé úterý na to nejlepší z 80. let. Retro. Retro na Rádio Praha.

Krásný večer, půl osmé, stále posloucháte Rádio Praha, za chvíli tu bude Jirka Štefel, má pro vás pozvání do kina, ale taky na jednu komedii, kde si zahraje David Gránský. Podrobně už za chvíli. Samozřejmě sledujeme i, jaké bude počasí v noci a zítra. Večera v noci bude v Praze a okolí oblačno, postupně většinou zataženo. K ránu čekáme déšť, ochladí se na 12 až 10 stupňů. Zítra má být většinou zataženo až oblačno s přeháňkami nebo deštěm. Večer se mohou vyskytnout i bouřky a zítřejší teploty 19 až 21 stupňů.

0: Krásný večer, minuta po 7:45, je tu Jirka Štefl a má pro vás slíbené tipy. Do kina i do divadla.
1: Když se na jednom místě objeví dva lidé, kteří jsou si k nerozeznání podobní, přinese to nemalé komplikace. A co teprve, když jsou tři? V komedii Geniální nápad hraje David Gránský hned tři postavy, které jsou si k nerozeznání podobné a na scéně se objevují zároveň. Jak je to možné, dozvíte se v divadle Palas. Představení Geniální nápad začíná v pondělí v 19 hodin. A na co do kina? Zkuste snímek podle skutečné události. Za dozvuku druhé světové války prchá Josef Mengele, nacistický doktor s Osvětimi do Jižní Ameriky, aby v ústraní začal nový život. Prizmatem jeho syna, který ho vystupuje, je Mengele konfrontován s minulostí. Snímek zmizení Josefa Mengeleho promítají v Edison Film Hub v pondělí od 9:30 večer. A příjemný start do nového týdne přeje Jirka Štefl a Rádio Praha.
2: Co jste ochotni udělat, aby se vám splnilo to, po čem nejvíce toužíte? Elizaveta Maximová exceluje v roli herečky toužící po roli v divadelní adaptaci Hitchcockova filmu Psycho. Tragikomický příběh o moci, touze a hranicích, které je člověk ochoten překročit. Nechte se vtáhnout do temného světa showbiznisu i křehké ženské duše. Psychodrama v divadle Viola. Více na www.divadloviola.cz. Mediálním partnerem je Rádio Praha.
3: Pražákům je hej na Rádio Praha. Pražákům je hej. Talk show o Praze, životním stylu, kultuře i světě velkoměsta. Pražákům je hej. Vojta Přívětivý a jeho hosté od pondělí do pátku po 12. hodině na Rádio Praha. Praha.

0: Krásný večer, 20 hodin, připravili jsme další zprávy a ve studiu už je Mirek Kasan. Krásný večer.
1: Krásný večer. Policie se zabývá kamerovými záznamy z napadení hráčů Sparty ve včerejším derby se Slavií. Vysokorychlostní tratě by se měly v Česku začít stavět zhruba za 3 roky, počítá s tím aktualizovaný harmonogram. Rusko navzdory příměří dál útočí podél frontové linie. Obě strany se obvinují z porušování klidu zbraní. A na zítřek předpovídají meteorologové hodně oblačnosti, déšť, přeháníky nebo i bouřky a teploty do 21 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Kriminalisté stále vyhodnocují kamerové záznamy ze včerejšího fotbalového zápasu v pražském Edenu. Českému rozhlasu to řekl mluvčí pražské policie Richard Hrdina. Fanoušci domácí Slávie přerušili zápas, když vtrhli na hřiště a napadli některé fotbalisty Sparty. Derby se kvůli tomu nakonec nedohrálo. Případ policie začala už včera vyšetřovat jako možné výtržnictví, uvedl Richard Hrdina.
3: A samozřejmě v tuto chvíli, jak jsem již řekl, probíhá vyhodnocování, kdy není vyloučeno, že těch trestních stíhání bude daleko více. Řešíme i mohutné používání pyrotechniky vlastně v rámci této události.
1: Stavba vysokorychlostních tratí by v Česku měla začít v roce 2029, a to úsekem mezi Přerovem a Ostravou. Hned v následujících letech by se měly rozběhnout stavby dalších úseků od Německa přes Prahu do Brna a z Brna na jih k Rakousku. Počítá s tím aktualizovaný harmonogram ministerstva dopravy, který projednala vláda. První úseky by měly být hotové po roce 2035. Materiál taky poprvé orientačně vypočítává možnou cenu jízdného. Pokračuje ministr dopravy Ivan Bednárik za SPD.
4: Materiál říká, že pokud bychom nedotovali a neměli dopad do veřejných rozpočtů toho dotací, tak to od začátku jde na riziko dopravce a v takovém případě ta jízdenka je kolem 1000 korun na Brno-Praha.
1: Podle ministra Bednárika jde o odhad průměrné ceny v dnešní cenové hladině. Očekává také, že dopravci budou cenu určovat podobně jako třeba letecké společnosti, tedy například se slevami na zadřívější nákup. Českou delegaci na summitu NATO by podle ministra zahraničí Petra Macinky z motoristů měl vést premiér. Řekl to v debatě České televize s tím, že vláda má právo určit, kdo bude zemi zastupovat. Červencového summitu v Ankaře se chce zúčastnit i prezident Petr Pavel. Vláda s tím ale nesouhlasí. Podle ministra Macinky nemá prezident hlavní vliv na politiku a proto by neměl jet.
5: Prezident nemá vliv na tvorbu jakékoliv politiky v České republice, takže to, co se bude řešit tento summit v Ankaře, bude velmi významný a budou se tam řešit zásadní věci a bude se tam o nich debatovat, takže já si neumím představit, že prezident po každé větě, každém příspěvku bude někam telefonovat a ptát se na povědy, co má říkat.
1: Prezident Pavel naopak tvrdí, že má ústavní pravomoc reprezentovat stát navenek. Pokud nebude součástí delegace, zváží podání kompetenční žaloby. Vláda bude o složení delegace jednat na konci června. Rusko od sobotního začátku třídenního příměří oznámeného Spojenými státy zastavilo masivní letecké a raketové útoky na Ukrajinu. Dále ale útočí podél frontové linie. Uvedl to ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Ukrajinské úřady tvrdí, že při ruských útocích tento víkend zemřelo a utrpělo zranění několik lidí. Ruské ministerstvo obrany naopak z porušování klidu zbraní viní Ukrajinu. Tenista Jiří Lehečka se s antukovým turnajem Masters v Římě rozloučil ve 3. kole. Nestačil v něm na Kaspra Ruda z Norska a za hodinu a 20 minut s ním prohrál 6-3 a 6-4. První osmifinále na nejvyšší tenisové úrovni si zahraje Nikola Bartuňková, která vyřadila Američanku Madison Keysovou po setech 6-3, 1-6 a 6-4. Dnes večer se v Římě ještě představí Karolína Plíšková, kterou ve 3. kole čeká Němka Laura Siegemundová. Večer a v noci bude v Praze oblačno, postupně většinou zataženo a kránu čekáme déšť. Ochladí se na 12 až 10 stupňů Celsia. Zítra má být většinou zataženo až oblačno s přeháňkami nebo deštěm. Večer se může místy vyskytnout i bouřka. Později večer bude srážek ubývat. Nejvyšší teploty vystoupí k 19 až 21 stupňům.
6: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Zdržíte se v Praze v Dobřížské ulici směrem do centra a dopravu stále brzdí následky nehody za Zlíchovským tunelem. Průjezdný je pouze levý pruh a kolona začíná ve Strakonické ulici u Velké Chuchle. Zdržení aktuálně 15 minut. Jinak na dálnici D1 se zdržíte z Brna do Prahy. Nesouvislá kolona je mezi 40. a 25. kilometrem.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Přibývá učitelů, kteří v rámci výuky chodí s dětmi ven. Podle nich to zlepšuje náladu dětí i vztahy ve třídě. Podrobně už za chvíli.

0: Hezký večer, minuta nás dělí od čtvrt na devět, stále posloucháte Rádio Praha a teď už do školy. Místo školních lavic park, místo štěpce třeba pampeliška. I tak totiž může vypadat vyučování. Podle organizace Učíme se venku přibývá učitelů, kteří v rámci běžné výuky chodí s dětmi ven do přírody. Výuka venku totiž může zlepšovat duševní pohodu žáků, vztahy ve třídě nebo zvyšovat zájem dětí o učení.
1: Odložte si prosím batůšky a utvoříme tady kruh, pojďte.
2: Žáci druhé třídy pražské základní školy Kunratice se v parku připravují na hodinu, ve které se budou věnovat ochraně planety.
3: Děti dostali za úkol zpracovat jedno téma, čím bychom mohli planetu chránit. Vytvářejí tedy zpravodajskou zprávu, kterou budou představovat ostatním ještě s obrazovým materiálem.
2: Popisuje učitelka Ilona Zapletalová, která spolu s párovou učitelkou a asistentkou chodí učit ven každý týden na 2 až 3 hodiny.
1: Budeme na to mít 20 minut. Prosím, najděte jedno téma a puste se do práce.
2: Takových učitelů, kteří se snaží přenést část výuky mimo školní budovu, podle Justiny Danišové z organizace Učíme se venku přibývá.
4: Vznikla už i akademie Učíme se venku, kde je přes 150 škol a ty si dali závazek, že budou například letošní rok 120 hodin venku dohromady.
2: Podle organizace má učení venku mnoho výhod. Děti se nejen více hýbou, pozitivně to ale působí i na školní výsledky a také duševní pohodu a chování dětí.
4: Děti, které ve třídě se zdají jako neaktivní, pasivní, někdy problémové takzvaně, tak najednou venku ožívají, protože se učí všemi smysly v praxi.
2: Podle odborníků se při učení venku také utvářejí silnější vztahy mezi učiteli a dětmi i dětmi mezi sebou, což potvrzuje i učitelka Ilona Zapletalová.
3: Myslím si, že to bude mezi námi právě tu otevřenost, důvěru. Vlastně venku pracujeme i ve skupinách, takže se utváří vazby. Měníme ty různé skupiny tak, aby dokázali spolupracovat s každým.
1: A co to znamená použít to znovu? Co budete říkat těm ostatním?
5: Jakože, jak to
1: bude?
2: Chodíte rádi ven se učit?
6: Já, protože děláme nějaký různý stanoviště.
7: Je tady hodně přírody a takové aktivity se tady dají dělat.
8: A ještě budeme malovat s přírodou.
2: Z pražských Kunratic Tereza Janouškovcová, Český rozhlas.
8: Praha žije trendy.
9: Praha žije trendy.
8: Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin jedině na Rádiu Praha.

Rádio Praha stále s vámi i o 8:30 a za chvíli další reportáž, další zajímavost. Kdykoliv potřeboval peníze, namaloval obraz ve stylu slavného malíře a prodal ho jako ztracené dílo. Wolfgang Beltraki ale nakonec skončil před soudem. Dnes místo Fals vystavuje vlastní tvorbu a vůbec poprvé ji přiváží taky do Prahy. Podrobně už za pár minut. Večer a v noci bude v Praze a okolí oblačno, postupně většinou zataženo, kránu částečně déšť, teploty 12 až 10 stupňů. A zítra bude zataženo, oblačno s přeháňkami deštěm, večer i s bouřkami a teploty 19 až 21 stupňů.

0: No name Tereza Mašková, nepočítej léta, počítej přátelé, právě dospívali na Rádio Praha přesně ve 8:45. Stačil přesvědčivý příběh, slavný podpis a obraz měl hodnotu milionů dolarů. Padělatel Wolfgang Beltraki dokázal 40 let vytvářet nové malby, které zapadaly do dějin umění tak přesvědčivě, že jejich původ nikdo nespochybňoval. Až do chvíle, kdy jeden detail všechno prozradil. Z padělatele se mezi tím stal malíř, který vystavuje po galeriích a nyní je v Praze.
1: C'est le procès de Wolfgang Beltraki.
2: Wolfgang Beltraki.
3: Wolfgang Beltraki. Getadelt und geadelt.
4: Desítky let prodával obrazy, které vypadaly jako ztracená díla slavných mistrů. Nešlo ale o kopie konkrétních obrazů. Wolfgang Beltraki maloval nové obrazy, vymýšlel jim příběhy nebo původ a svět umění mu to věřil. Galerie, aukční síně, experti. A to až do chvíle, kdy se přišlo na to, že bělavý pigment z jednoho obrazu v době údajného vzniku malby ještě neexistoval. Beltraki byl odsouzen za rozsáhlý padělatelský biznis. Škodu vyčíslil soudce přibližně na 16 milionů eur, a to jen za prokázané případy. Z 6letého trestu si odseděl Wolfgang Beltraki zhruba polovinu.
5: How are you? It's not so easy.
6: Oh yeah, I'm sorry.
5: Yeah, I'm fixing money, you know.
7: And all my paintings were accepted by all the big.
8: Všechny mé obrazy byly přijaty experty po celém světě. Nikdo nic nepoznal. Dodnes se objevují. Jeden našli v Národním muzeu v Madridu. Po 33 letech tam visel vedle Picassa. Další pak v Japonsku. Některé stále někde kolují.
4: Komentuje s lehkým úsměvem na rtech 75-letý malíř. Na hlavě má klobouk a dlouhé šedivé vlasy, které dodnes připomínají jeho fascinaci hnutím hippies.
8: Už v 70. letech jsem prodával vlastní obrazy za velké peníze. Cestoval jsem, byl jsem hippie, bral drogy, poslouchal hudbu. Kupoval jsem stovky starých obrazů. Pak jsem si řekl, že si je prostě budu dělat sám. Bylo to jednodušší. Nikdy v historii nebyl padělatel, který by zvládl všechny styly ze všech století. Pro mě není rozdíl mezi pop artem a Leonardem da Vinci. Nic není těžké. V mé profesi padělatele mi na rukopis obvykle stačilo 10 minut. Po 5-10 minutách vidím rukopis a pak dokážu vytvořit nový obraz.
4: Wolfgang Beltraki o sobě rád říká, že je schopný napodobit styl více jak 100 různých malířů. A jeho obrazy od těch skutečně autorských málo kdo poznal. Někteří historici umění a odborníci ale upozorňují, že část tohoto příběhu je spíše pečlivě budovaná legenda než ověřitelný fakt. Zároveň upozorňují, že si z padělání udělal malíř marketingovou značku. Výstavu s názvem Božské příběhy můžete navštívit v pražském obecním domě až do září. Martin Hrnčíř, Český rozhlas.
9: Praha žije kulturou.
10: Jedna létající redaktorka nestačí. A proto máme dvě. Sabinu a Moniku. Každý den monitorují cvrkot v hlavním městě. Nalaďte se na Prahu a buďte u toho. Létající redaktorky. Každý den na Rádiu Praha.

0: Hezký večer, Rádio Praha stále s vámi, teď zprávy na 21. hodinu a ve studiu už je Mirek, hezký večer.
1: Hezký večer přeji. Kriminalisté vyšetřují smrt mladíka, který v noci na dnešek vypadl z vlaku poblíž Říčan, nejspíš jel mezi vagóny. Kvůli nehodě kamionu bude v noci 3 hodiny uzavřená dálnice D1 ve středních Čechách. Irán zaslal Spojeným státům odpověď na jejich návrh mírových podmínek. A zítra čekejte hodně oblačnosti, déště, přehánky nebo i bouřky a teploty do 21 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Policie vyšetřuje smrt nezletilého mladíka. Podle kriminalistů zemřel v noci na dnešek při pádu z vlaku nedaleko Říčan u Prahy. Mladík nejspíš jel mezi vagóny a spadl do kolejiště. Pokračuje mluvčí policie Pavel Truxa.
3: Přitom to utrpěl zranění, kterým na místě události podlehl. To, zda byl mladík pod vlivem alkoholu či nenávykové látky, ukáže nařízená soudní pitva.
1: Nehoda se stala před 11. večer a zhruba na 2,5 hodiny přerušila provoz na trati mezi Uhříněvsí a Říčany. V nové čtvrti Kolben Park v Pražských Vysočanech by mohla vzniknout stezka pro pěší a cyklisty. Městská část o tom jedná s developerem v rámci jeho příspěvku na rozvoj občanské vybavenosti. Radnice by chtěla s investorem podepsat smlouvu o dalším využití území. Popisuje starosta Prahy 9 Tomáš Portlík z ODS.
4: Součástí toho bude debata o rozvoji a zachování Rugby Praha a součástí této debaty bude i rezerva a pozemek pro vznik nové základní školy, kdybychom ji v budoucnu potřebovali.
1: Silničáři v noci uzavřou část dálnice D1 ve středních Čechách. Od půlnoci až do 3 hodin ráno bude dálnice ve směru na Prahu neprůjezdná mezi sjezdem 41 na Šternov a sjezdem 34 na Ostředek. Silničáři budou totiž v tomto úseku odstraňovat následky nehody kamionu, která se stala na 38,5 kilometru. Objízdná trasa povede přes Benešov. Ředitelství silnic a dálnic o tom informovalo na Facebooku. Irán zaslal Spojeným státům odpověď na jejich návrh na ukončení války. Vyplývá to z informací iránských státních médií. Odpověď se podle nich soustředí na ukončení bojů, které by mělo předcházet diskuzi o dalších sporných tématech. Washington to zatím nekomentoval. V minulosti ale odmítl oddělení otázky míru od požadavku na zastavení iránského jaderného programu.
5: Iránská agentura IRNA bez větších podrobností uvedla, že odpověď na jednostránkový Trumpův návrh obsahuje hlavně výzvu ke klidu zbraní na moři. Jednání, která zprostředkovává Pákistán, předtím ztroskotala třeba kvůli sporům o jaderném programu anebo pokračující americké blokádě iránských přístavů. Americký prezident Trump tento týden vzkázal, že pokud Irán jeho návrh nepřijme, obnoví bombardování. Klid zbraní podle něj ale teď platí. Navzdory tomu pokračují menší incidenty. Kuvajt a Spojené arabské emiráty uvedly, že v neděli museli zneškodnit několik iránských dronů. Jiří Kordík, Český rozhlas.
1: Ve fotbalové šanci lize se dnes hrály 3 nadstavbové zápasy. V play-off o umístění podlehli fotbalisté Olomouce doma 1-2 po prodloužení Bohemians 1905. V součtu s úvodní výhrou 3-1 na hřišti pražského týmu, ale postoupili do finále, ve kterém se utkají s Karvinou. Ta v dnešní semifinálové odvetě vyhrála v Pardubicích 3-1 taky po prodloužení a po úvodní domácí porážce 1-2 tak dvojzápas otočila. Ve druhém kole skupiny o titul se dnes střetli Jablonec a Hradec Králové. Utkání skončilo remízou 1-1. Večer a v noci bude v Praze oblačno, postupně většinou zataženo a kránu čekáme déšť. Ochladí se na 12 až 10 stupňů Celsia. Zítra má být většinou zataženo až oblačno s přeháňkami nebo deštěm. Večer se může místy vyskytnout i bouřka. Později večer bude srážek ubývat. Nejvyšší teploty vystoupí na 19 až 21 stupňů.
6: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
2: Rádio Praha. Hit týdne.
7: Chart Rádia Praha letos po 19. právě začíná. Máme máj, lásky čas, ale 15 hitů v žebříčku se řezalo hlava nehlava o co nejlepší místo. Jak to dopadlo, uslyšíte za chvilku v Top 10. Teď začínáme trochu relaxačně s 5 nasazenými songy. Budou potřebovat vaše hlasy, aby se za týden dostali do nejlepší desítky. Tady je první kapela s věkovým průměrem 81 let a kousek. Nejstarší rocková skupina světa má stále chuť rozdávat radost a svoji muziku. Mick Jagger, Keith Richards a Ronnie Wood, to jsou The Rolling Stones. Nejnovější majstrštyk se jmenuje In The Stars.

0: Kolikrát jsme něco podobného slyšeli a pokaždé v hlubokém předklonu říkáme paráda. Nejnovější Stouni a In The Stars v červenci budou mít nové album s pořadovým číslem 25.
1: Tedy přátelé, toto jsem opravdu nečekal.
0: To ani my, mistře, že z vaší dcery bude tak výtečná zpěvačka Charlotte Gott, Into Deep. Novinka.

myslím, že mistr se v nebi tetelí blahem, jak jeho dcerka válí. Asi největší událost posledních dnů v naší muzice. Božská juniorka Charlotte Gott a první single z chystaného EP In Too Deep. I ona bude pro příští týden potřebovat spoustu vašich hlasů na praha.rozhlas.cz. Tak na ní nezapomeňte. Třetí novinka a další legenda. Po stounech i popová královna Madonna v 67 maká na nové desce. Nejnovější single má s o 41 let mladší Sabrinou Carpenter. Bring Your Life.

Madonna a Sabrina Carpenter Bring Your Life, třetí nasazení hit v 19. kole chartu Rádia Praha. Vojtáno, tedy herec, stand-up komik, rapper, zpěvák, moderátor a taky táta, byl ve čtvrtek hostem Vojty Přívětivého u nás na Praze. A samozřejmě nejvíc vyprávěl o nové desce Šťastnej. A třeba i o tom, proč udělal novou verzi songu Michala Davida z Disko příběhu. Rozhovor si pusťte z našeho webu. Novou verzi si poslechněte právě teď. Je to blízko. Vojtáno.

0: Vojtěch Závezký. Vojtáno, ve čtvrtek byl hostem pořadu Pražákům je hej. Teď vy tu týdne jako čtvrtý nasazený. Je to blízko. Pátá nasazená a s ní pan zpěvák z americké Atlanty. Famózní Teddy Swims, Mr. Know It All.
1: Hit

5 nasazených v 19. vydání chartu Rádia Praha máme. Byly to The Rolling Stones in the Stars, Charlotte Gott in Too Deep, Madonna a Sabrina Carpenter Bring Your Life, Vojtáno Je to blízko a Teddy Swims Mr. Know It All. Teď budou potřebovat jen maličkost vaše hlasy, aby tu byly i za týden. Hlasování od konce nedělní premiéry do čtvrteční půlnoci na Praha Rozhlas CZ. Jak dopadlo vaše hlasování tentokrát? Tady jsou výsledky a top 10.

Na Fixa se drží třetí týden mezi nejlepší desítkou na Praze. Tím žolíkem je bez pochyby hokejová legenda Jiří Hrdina v montérkách v klipu Bylo to jistý.

0: Vypsaná fixa po třetí a poslední, desáté místo. Britští Muse dneska bodují po šesté. Nové album odvysílají 26. června z vesmíru.
1: Pokud jsme ve vesmíru jediní, je to plýtvání místem.
0: Opravdu, tu nemůžeme být sami. Be with you.
2: 9.

polici s vinily už je místo na novou desku od Muse do Wow Signal. Těším se. Dneska 9. místo na Rádiu Praha. Dneska se povinně rozloučí Alex Warren. Vydržel celých 8 týdnů a to se cení. Dneska naposledy v

zpěvák a influencer s více než 20 miliony followerů. To je Alex Warren a tohle už není jeho nejnovější single. Ve středu Hot Zone jsme si hráli horkou novinku Fine Place to Die. Předchozí hit Fever Dream se právě s naším chartem povinně po 8. loučí. Dejme si trochu tanečních beatů. BB Rexa a houseová legenda Faithless, New Religion.

Tady je Rádio Praha a Chart s pořadovým číslem 19 pro týden od 10. do 16. května. Ještě jsme neslyšeli ani jednu novinku a vězte, že bude tentokrát jediná. Vypadl jeden song a navíc před 4 týdny vítěz, ale hlasy došly. A tak se Eva Farna a Miraj museli pakovat. Ale na novinku si ještě počkáme. Teď je tu velká rána. Dvojnásobná jednička posledních dvou kol.

0: Lady Gaga, Doji, ale taky Miranda, Andrea a Emily a další z filmu Ďábel nosí Prádu 2.
1: Já mám snad halucinace. Ahoj, Emily.
2: Ty ji znáš také?
1: Byli jsme v runway ve stejnou dobu, Mirando.
2: Vážně? Kde jsem byla já?
0: Nikde jsem kdysi slyšel dívčí zaklínadlo. Dior, Gucci, Prada. Vůbec teda nevím, o čem je řeč.

0: před týdnem nejlepší novinka a dvojka. Teď je Drákulovi trochu víc světla ublížilo. Je čtvrtý. Dámy a pánové, nejlepší tři songy pro týden od 10. do 16. května jsou tu. A v nich nejbohatší zpěvačka světa pop music. Její muzika jí vydělala už víc než 40 miliard korun. Závidíte? Vezměte gitaru, piano a ukažte, že jste lepší. Třetí je Taylor Swift a další Taylor, Elizabeth.
1: Číslo 3.

Celé album The Life of a Showgirl jsme vám hráli v pondělí z vinilu. Dnes číslo 3 v hitu týdne Elizabeth Taylor a Taylor Swift. A je tu finále. Poslední dva songy. Připomínám, že jsme ještě stále neslyšeli tu jedinou novinku. A neuslyšíme ji ani teď. Tenhle song je tu totiž po páté. K-popový BTS Swim.

wanna type. BTS bojovali o number one, ale nakonec jim kus chyběl. I tak je to jejich maximum a jeden song byl prostě nad jejich síly. Nejlepší novinka týdne, ale až za chvíli, teď celý chart. Nasazené The Rolling Stones in the Stars. Druhá nasazená Charlotte Goff into

nasazen je Vojtáno, je to blízko. A pátý nasazený Teddy Swims, Mr. Know-It-All. Desítka vypsaná fixa, bylo to jistý. Číslo 9 Muse, Be With You.

0: Novou jedničku má kráska z kalifornské Murriety. V žilách jí ale koluje i filipínská krev. Asi jí to přidalo na kráse. Olivia Rodrigo, Drop Dead.
1: Číslo jedna.

0: Nová jednička na Praze je na světě. Dvakrát vyhráli Lady Gaga a Doji, teď je vystřídala jejich krajanka Olivia Rodrigo. Drop Dead je nová jednička na vaší pražské frekvenci 107.1 FM a na DAB+ v celé zemi v té nejlepší kvalitě. Playlist naší hitparády je vaše práce. Jak zahlasujete, tak budeme přesně za týden hrát. Bude mít druhou jedničku Olivia Rodrigo? Nebo kdo je podle vás nejlepší? Zahlasujte a za týden zase tady se budu těšit.
1: Hit týdne.
2: Hlasujte na praha.rozhlas.cz.
1: Hit týdne.
3: Je 22 hodin. Policie při pražském fotbalovém derby musela zasáhnout z vlastní iniciativy. Slávie ji o to ani po vniknutí fanoušků na trávník nepožádala. Restaurátoři opraví část soch na pražském staroměstském Orloji. Zítra ho kvůli tomu několikrát zastaví. Loď Hondius, na které se vyskytl hantavirus, opustilo přes 90 lidí. U jednoho se objevily příznaky nemoci při letu do Francie. A na zítřek předpovídají meteorologové hodně oblačnosti, déšť, přehánky nebo i bouřky a teploty do 21 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
3: Policisté při včerejším fotbalovém derby zasáhli až po napadení hráčů Sparty. Ve vysílání Českého rozhlasu to řekl mluvčí pražské policie Richard Hrdina. Podle něj se přítomní policisté v době zápasu v pražském Edenu nacházeli v tubusu nedaleko trávníku. Organizátoři je ale ani po vniknutí fanoušků domácí Slávie na hřiště nepožádali o součinnost.
4: A my jsme tak reagovali z vlastní iniciativy ve chvíli, kdy na hřišti docházelo k napadání ostatních hráčů a byl ohrožen život a zdraví ostatních fanoušků, jelikož vlastně ty osoby, které byly na hřišti, tak vhazovaly do hlediště zapálené svíce.
3: Šéf Slávie Jaroslav Tvrdík už oznámil ukončení smlouvy s firmou, která se o organizaci zápasů v Edenu starala. Technici zítra ráno sundají 4 sochy z pražského staroměstského Orloje. Převezou je do dílny, kde je restaurátoři opraví. Podle mluvčího hlavního města Víta Hofmana se Orloj kvůli zítřejším pracím několikrát zastaví.
5: Předpokládáme 3 odstávky v řádu nižších jednotek hodin. A to, aby bylo možné bezpečně demontovat sochy a odblokovat kontrolní systém jejich pohybu. Průchod staroměstským náměstím pro veřejnost zůstane zachován, prostor bude pouze lokálně zabezpečen.
3: Silničáři od zítřka omezí provoz v roztokách u Prahy. Dopravu v zatáčkách nad železničním nádražím budou řídit semafory. Takzvaná serpentína bude průjezdná kyvadlově vždy jen jedním směrem. Má sloužit jako objízdná trasa při opravách vozovky mezi velkými přílepy a úholičkami. Omezení potrvá zhruba 6 týdnů. Evakuace lodi s výskytem hantaviru se po setmění přeruší a bude pokračovat zítra, informovala o tom Světová zdravotnická organizace. Podle zdravotnických úřadů loď Hondius, kotvící u pobřeží Tenerife, opustilo 93 lidí různých národností a nikdo neměl příznaky nákazy. Francouzský premiér Sébastien Lecornu ale poté uvedl, že se začaly projevovat u jednoho z 5 evakuovaných Francouzů během letu domů. Celá pětice je teď v izolaci. Úřad chtějí do zítřejšího večera evakuovat z lodi všechny cestující a část posádky, která není nezbytná pro následující plavbu do Nizozemska. Čeští hokejisté uzavřeli přípravu na světový šampionát prohrou se Švýcarskem 1-6. Utrpěli tak od tohoto soupeře nejvyšší porážku v historii samostatného Česka. Na turnaji skončili na 3. místě. Jedinou branku našeho týmu dal v přesilové hře Jan Mandát. Kouč Radim Rulík večer oznámil nominaci na světový šampionát, který začne v pátek ve Švýcarsku. Naši hokejisté do něj vstoupí utkáním proti Dánsku. Nebude mezi nimi ale útočník Bostonu David Pastrňák, který se kouči Rulíkovi omluvil, ani žádný brankář z NHL. V týmu naopak budou třeba pardubičtí Roman Červenka a Lukáš Sedlák. Večer a v noci bude v Praze oblačno, postupně většinou zataženo a kránu čekáme déšť. Ochladí se na 12 až 10 stupňů Celsia. Zítra má být většinou zataženo až oblačno s přehánkami nebo deštěm. Večer se může místy vyskytnout i bouřka. Později večer bude srážek ubývat. Nejvyšší teploty vystoupí k 19 až 21 stupňům.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu i

centru Starého Města, kousek od Národního divadla, najdete mezi domy nenápadnou stavbu, románskou rotundu svatého Kříže. Zajímavá je tím, že byla postavena v místech magického středu urbanistického kříže Staré Prahy. K rotundě se váže pověst, která vypráví o mrtvé dívce přivázané na kříž. Právě onen strouchnivělý kříž objevili v základech při opravách. Historie stavby sahá až do 11. století a proto se

jediná novinka se tentokrát probila do top 10 a hodně vysoko. Před ní jsou Lady Gaga a Doja. Ty spadly z první

0: prostředí jsou dvě Taylorky, Taylor Swift a Elizabeth Taylor. Druzí jsou K-popoví BTS, Swim. A že by první byla novinka? Je Olivia Rodrigo, Drop Dead. Celá patnáctka, včetně hlasování, jako obvykle.
1: Na praha.rozhlas.cz.
0: Další kolo zase v neděli. A hrát budeme přesně podle vašich not. Přidejte

0: Vavřeň s Kateřinou Kubalovou.
1: Je naší nejspíš nejznámější řidičkou tramvaje. Její deník tramvajačky sledují na sociálních sítích tisíce lidí a vyšel i knižně. Už za chvíli bude mluvit nejen o světě na kolejích, ale i o svých zásadních životních momentech. Naším hostem bude už za chvíli pražská tramvajačka Karolína Hubková. Kateřina Kubalová přeje dobrý poslech.

0: Ahoj.
1: Až na dřeň s Kateřinou Kubalovou.
2: Tramvajačka Karolína Hubková dnes dorazila do pořadu Až na dřeň. Dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Kontrolní otázka naprosto očekávaná, nejspíš jak jste k nám přijela?
3: Přijela jsem tramvají, mám jízorhem na blikačkou. Ne.
2: Zaplatila jste parkovné.
3: Jsem tady autem.
2: Jak vy to vlastně máte teď s tím řízením tramvaje? Vy jste byla na mateřské dovolené, tak už se ale pomaloučku, polehoučku vracíte do toho pracovního procesu. Jak to je?
3: Já jsem teď na svůj hlavní pracovní poměr, poloviční v muzeu MHD a řízení jsem si nechala jako brigádně, čili když je čas, nálada, chuť a chybí lidi, tak jdu jezdit.
2: A co to muzeum? Tam je ta historie, to retro, které vy milujete. Kde se to ve vás vlastně vzalo? Ta láska k tomu.
3: Já jsem tak vychovávaná vlastně. Vychovávaná v tom, že mám mít úctu k tomu, co lidi vyrobili, že mám mít úctu k tomu, že československé výrobky jsou kvalitní, vždycky byly a něco vydržely. A tak nějak postupem času mi to tak zůstalo a dál je znova objevuju to, co jsem zažila třeba v dětství. Hodinky starý, který měla babička, já jsem je obdivovala, tak mi je potom darovala, takže už je třeba taky nosím. A tak je to se vším.
2: Ono to zní trošku jako takové to kliše, hodně se to používá, ty věci s příběhem.
3: Ano, ano.
2: Ale když je ten příběh poutavý, tak ono tak to dýchá úplně jinak, ta
3: ano,
2: věc.
3: Ano, to je pravda, protože opravdu to, co se vyrobí v tom Československu, tak jak dělám v tom muzejnictví, tak si dovedu ještě ten příběh, tu výrobu k tomu dál najít. Vlastně příběh té značky třeba, což je momentálně v dnešní době, by jsem řekla, na vzestupu to povídání o té historii těch českých značek.
2: Chodí hodně lidí do muzea MHD a co je nejvíc táhne?
3: No, chodí nám tam dost lidí, by jsem řekla, tak v průměru, když máme otevřeno tak 250 za den, což je na maličký muzeum docela jako slušný, si myslím. A oni vždycky, když přijdou k nám do té muzejní haly, tak je, jakoby, ne že opaří, ale dýchne na ně to kouzlo, ta vůně, toho oleje, toho maziva, toho železa, té oceli. A najednou řeknou, wow, a to je krásný. Děti okamžitě vyběhnou ven, pokladna je zajímavá. Maminka musí brzdit, ještě musíme zaplatit broučku, ale tam je tramvaj. A nebo když přijdou třeba a právě pamětníci, co pamatují ty tramvaje, které jezdily u nás do 74. roku, tak ještě, tím jsem jezdila, tam jsem vyskakovala, ty mi tenkrát dávali a tak, no. Takže je to ta nostalgie, no.
2: A teď mi povězte, vy jste, když jste byla malá Karolínka, tak taky takhle někde pobíhala s tatínkem, s maminkou a koukala na ty tramvaje a říkala si, je, ta tramvaj.
3: Ono předtím, než jsem se narodila, tak můj tatínek právě na téhle muzejní sbírce tramvají pracoval. Aha. Takže ano, já když jsem nastoupila vlastně k dopravnímu podniku, tak všichni mě znali jako dceru svého otce, to je ta dcera Pepika, ano. Až později jsem si vlastně vydobila to svoje jméno vlastně a už jsem se oprostila od toho, že jsem dcera svého otce v tomhle tom profesním životě.
2: Máte v tom muzeu nějakou svou tramvajovou lásku?
3: Mám tam svoje berušky.
2: Berušky?
3: To jsou vždycky tramvajky, které já ráda třeba s obdivem je obcházím, když si to jako kontroluji, nebo když mám nějakou komentovanou exkurzi, tak je to tramvaj KT8D5, kterou mám vytetovanou na stehni, moje oblíbená kačenka, anebo s obdivem koukám na náš asi nejvzácnější exponát, což je tramvaj číslo 200, který se říkávalo kdysi Tereska. Že ano, tramvajky za jménem, co máme právě v muzeu, tak to jsou moje oblíbenkyně.
2: Spoustu z těch tramvají, jestli se nepletu, jste i mohla řídit.
3: Ano.
2: Je tam některá, které se vám to ještě třeba nepovedlo? A po čem sníte a kde to jde?
3: Paradoxně je to zrovna to KTčko, který vlastně končilo v pravidelném provozu v době, kdy já jsem nastoupila k podniku.
2: Takže vy jste se minuli.
3: Takže my jsme se minuli právě v tom, že by jsem na to získala to řidičské oprávnění. Pak ta tramvaj spadla do té muzejní sbírky a už se na to běžně papíry nedělaly. Takže v budoucnu mám sen, že by jsem si to třeba dodělala nějakým způsobem. No, prostě jeden z mých profesních cílů.
2: Říká Karolína Hubková.
4: Čas duši léčí, tak jako déšť skrývá tvůj pláč, skryje i strach, co v sobě máš. Čas duši léčí,

0: na dřeň.
1: Karolínou Hubkovou už jsme si tady povídali o tom, jaké má ráda ty staré tramvaje, které jsou dnes v muzeu, kde pracuje zejména. A mě by docela zajímalo, jak jste na tom naopak s těmi novinkami. Jak přijímáte to, že najednou jezdí nové tramvaje, nové typy a teď pokud chcete jezdit, tak se na nich musíte učit. Máte ráda nové věci?
2: Nevadí mi, přijímám je, chápu, že 21. století vyžaduje prostě techniku, která je tomu samozřejmě hodná, uspůsobená a tak, ale když opravdu se přede mě postaví dvě tramvaje, stará a nová, tak půjdu spíš k té staré, ale když je to nezbytně nutné, tak hold na tu novou musím jít.
1: A tu úplně novou, to 52T, to už jste řídila?
2: Musím na to mít řidičské oprávnění a jako jedna z posledních mě to teď čeká v nejbližších dvou dnech, takže vlastně pozítří si jdu dodělat.
1: To jsem se dobře trefila.
2: Jdu dodělávat právě oprávnění na tu Škodu 52T.
1: Takže ve chvíli, kdy se bude ten rozhovor, který teď přetáčíme, vysílat, tak už budete mít ten správný.
2: Tak už budu mít razítko a už budu mít to nejmodernější, co v Praze máme.
1: A co tratě? Máte projete úplně všechno v Praze?
2: Já, jak jsem teď 3 roky vlastně byla doma na mateřský, tak mi tam chybí některé ty cancourky určitý, ale já si myslím, že to právě teď jako doženeme v rámci těch cvičních jízd a seznamování s tou novou Škodovkou, takže všechno nové se teď dožene.
1: Znám lidi, kteří mají třeba mapu, plán, třeba MHD na zdi a teď si vyškrtávají, co všechno už si projeli, tak máte něco takového?
2: Ne, nemám. Já ne. Vím, že třeba můj manžel, který je dopravou taky velmi políben, tak si dělá do mapy naopak jako znamení, kde jsou tramvajové pomníčky. Nějaké tramvaje, které jsou odstavené například u dálnice, nebo je má někdo na střeše, nebo tak, tak on si dělá mapičku, kde právě tyhle ty pomníčky byly nebo jsou.
1: Tak o těch pomníčků tam by mě speciálně zajímalo, jak se tam ta tramvaj dostala. Když si ji dal někdo na zahradu, tak tam je ten příběh asi celkem jasný. Pátrá i třeba potom, jak se ta tramvaj tam jako dostala do toho pole?
2: Ne, to většinou v dnešní době už si toho třeba všimnou i média, takže ten příběh, jako jak se tam ta tramvaj třeba dostala, nebo k čemu slouží, k jakému důvodu tam je zrovna, to už se jako všeobecně dneska jako ví. Ale objevujou se třeba stále nějaký starý dřevěný Ringhoferovy tramvaje, který se jdou třeba v lese po letech.
1: V lese?
2: Ano, já třeba vím, že v Milovicích v jednom lese tam je vagónek. Ještě jsem tam nebyla, máme to jako jeden cíl z výletů, ale je tam, no, jestli to byl Včelí úl kdysi, nebo něco takového.
1: No, nebo se to někdo postavil jako chatičku tam?
2: Je to dost možné.
1: To by byly taky věci s příběhem.
2: To jsou věci s příběhem.
1: Vy jste nicméně před chvílí tak hezky řekla, můj muž je taky políben tou dopravou. Ono se tomu lidově říká tím hezkým slovem šotouš.
2: Ano.
1: A já jsem si vlastně říkala, když jsem sem dnes jela na to natáčení, jestli existuje šotouška nebo šotožena, protože jako nepochybuji o tom, že jsou také ženy a vy jste příkladem toho, které mají rády ty dopravní prostředky a chodí si třeba fotit, když jede něco netypického. Tak jsou šotoušky, jak se říká.
2: Takhle, když to vezmu zase z historie, můj oblíbený, tak šotouš byl dřív hanlivé označení. Když se o někom řeklo, že je šotouš, tak to byl člověk, který čeká u trati většinou na ty vlaky, ničí tam přírodu, dává pryč větve, aby měl krásný záběry a takovýhle věci. Jenomže se z toho stal fenomén, těch obdivovatelů dopravy je víc a víc, už je dostupnější zařízení, nebo jsou fotoaparáty v mobilech, takže dneska už je to takové běžné. A z toho hanlivého šotouš už je běžné označení pro člověka milujícího dopravu. A tím, jak to tak jako ta komunita se rozrůstá, tak jsou i ženy. Jsem jedna z nich, znám spoustu žen, které milují dopravu, fotí dopravu, zajímají se o ní aktivně, jsou ženy strojvedoucí, které opravdu jako mají rádi železnici, jsou tramvajačky, které mají rádi železnici, nemají to jako zaměstnání. Takže ano, máme šotoušky.
1: Říká jedna z nich, Karolína Hubková.
3: Máte rádi novinky?
0: Tak si nalaďte každou středu nejmenší

0: na dřeň.
1: Jste tady naťukla, jak jste byla tou dcerou toho tatínka, který chodil kolem těch tramvají a miloval je stejně jako vy. Jaké jste jinak byla dítě a po čem jste prahla? Byly to hned ty tramvaje a to, že budete řídit, nebo tam byly úplně jiné sny a úplně jiná přání?
2: Úplně na začátku, když se člověk ve školce rozhoduje, co bude, takový ty holčičky veterinářky a princezny, já chtěla být prezidentka. V těch 90. letech mi to přišlo takový fajn. A potom teda po vzoru otce řidička tramvaje, protože máma byla ekonomka, to nebylo zajímavý pro mě, že jo, takže řidička tramvaje, to bylo hezký, protože táta nás většinou, to vyšlo tak záhadným způsobem, že nás vezl třeba s tou školou někam dál tramvajkou na výlet. No ale když už jsem měla toho rozumu třeba víc, tak jsem chtěla být spíš nějaká kreativní duše, chtěla jsem kreslit nebo něco vytvářet rukama. A pak se to nějak zlomilo při výběru střední školy, nedostala jsem se na uměleckou školu, tak jsem šla studovat chemii. Ta mě neoslovila už vůbec a pak nějak jsem se zase vrátila k dopravě. Takže jsem tam, kde jsem.
1: A tu kreativitu jste si začala kompenzovat vlastně psáním a tvořením na těch sociálních sítích.
2: Ano, nějak to tak vzniklo.
1: Já jsem si je pročítala x let zpátky, protože vy ty první fotky jste dala někdy před už 10 let, možná ještě daleko dál. Co bylo tím prvním impulzem? Byla to pro vás galerie, nebo už rovnou tam byl ten moment, že to chcete těm lidem ukazovat a sdělovat?
2: Vlastně moje působení na sociálních sítích nebylo nikdy záměrně tomu, aby jsem to ukazovala jako veřejnosti. A zároveň mi to nevadilo, že to ta veřejnost vidí. Je pravdou, že jak se ty sociální sítě jako vyvíjely, tak dřív ten Instagram byl opravdu jenom jako fotogalerie krásných fotek upravených s různýma filtrama, už dneska řekneme šílenýma. Ale postupem času jsem si z toho udělala svůj deníček, protože jsem si to samozřejmě i ten svůj Instagram nebo Facebook nebo něco takového otevřela a listovala jsem si i zpětně, co tam mám, co jsem zažila, kde jsem byla. A stal se z toho ten deníček, začala jsem tam právě psát, nejdřív krátký posty, popisky a potom i příběhy, co jsem vlastně zažívala. A dneska by jsem řekla, že už to není o těch krásných fotkách u mě, teda, že ta krásná fotka už je jenom to, co má přitáhnout oko a nebo mi připomenout, co jsem tam vlastně psala.
1: Je pravda, že když si to člověk teď prochází právě ty roky a roky zpátky, tak tam i krásně vidí, a jak vy se měníte, nejen třeba barva vlasů, vy jste jich vyzkoušela X, ale jak opravdu jakoby rostete s tím, co vás samozřejmě během života potkalo,
2: ano,
1: a co vás trošku třeba otlouklo.
2: Ano.
1: A mě by docela zajímalo, jaké momenty životní vás třeba nejvíc posunuly. A možná pojďme začít ještě v té době před sociálními sítěmi. Co byly největší, nejzásadnější momenty vašeho života, třeba už třeba v tom dětství, dospívání? Co vás nejvíc modelovalo?
2: Já myslím, že každého člověka asi nejvíc modeluje nějaký ten negativní zážitek. U mě to v dětství bylo úmrtí mýho bráchy. Mně bylo tehdy 10 let, mu bylo 8 let. Takže já to teda vnímala dětskýma očima, ale dneska už třeba vidím, že moji mámu to totálně zničilo tenkrát. Já jsem nechtěla mít děti. Tím, jak jsem si zažila tu bolest svý mámy, tak jsem říkala, já to nikdy nechci prožít, já se toho bojím. Potom byla velká snaha o dítě a dneska už teda dítě mám, zaplať pánbůh za ty dary a strašně si ho vážím a ten strach tam je. Ale je takovej, že mě nutí překonávat ten strach, aby jsem ten svůj strach nepředávala na to dítě a to dítě si cítilo pořád bezpečí. Takže to je vlastně to, co já jsem si přinesla ze svého dětství. Dalším takovým bodem bylo třeba moje vztahy, což byly krásné i špatné vztahy, takže to, že já mám teďko nejúžasnějšího chlapa na světě, omlouvám se všem ostatním, určitě jste pro někoho taky nejúžasnější na světě, pro mě je to ten můj Pepa. K němu byla taky dlouhá cesta přes partnera, co jsem měla, který mě doma třeba mlátil, pak jsem měla nevydařený první manželství, což bylo taková zbrklost a snaha o to najít si svoji rodinu, když mi umřela maminka právě. To byl taky skvělý chlap, ale nehodili jsme se k sobě. A o to víc, že jsem si prožila tyhle ty divoký vztahy, tak se zase vážím toho svého manželství. A přijímám to, že se máme rádi, že se milujeme s pokorou a je to dár prostě. Takových je určitě v každém životu spousta bodů, jenom je potřeba si uvědomit, že všechno zlé je pro něco dobré.

0: na dřeň.
1: Co vlastně se stalo vašemu bratříčkovi?
2: My jsme byli v akvaparku a byli jsme tam teda i s mámou a s výletem jakoby mimoškolních aktivit s domem dětí a mládeže. A máma tam byla se dvěma dětma, s jedním byla, druhý se klouzal na tobogánu, no a spadnul prostě do 4metrové hloubky po hlavě, praštil se tam a byl delší dobu právě pod vodou. Tenkrát se toho snad ani plavčíci moc rychle nevšimli. Přesně už jako nevím. A už to poškození mozku tam bylo veliký, že už to prostě nešlo nějak zachránit.
1: Já si vlastně vůbec neumím představit, jak to vnímá to malý dítě. Jakože najednou se jako něco stane, najednou lusknutím prstu, tam není ten druhý človíček.
2: Já si pamatuju nejvíc tu bolest mámy, ten šílený pláč a příchod do našeho pokojička, kde vlastně najednou tam bylo prázdno. Bylo to hodně těžký a jako jsou to vzpomínky, které člověk dost jako vytěsňuje, ale pořád tam jsou. Bylo to před Velikonocema, takže svátky jara, že jo, veselí, to dost to každý čekal. Za mnou jako za 10 letou už chodili ty koledníci a sousedi nás tam jako bránili, ať dneska nechoděj. Pamatuju si to, bylo to takový těžký období, hodně těžký.
1: Jak to zatočilo s vašimi vztahy v rodině třeba?
2: Máma se z toho nedostala jako nikdy, co potom se podepsalo na životosprávě a že o sebe jako přestala zdravotně dbát a spíš se upnula na mě a na práci, než sama na sebe. A nejsem jako lékař, nemůžu třeba říct jako úplně všechno, ale pak se u ní objevila rakovina, kterou jí diagnostikovali až potom, co vlastně zemřela. Takže asi jedno s druhým, největší asi rána takhle, no.
1: To na vás muselo být jakoby strašně veliké břímě, co se na vás navalilo. Jako zvládla jste to vždycky sama, anebo jste musela zajít třeba na nějakou terapii nebo někde se z toho jako vybolet? A nebo to třeba byly ty sociální sítě, kam jste mohla všechno jako dát, ulevit si?
2: Tohleto dětské období, ta dětská hlavička to podle mě nebere tak, jako by jsem to třeba brala dneska. Jo? Takže ono, jsem to vzala tenkrát tak, že se to prostě stalo, bolí to, ale najednou jako musím jít dál, jo? Tam, nebo nepřemýšlela se nad tím, si musím, nemusím. To dítě to bere podle mě jako jinak, no. Ale dneska nedělá mi problém o tom mluvit, protože mám to samozřejmě v sobě, bolí to. Když teď s váma mluvím, tak se klepu, samozřejmě. Ale vím, že je potřeba o tom mluvit, protože s každým slovem, který já ze sebe dám ven, tak je to ulevení od té vnitřní bolesti, od toho pnutí, co tam možná vnitřně někde je, i když že ten obal je strašně silný. Už jako...
1: Ocelí to trošku člověka takovéhle zážitky? Jako...
2: Určitě.
1: Ano. Pomůže mu to do určité míry třeba do dalšího života.
2: Určitě, protože potom přijdou, já nevím, nějaký jakoby v uvozovkách řečeno hlouposti, jako třeba, že mě vyhodili ze školy, protože jsem neměla dostatečnou docházku. A to si řeknu, jako ano, škola mi dneska chybí, ale já jsem pořád tak silná, že dokážu si to místo ve světě pořád vydobít i třeba bez maturity. Jo, to, jaká jsem, že jsem silná a dovedu na nějaký věci koukat s nadhledem, protože jsem si zažila třeba i horší věci. Mi pomáhá.
1: Mluvili jsme o mamince. Co táta?
2: Táta je skvělý člověk. Kdyby nebyl, tak tady samozřejmě nejsem tak skvělá, jako jsem já teďko. Ale taky nemáme spolu dobré vztahy, bohužel, protože maminka mi zemřela. On si našel jinou paní a já jsem se dostala do dopravního podniku, začala jsem pracovat s těma starýma tramvajema a možná to u něho zbudilo nějakou žádlivost třeba, a nebo se k němu dostali nějaký pomluvy, kterým on uvěřil. A tím pádem mě tak nějak jako zazdil a už se to nedá narovnat.
1: Vy se jakoby nestýkáte vůbec?
2: Vůbec
1: jakoby nejde.
2: Neviděl svého vnuka, nebyl mi na svatbě a nebyl za mnou v nemocnici, když mi bylo nejhůř a tak. Tak to je takový taky smutný, ale to je život.
1: To je život a já teď teda mám úplně husí kůži a vůbec nechápu, kde berete tu sílu.
2: Já mám svůj život, svůj svět, svoje lidi, svoje přátelé, usměvavý a každý příjemný člověk, který ho dneska potkám, jako třeba jsme teď tady v rozhlase, což je prostě skvělý, tak mě strašně pomáhá a nabíjí a je to prostě pro mě krásný.
3: Každý den prožíváme společně s vámi. Víme, kde to v Praze jede a dobře víme, kde to v Praze pulzuje životem. Nalaďte se na Prahu. Rádio Praha na 107,1 FM v multiplexu DAB+ Českého rozhlasu i na praha.rozhlas.

0: až na dřeň.
1: Co to násilí v tom vztahu? Jak jste to řešila?
2: Byl v tom samozřejmě alkohol. Ten partner tehdy, když se napil, tak byl hodně agresivní, ale když nepil, tak byl v pohodě. Takže takový to, dítě, on je vlastně hodný, když nepije, to bude dobrý. Pak jsem zase omluvil, držela jsem v tom vlastně 2 roky. Střídavě to bylo krásný období, potom to fakt stálo za prd. Ale nemluvila jsem o tom, schovávala jsem to a až vlastně to bylo v období, kdy jsem měla být v maturitním právě ročníku, proto jsem měla ty svoje zameškané hodiny, proto jsem neudělala školu. Dneska, kdyby někdo z těch slečen mi řekl, že zažívá něco, že na ní partner vztáhl ruku, tak jí řeknu, ať okamžitě vycouvá, že to nestojí za to. A když řekne, ale když on je vlastně hodnej, není. To jsou chyby, které já jsem jima už poučená, musela jsem si to zažít, abych tomu uvěřila, ale no, tenkrát jsem byla hloupá.
1: Je pravda, že jsem mluvila už s pár ženami, které si zažily něco podobného a ono to není tak, že najednou přijde třeba velký útok, ale jsou to takové malé postupné krůčky.
2: Stopňuje se to.
1: A pak zpětně si může třeba někdo neznalý říct, tak proč neodešla hned, ale to jsou takové jako náznaky a člověk se právě jako sám uklidňuje a uklidňuje.
2: Ano.
1: A co by třeba z vaší zkušenosti mohlo být takovým jako varovným signálem, kdyby si ta žena třeba měla říct tak jako pozor, tady už musíme zpozornět
2: tak těch,
1: a odejít.
2: Těch bodů je strašně vždycky moc. Je důležitý se v tom partnerství cítit jako dobře a to za každý situace. I když třeba přichází nějaká hádka, normální, běžná o tom, kdo nevydal nádobí zmyčky nebo tohleto, tak stejně to musí skončit tím, a vždycky to říkám i manželovi, nesmíme odejít do postele rozhádaní. Vždycky se musíme třeba omluvit nebo si tu situaci vyjasnit. A pokud se to nevyjasní, pokud prostě někdo odejde s prásknutím dveří z bytu a nevrátí se do toho večera, kdy máme jít jako spát, tak si myslím, že to už je špatně. A to je takový ten třeba prvotní impuls pro mě. Zvednutí hlasu, nedej bože, zvednutí ruky, vztáhnutí ruky, to už je ten další, by jsem řekla, vyšší stupeň, ale to, že ten konflikt neorovnat a nechat ho otevřený, tak to je podle mě jako špatně, protože problémy se musí uzavřít nějakým způsobem, jakýkoliv.
1: Jak moc vás ovlivnilo to, že přes ty všechny peripety a že to taky nebylo jednoduché, jste tou mámou, najednou tam máte toho malého Josívka, vytouženého.
2: Oh. Cesta za Josívkem, to byla, když už jsem si teda našla toho ideálního muže, manžela a cítila jsem z něho, že tady je ta náruč, která mi chyběla od rodičů, že tady je ten domov, který já jsem vlastně neměla a že tady je to bezpečí, to praví. Tak samozřejmě přichází ta otázka toho mateřství. Tam byla ta touha už potom, že chci mít nakonec to dítě, že se na to cítím, že si věřím a že tu sílu na to mám. Ale ono to nešlo. Když to nešlo po nějaký době, tak jsem díky kamarádce si našla specialistu, aby mi zkontroloval, jestli vevnitř není nějaká chyba. Zjistil, že mám endometriózu, takže jsem se dostala do ruk specialistů a ty mi doporučili potom umělé oplodnění. To byl další velký milník v životě, projít právě umělým oplodněním a nějakým způsobem obejít tu nemoc, která by tenkrát šla léčit laparoskopicky s tím, že se může stát, že potom už nikdy nemůžu mít dítě. Takže ano, podařil se první pokus, dítě se na chvilku ujalo, potom bohužel jsem o něj přišla, to byla první rána. Ovšem, jak říkám, vždycky s oblibou na mrazáčku, tam mám ještě další embryka. Takže byl druhý pokus a to už je Josífek, který se taky ujal, vydržel mě v bříšku, ale ne 9 měsíců, ale 7 měsíců, protože moje tělo s endometriózou a s pomačkaným vnitřkem ho tam neudrželo. A Josífek vykoukl na svět právě o 2 měsíce dřív, takže my jsme najednou měli doma nedonošené miminko a já jsem za ním dojížděla od nás z Rakovníka, kde bydlím, do Prahy každý den. Neměla jsem ho u sebe, bylo to náročný období, ale vlastně bylo pro mě hrozně fajn, protože ta dnešní neonatologie a nedoklubko a tyhle ty lidi kolem malých nedonošňátek jsou fajn a pomáhají se s tím srovnat a dávají sílu s tím, že to miminko se dovyvine, že dokáže dýchat potom bez hadiček a sledovat to miminko, jak má vždycky o hadičku míň, bylo hrozně hezký. Radio Praha. Hity do Prahy.

0: na dřeň.
1: Máte úžasné miminko, skvělého manžela. Před časem vám vyšla knížka, máte spoustu sledujících příznivců, ale já si říkám, vlastně v kontextu toho, co jsme tady teď všechno slyšeli, jak strašně těžce jste si musela vlastně všechno tohleto vybojovat. Jak moc velkou hodnotu má pro vás to, že máte ty sledující, že máte tu knihu, že máte ten úspěch, popularitu nebo slávu, nebo jak to nazvat, jako jak tohle to berete?
2: Já si vůbec nepřipadám slavná. Známá jo, protože mě poznávají lidi na ulici, který já vidím třeba poprvé. Ale to jsou pro mě dárky za to, co já jsem si prožila. Vždycky říkám, to, co já dám světu, se mi určitě jednou vrátí. A to, že přijde člověk na pokladnu a řekne, Ježiš, já mám vaši knihu, nebo těsně předtím, než jsme šli teďko na ten rozhovor, jsem četla prostě zprávu, že tady bývalý tvůj kolega byl v porodnici se mnou a vzal si sebou právě deník tramvajačky, tvoji knížku. A nebo takovýhle prostě věci, takovýhle maličkosti, nebo to, že se na mě někdo obrací s tím, že jako mu poradím tramvaj na objednání pro nějakou třeba svatbu nebo narozeniny. To jsou pro mě ty něžný dárky, takový to, že já si vážím toho, že jsem součástí tohohle světa, že si vážím toho, že jsem tady a někomu dělám radost. Já nepotřebuju tuny sledujících, já nepotřebuju být v televizi, já nepotřebuju být v rádiu. Já jsem ráda, že můžu být mezi lidma a že třeba lidem pomůžu s tím, co já zažívám, co jsem si zažila, anebo s tím, jaký mám já pohled na svět. Protože si myslím, že můj pohled na svět, byť jsem třeba mladá holka, tak je už jako, jak to říct, už jsem leco zažila, ano, tak.
1: Mimochodem, když jsme u té knížky, tak nechystá se náhodou deník tramvajačky číslo 2.
2: Tlustou otázku strašně miluju, no. Protože já jsem měla v plánu samozřejmě velký oči na mateřský, že napíšu další knihu a kolik toho stihnu. Ne, mám vychovaný dítě, který umí poděkovat, co to jsem víc ráda, než za druhý díl deníku tramvajačky. A já ne, že sbírám jako další podklady na knihu, ono třeba jako vznikne něco, ale k tomu zase musí být nějaký nakopnutí, nějaký takový jako, nevím, když to přijde, tak to přijde. Já to nečekám. Chtěla bych, nečekám. Stejně jako přála jsem si mít knihu, když jsem byla malá, stejně jako kolegyně Božena Němcová, která se narodila 4. února, já 5. února. Ale pak jsem si říkala, ježišmarja, vrať se na zem a ejhle, červená knížka existuje a je to neuvěřitelný. Aniž by jsem zatím jako šla cíleně.
1: Když jsme u toho, vy už jste zmiňovala ten svůj přístup k životu a patří do něj nějaké plánování, nějaké vize, nějaké ty sny. Vy už jste tady třeba zmiňovala nějakou tu tramvaj, kterou byste si chtěla řídit, ale jako máte tam nějaké věci, ke kterým jakoby jdete po těch schůdkách cíleně, anebo prostě čekáte, co přijde, co vám ten život přinese a užijete si to, ať to bude, co to bude.
2: Existuje u mě nástěnka vizí, kterou já si dělám každý rok. Já mám papírový diář, miluju plánování, miluju si zdobit diář a psát si do něj a zkoušet si různý typy písma a různý propisky. To je prostě takový moje, to je ta kreativní zase věc, takže si čmáram do diáře a píšu si tam. A na začátku toho diáře mám právě svoji nástěnku vizí. Tam mám svoje sny, svoje cíle. Mám tam třeba, že chci letos vyjet se svojí 120, která škodovkou starou, která mi teď dlouho stála v garáži, protože nebylo jaký řídit, když byl Josífek malej, nebylo na to jako čas. Mám tam třeba, že chci dobře zvládat práci a mateřství, že chci jet letos do Řecka, tam mám, což taky nevypadalo úplně, jako že by letos dopadlo, ale včera při sázení kytiček do záhonku manžel říkal, že asi šáhne do spořícího účtu a že jdeme do Řecka, že na Šumavu kašleme. Takže říkám, aha, aniž by jsem o tom mluvila, protože já to tam mám zapsaný, on to nevidí, nikomu to neukazuju. A pak tam mám třeba, že by jsem chtěla být při otevírání Václavského náměstí jako tramvajový tratě a takovýhle jakoby i velký, i malý cíle.
1: Říká Karolína Hubková. Moc krát vám za to děkuju, že jste přišla. Mějte se krásně, ať se vám ty cíle hezky plní a můžete si odškrtat.
2: Já vám moc krát děkuju za pozvání.
1: Mějte se hezky, nashledanou.
2: Krásný den.
3: A já už jen dodám, že si nás jako vždycky můžete poslechnout v podcastových aplikacích, v archivu Českého rozhlasu a podívat se můžete na videozáznam z natáčení. Kateřina Kubalová se těší na slyšenou zase za týden. Mějte se krásně.

pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Give me a beat. Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin jedině na Rádiu Praha.

0: nemusíte nás jenom poslouchat. Můžete se nás i dotknout. Rádio Praha. Novinky, zajímavosti i pohled do zákulisí Rádia Praha najdete také na Facebooku a Instagramu. Nalaďte se na Prahu.
1: Rádio Praha.
2: Kilometry Jiřího Ježka.
3: Hezký den, startují kilometry Jiřího Ježka. Od mikrofonu vás zdraví Martin Charvát. Znovu ve studiu samozřejmě muž, podle kterého se pořad jmenuje, tedy šestinásobný paralympijský vítěz a šestinásobný mistr světa Jiří Ježek. Vítám tě, Jirko.
4: Ahoj Martine, zdravím všechny naše posluchače.
3: Ve studiu jsme znovu tři a kromě Jiřího Ježka tu je neméně slavný sportovec. Kdo jím je, Jirko?
4: No, říkali jsme si, že je svátek, takže vám dáme další dárek. A tím dárkem je naše výborná tenistka, bývalá světová jednička ve čtyřhře, dvojnásobná wimbledonská vítězka v deblu, bronzová olympijská medailistka z Ria ve čtyřhře s Lucí Šafářovou a dnes také kapitánka ženského reprezentačního týmu pro pohár Billie Jean Kingové. Ale není tady jako hráčka, která se podílala na pěti titulech v předchozím Fed Cupu, je tady, protože posloucháte kilometry Jiřího Ježka, pořád o běhání a cyklistice, je tady jako běžkyně, jako maratonský pokořitel. Je to prostě Bára Strýcová. Báro, vítej a díky za tvůj čas.
5: Ahoj, dobrý den.
4: Báro, když člověk slyší jméno Barbora Strýcová, vybaví si Wimbledon nebo prostě impulzivní tenistku, ale jako málo koho by ještě před pár lety napadl maraton. Kde se tenhle nápad v tvojí hlavě zrodil?
5: Hele, zrodil se během mojí kariéry. Tenisti jako moc vás neběhají dlouhý tratě, že jo? My běháme jako jaký sprinty a spíš takový fartlegy, tak jako 45-minutový. A já jsem vlastně běh neměla úplně moc ráda, i když ta fyzička nebo to běhání jako stálo na mém tenise. Ale prostě jsem ho neměla moc v oblibě a ten maraton byla pro mě taková jako meta, jakože tohle, když jednou dám, tak budu prostě, maraton. Tak jsem si to jako dala jako za sen, že až skončím, tak si to zkusím jakoby zaběhnout a nějak mě to nepustilo a šla jsem do toho po porodu, no, dítěte prvního. No,
4: ale když jsi říkala, že ten běh tě nikdy jako moc neláká, tak proč zrovna tohle, proč to nebylo třeba kolo, nebo já nevím.
5: A to se změnilo, protože přece jenom ten běh můžeš jako nazout boty a kdekoliv jít vyběhnout a nemusíš se někam jako trmácet do fitka nebo něco jako organizovat. Prostě můžeš za jakýkoliv počasí. Takže to mě jako vlastně bavilo a já jsem netrpělivý člověk. Takže tohle bylo jako hned oblíc, boty, jedu a mám to za sebou. A je to taková jako věc, u který se jako rychle spotíš, rychle unavíš, tak mě to dávalo přesně takový to, co já jsem potřebovala. A časem to byla pro mě i taková, nebo začala to být pro mě jako terapie vyčištění hlavy. I když jsem se třeba cítila blbě po zápase, po tréninku, nebo jsem byla dlouho pryč někde sama, tak jsem se jako tak jako vyběhla a to mě hrozně pomáhalo.
3: Byl ten časový aspekt fakt tak důležitý po tom porodu dítěte, protože všichni, kterým se nějakým způsobem dostane dítě do rodiny, tak najednou vidí, že je tam mnohem důležitější ta organizace času a právě to, že ten čas jako není na zbyt, tak právě proto jako běhání?
5: Taky, určitě jo, protože přece jenom, když máte jako dítě doma, který potřebujete kojit, tak chcete vyplnit třeba ty dvě hodiny něčím a já jsem si říkala, ok, tak já půjdu běhat a já jsem bydlela kousek od stromovky, takže jsem tam měla mámu a hned jsem toho využívala a ten běh prostě mě začal vlastně nějakým způsobem bavit, protože jsem viděla i, nejenom, že jsem tím jako hubla po tom porodu, ale že mě to dávalo takovej jako pozitivní nadhled na věci a byla jsem jako víc energická pro to dítě, když jsem byla jakoby nevyspala a začalo mě to bavit a pak jsem trénovala tak jako asi líp a pak jsem řekla, proč ne ten maraton, no, proč si ho neskusit, když je to doma v Praze.
4: No takhle, já jsem tu tvoji cestu sledoval už před tím prvním maratonem a jako přišlo mi to, že ty jsi skončila poměrně náročnou tenisovou kariéru, kde jako i ten tenis jim podle mě měla tak jako fyzicky jako hodně, hodně postavený na tréninku, těch turnajů je prostě mraky. mně přišlo, že vlastně ty jsi skončila s tím tenisem a hned si se pustila do tohohle projektu a vlastně si do toho šla strašně naplno, takže většina těch sportovců po té kariéře, když má takhle intenzivní, takhle úspěšnou, tak si řekne, tak teď si dám třeba 2-3 roky takový jako volníčko, trošku se jako nadechnu a pak teprve budu něco hledat, ale ty jsi šla vlastně rovnou. Tak bylo to třeba, že ti chyběl ten pravidelný pohyb, ten pravidelný zápřah toho tenisu?
5: Naprosto. Jako já jsem člověk, který nemůže nic nedělat, jo. Já potřebuju, a hlavně ten sport, já ho potřebuju fakt jako mít denně, protože mě to prostě, já jsem asi jako na tom závislá a ta závislost je jako velká. Když to nemám, tak se necítím dobře ani psychicky, fyzicky, prostě to je pro mě důležitý. A já jsem prostě potom Vincentovi, co se narodil, samozřejmě jsem vzala nějakou čas, nějakou pauzu na to tělo, než se dá dohromady, to prostě jako trvá, ale jako neváhala jsem a chtěla jsem to a měla jsem do toho chuť jít, protože to nebyl tenis. Já ten tenis i sama teďka jako si jít zahrát pro mě, jako je, mám zatím furt takový jako osypky, nechce se mi, když na něj koukám, nebo se o tom mluvím, vůbec, miluju to, ale jako sama si jít zahrát to vůbec. A ten běh byl prostě jiný sport, který mě dá, jak už jsem říkala, takovou jako energii a pustila jsem

0: Byl to takový můj projekt, který jsem věděla, že mám na něj rok. A začala jsem jako na něj trénovat, protože na maraton se prostě nedá netrénovat, jo, to neuběhneš bez, nebo já si to aspoň myslím, že bych to neuběhla bez tréninku. A bylo to pro mě takový skvělý mít zase nějaký cíl, protože já ty cíle hrozně potřebuju a dávají mi smysl, no.
1: Tomáš, Jirko, radost, víš, že ve studiu je konečně zase někdo, kdo stejně jako ty mluví o tom, o té lásce ke sportu, že zkrátka bez sportu se nedá žít.
2: Ne, ale je v tom vlastně i to lákadlo toho konkrétního pražského maratonu, že prostě řekla jsi, tady to chci běžet, tady se na to připravím. A byl tam už i nějaký čas, nebo ti to bylo jedno? Bylo to prostě v té hlavě od začátku, chci ho jenom zaběhnout a pak třeba uvidím, jestli mě to bude bavit a budu se věnovat těm maratonům jakoby víc, anebo si řeknu, mám ho odškrtnutýho, mám u toho jména jako maratonec, úspěšný jako pohřitel maratonu, tak jak to bylo vlastně v tvojí hlavě?
0: No tak to se tak jako měnilo. Nejdřív jsem začala běhat ty kilometry a tak si říkám, tak já to jako zvládnu, já to asi jako zaběhnu. Pak po nějaký jako pár měsících jsem si říkala, ok, tak já to chci zaběhnout po 4 hodiny a říkám si, jak jako mám na to, mám na trénu. Viděla jsem, jak se jako zlepšuju, jak se cítím při těch intervalech, jako jak běhám rychlejší časy a tak. Tak říkám, ok, tak já to zkusím do 3:30 třeba, no. Tak já jsem trénovala podle jedné aplikace, která trénuju jako na vaty. Říkám si, ok, tak mi řekl nějaký jako vaty, který mám běžet během toho maratonu, tak jsem si říkala, tak tohle v životě nemůžu zvládnout. No a běžela jsem podle toho a zvládla jsem to a předtím jsem si samozřejmě zkusila nějaký půlmaraton na 10 a běžela jsem všechno tak, jak mi to ta aplikace jakoby zadala, ty data a ten čas vlastně hlídala jsem ho. Nemůžu jako lhala bych ti, kdyby jsem ti řekla, hele, bylo mi to jedno, prostě jsem typ člověka, který prostě závodí buď s časem, s někým, nebo sám se sebou prostě.
1: Posloucháte Kilometry Jiřího Ješka, jejich hostem Barbora Strýcová. Od tenisu se velice rychle dostáváme k běhu. Ale ještě, než se dostaneme přímo k tomu samotnému závodění, tak u toho tréninku, jak o tom mluvíte, tak to znamená, že vy jste v podstatě hned se začala hlídat tím, jak běháte, že tam nebyla žádná taková ta fáze, je tak po kariéře, já si nějakým způsobem začnu běhat jen tak nějak, ale okamžitě jste začala v nějakém tom tréninkovém módu, jak jste byla v podstatě odmala nastavena?
0: To ne, já jsem vlastně porodila v září a dala jsem si takových jako 6 měsíců, půl roku, že jsem si tak jako samozřejmě jsem nejdřív nic nedělala a pak jsem tak jako si jen tak běhala v uvozovkách. No a pak jsem věděla, že prostě aspoň půl roku na ten maraton prostě člověk potřebuje trénovat a tam jsem začala trénovat trošku jako specificky, ale bez trenéra, podle sebe, jak už jsem říkala, podle té aplikace, protože já jsem jako asi nechtěla, nebo určitě jsem nechtěla mít trenéra vedle sebe, protože jsem ho měla 27 let vedle sebe, který mi kopali do zadku a říkali mi, co dělám špatně. Takže jsem si to chtěla udělat jakoby sama, no. Tak nejdřív to bylo jen tak, takový jako běhání a pak jsem začala tak jako specificky na ten maraton.
2: Ale seš ten typ, jako který je trošku, nechci říct závislý, ale kouká na ty hodinky, na ty čísla.
0: Závislý,
2: a vlastně každý trénink jako si říká, jo, tak dneska to je přesně tak, jak jsem to měla, nebo ještě jsem trošku lepší, soutěžíš sama za sebou. Je to jiný v tom běhu, ten pocit jako té soutěživosti, kdy vlastně běžíš proti tomu času, neběžíš tolik proti nějakým svým soupeřkám, který tam kolem tebe se nějak rojejí a nejdřív je předbíháš, pak zase oni předbíhají tebe, tak je to jiný oproti tomu tenisu, kde tu soupeřku prostě máš před sebou a máš jí danou a chceš jí prostě vymlátit z toho kurtu.
0: Jo, je to jiný, je to jiný v tom, že to neberu tak jako úplně na krev a tak na vážno, ale samozřejmě některé tréninky, které jsem nějak nastavený, já jsem často běhala ty tréninky s kočárem a měla jsem tam třeba, já nevím, ty Norwegian 4x4 a nedala jsem ty vatiny a říkám si, já to nedala, to není možný, jak jsem to nedala, ale pak jsem si uvědomila, jsem tlačila ten kočár, že jo, prostě. A takže, jak jsi se ptal na ty hodinky a já, když nemám zaznamenaný ten trénink, tak pro mě jakože není. Já jsem jako, asi je to bláznivý, jo, ale...
2: Není, já to mám stejně.
0: Já prostě to tak nemám. Já třeba moje sestra je úplnej opak, ta jde a běží si s telefonem, jsem tam si zavolala, já vůbec nedokážu tohle, to prostě, jako já to potřebuji na hodinkách, na prstínku, mít to zaznamenaný a je to pro mě dobrý trénink.
1: A i při tom tréninku hlídáte čísla a nebo až po něm potom si řeknete, ne. Chtěla jsem běžet plus minus nějak to mám nastavené, potom při tom tréninku na pocit a snaží se člověk korigovat na to, tak to zjevně ne.
0: Ne, určitě ne. Koukám na ty hodinky, koukám na to, jak to běžím, když to běžím pomalu, samozřejmě zrychlím, ale ty hodinky jsou pro mě hrozně důležité.

0: Tino. Takže nemám to tam, že se začnu, zmáčknu stát a skončím, to ne. Musím to furt sledovat.
1: Jenom hodinky nebo ještě něco dalšího? Třeba Karel Povorský tady před pár týdny říkal, že on není úplně na ty technologie se vším všudy, ale že rád se koukne a vy vypadáte, že byste tedy raději měla kolem sebe v podstatě hodně budíků.
0: No, hodně budíků, ale musím taky samozřejmě dávat bacha na to, že prostě ono to tu mysl hodně jako ovlivňuje, jo? Takže když se třeba probudím, tak mám ten prstínek, který se mě, nebo ne se ptá, ale se vzbudím a řekne mi, tak si spala málo a tohle, tak a já se třeba cítím fajn, jo, a tak nemůžu úplně poslouchat, že jo, takovýho toho, no prostě to nemůžu úplně poslouchat, protože mi pak ovlivňuje to náladu, ovlivňuje mi to, jako já jsem dneska nespala, tak to nemůžu udělat tohle a tamto, takže hodinky a prstínek jsou maximum pro mě. Zatím.
2: Pojďme na ten pražský, na ten tvůj první velký maraton. Ty jsi protla pásku na Staroměstském náměstí, koukali jsme na to, většina, který ti fandili, a teď prostě 3.18, jako, já jsem fakt čekal tak 3.30 a říkal jsem si, jako, no, jako nebude blázen, ne, jako to přece jako nejde během toho roku, jako jít na těch 3.30 a jít ještě míň, 3.18, tak jako fakt mi klesla brada. No a teďko, vlastně v Bostonu 3.12, zase prostě zlepšení. Je tam pořád jako ta touha se zlepšovat?
0: Jo, je. A musím říct, že já jsem před tím Bostonem netrénovala tak, jak bych chtěla, protože já jsem měla únovovou zlomeninu kotníku, a takže jsem to musela nahrazovat něčím úplně jiným a třeba chůzí jako do schodu, jo. A jsem si říkala, tak to mě úplně zpomalí, že jo, to je jako vůbec. Ale prostě jsem to tak jako dělala na tepy a tak jsem si to jako držela, aby jsem prostě to měla jako nachozený a tak. A 2 měsíce to trvalo. A říkám, tak to já vůbec nemůžu jako zaběhnout, já to jako dám, ale nezaběhnu ten čas, který bych jako bych chtěla. Chtěla jsem jít pod, nebo 3.25 tak nějak. No a hráli jsme ten Fed Cup, nebo ten Billie Jean King Cup, a říkám si, ok, tak tam nemůžu trénovat už vůbec, že jo. Tak jsem tam chodila vždycky zaběhat před těma zápasama tak 7 kilometrů, jenom tak jako volně a to. A já jsem se rozhodovala, jestli tam vůbec jako jet, protože bych tam jela sama a říkám si, to je sama tohle, no. Dobrý, jak jsem to tam, a já jsem prostě na tom startu, to bylo hrozně zajímavý, ona byla hrozná zima. A ono se v zimě, asi víš, běhá prostě skvěle. A já říkám, ok, tak zkusíme to. A všichni mě strašili, že ta trať je jako hrozně náročná, že kopcovitá, nejdřív z kopce, pak do kopce a to. A mi se běželo tak dobře, že jsem se říkala, já jako můžu přijat, já furt běžela 4.20 tempo, 4.15, 4.20, 4.30, furt tak jako to. A pak jsem doběhla a víš, to bylo hrozně jako vtipný, že já jsem neměla nastavený na hodinkách, jak časově běžím. Já jsem nevěděla, jsem věděla jenom svůj pace. Říkám si, jako, tak to možná dám do 3.25. A pak jsem se blížila do toho jako cíle a vidím tam ty hodinky a 3.11 a ještě těch, jako říkám, tak teď to musím dát těch 3.12. Dala jsem to a zpětně, když na to koukám na ten běh, tak si říkám, že jsem, já jsem mohla jako přidat. Ale já jsem na 32. mi trošku začalo chytat stehno a říkám si, tak já nevím, já můžu, já vím, že můžu, ale bála jsem se, že mě to prostě 32. máš před sebou 10 kiláků, jo, což je strašně moc, tak jsem to jako nepřepískla, ale já osobně si myslím, že můžu to ještě zlepšit, no, ale hele, to se musí všechno tak jako sejít a tam se v tom Bostonu mi to sešlo.
2: Takže vidím tam cíl 2.59.
0: Já chci.
2: Aby to začínalo dvojkou.
0: Ale to musím v Berlíně.
1: No, tam to teďko umí docela. Ale je vidět, že jste pořád jako plná těch emocí a toho, co člověk vlastně před 2 týdny, 3 týdny v podstatě dokázal, že pořád to ve vás je naprosto živé a máte to v sobě spoustu.
0: Ale je pro mě, to bylo strašně nádherný prožít to, co jsem jako viděla, jo. Tam běželo 30 tisíc běžců a na té trati od prvního kilometru do toho posledního dohromady tam bylo 700 tisíc diváků, jo, což já jsem nic takového nezažila a každý ten divák, oni vás neznají a oni vám tak fandějí, podporujou tu energii, kterou oni vám dávají. Těch prvních 21 kilometrů běžíte a říkám si, to já vůbec nepocítila, jako jo. A bylo to pro mě jako něco srovnatelného skoro jako i s tím Wimbledonem, jo, protože jako něco úplně jiného, ale nádherného. Jakože nádherný věci jsem tam prožívala.
2: No teď se na to chci zeptat, protože ta časová distance, ty 2 až 3 hodiny, v tom maratonu, to je vlastně podobný jako nějaký tenisový zápas náročný, že jo. Vlastně, když to potom směřuje k tomu vítězství a ty vlastně víš, že vyhraješ, protože poběžíš dobře, to už to vidíš na těch hodinkách, tak tam vlastně už

0: to můžeš radovat předtím trošku, že to Úžasný. Není na tom posledním míčku, kde to vybouchne, ale tady vlastně ty už můžeš mít ty nádherný emoce v průběhu. Pak teda po tom doběhu cílem si člověk řekne, jo, mám to. Jak dlouho pak trval ten doběh ještě, ta radost z toho?
1: No, strašně moc.
0: Jseš ten typ, kdo spí s tou medailí, nebo jede ne, v tom metru to domů v tom, s tou medailí?
1: To nejsem, jsem spíš ten typ, který jako mám to zase oškrnu si a dám se jí do tašky, ale byli tam lidi, kteří prostě druhý den šli do města s tou medailí na krku a říkají si, to je vlastně hrozně krásný, jim se to jako povedlo, jo, a jsou tam i ty lidi, kteří nosili ty medaile z těch 6 majorů, jo, takže nádherný, ale jak říkáš, tam máš ten poslední míček v tom tenise, ale tady máš třeba těch posledních 200 metrů a ty lidi jako tleskají, ale netleskají tobě, tleskají všem a to je prostě nádherný pocit a ty to jako užíváš, i když vlastně jako nemůžeš, ale pak když doběhneš, tak je to takový zvláštní, při tom pražském maratonu jsem měla takový pocit, jako vlastně deprese. Já jsem byla úplně jako vyšťavená a prázdná a já jsem neměla ani jako šanci nebo chuť se jako radovat. Hmm. A teď to bylo maličko jiný, teď jsem tam byla jako sama, což mi bylo jako líto, ale měla jsem, měla jsem slzy ve očích, že jsem to jako zvládla na tom Bostonu, prostě Boston je takový jako v tom speciální a je to fakt nádherný pocit. Jsem strašně ráda, jsem do toho jako takhle vlítla.
2: Barbora Strýcová v kilometrech Jiřího Ješka, bavíme se o jejím druhém maratonu, bostonském maratonu. Když, a Jirka už to naznačil, když to srovnáme trochu s tím tenisem, dokáže člověk udržet při maratonu stejnou koncentraci a je tam potřeba vlastně stejná koncentrace, když to srovnáme právě s velkými tenisovými zápasy, nebo je to vlastně úplně jiný sport z tohohle pohledu?
1: Úplně, to se nedá vůbec srovnávat a já to už o tom mluvila asi několikrát, ale při tom maratonu prostě prožíváte takový různý zvláštní stavy, jako terapeutický takový, nejdřív se tak jako v pohodě a pak jsou tam ty jako myšlenky horší a horší a na těch od toho 35. kilometru tam už jako bojujete sám se sebou s černýma myšlenkama, vlastně proč to dělám, co tady jako dělám, mě to tak bolí, já už nechci, já vás nemám ráda, nefanděte mě prostě a tam jako člověk, nebo já aspoň jsem si procházela jako v Praze peklem a v Bostonu menším peklem, ale jako neubejvá to, ale nedá se to srovnat, ta soustředěnost se nedá udržet na tak jako dlouhou trať a spíš jako udržet spíš ty nohy, aby jako furt jeli a spoustu lidí jako běhá se sluchátkama, já ne, možná to změním, ale doporučila bych každému jako si to zkusit, protože si projde zvláštníma stádiema jako takový terapie, no.
0: No je hezky, jak mluvíš i o těch divácích, co jsou na těch velkých závodech podél trati, většinou to jsou rodinní příslušníci někoho z těch běžců. Ty jako velká hvězda tenisu, na kterou prostě někdo přijde, že si prostě koupí ten lístek a jde na tu Báru Strýcovou, třeba v tom deblu, v tom Wimbledonu, když už se dostaneš do toho finále a teďko půlka fandí soupeřkám, půlka fandí tobě, ale jsou tam konkrétně kvůli tobě, tak v tom běhání tam vlastně fanděj jakoby všem a ty si z toho můžeš brát, jo, tak teď třeba fanděj mě a beru si tu energii. Bylo by to jiný, kdyby třeba se fakt udělal nějaký projekt, opravdu jako ty organizátoři třeba londýnského maratonu by řekli, jasně, máme tady vítězku z Keni nebo z Etiopie, ale pak tady je ta Bára Strýcová, která má za sebou tolik a tolik úspěchů v tenisu a teď by na tebe bylo nasvíceno. Bylo by to těžší pro tebe, kdyby všichni věděli.
1: Jo, určitě, a hlavně by to
0: bylo kolem tebe to auto s tou časomírou a teď kamery a vlastně celý 42 kilometrů by si byla online v té televizi.
1: Bylo by to samozřejmě jiný a já bych se vlastně jako styděla za to, protože já jsem jako hobby běžec a teď by byly jako kameny na nějakýho jako v uvozovkách dřeváka, který tam běží jako maraton a přede mnou běží Keňanka, která skoro běží pod 2 hodiny, takže bych se vlastně jako za to styděla a bylo by to úplně, abych nemohla vůbec běžet, abych se vzdala, abych to nemohla prostě udělat, nemohla, tak to jak má být.
2: To je taková zvláštní situace, že vlastně Karel Poborský říkal to samé, jak elitní sportovec, když se cítí doma v tom svém sportu, tak je na to tak nějak zvyklý. A ty vlastně si to měl docela podobně, ne? Také na kole si byl zvyklý a když si začal běhat? tak si asi nebyl úplně nadšený, kdyby po tobě všichni hnedka koukali, ne?
0: No já mám tu smůlu, že díky té noze já jsem strašně viditelný v tom davu těch běžců. Takže já to mám, na jednu stranu mě to je strašně příjemný, protože mě jako všichni pozbuzujou a když běžíš třeba v té Praze, tady buď půlmaraton nebo ten maraton a slyšíš svoje jméno jako na tolika jako místech, tak je to strašně příjemný. A právě si říkám, tyjo, já teď nemůžu ani jako povolit v obličej, aby ty lidi neříkali, že se tvářím blbě, tak se furt jako musím jako trošku usmívat, nebo jako každému se snažím, kdo mě jako zavolá Jirko, pojď, tak se snažím jako zamávat. A je to ale samozřejmě jako daleko těžší. A říkám si občas jako, ty, já bych to chtěl běžet tak, aby to nikdo neviděl a jenom si to jako zaběhnout. Ale to nejde, ale tak jako tebe taky jako určitě spousta lidí poznává. Ale jako říkáš, že tohle je spíš jako, že se tam cítíš jako součást té komunity.
1: Jo, úplně.
0: Než jako prostě Bára z těch.
1: Ne, vůbec. Jsem jako součást, já nevím, ani jako komunity, jsem tam prostě sama za sebe a připojila jsem se k běžcům, který jako baví běhat taky ty maratony a vůbec jako nepovažuji, nikdy jsem ani takovouhle myšlenku jako by neměla, že bych jako běžela jako Bára Strýcová, vůbec ne. Mě to jenom baví a prostě ta komunita těch běžců je hrozně příjemná a jsou to fakt jako fajn, nebo přijdou mi jako fajn lidi.
2: Bylo i to nastavení hlavy stejně soustředěné, jako když člověk kolem sebe nemá právě ty dlouhé aleje lidí, protože spoustu hobíků to zblázní do nějaké míry, kdy už prostě vypnou ze svého tempa, což pak logicky míří ke špatnému výsledku.
1: Jo, to je skvělá otázka, hlavně v tom, že třeba když se bavíme o tom Bostonu, tak jak tam jsou ty diváci, tak oni vás burcujou a vy vlastně chcete automaticky běžet rychlejc a těch prvních 17 kilometrů je fakt jako trošičku z kopce a já jsem si furt v hlavě musela říkat zpomal, protože přece jenom běh z kopce je úplně co jiného, než prostě po rovině nebo do kopce, jo. Takže to mě mohlo taky to, ale musela jsem se kontrolovat, protože ona tam hraje jako muzika a ta vás zase nakopne na nějakým kilometru a říkám, tak teď zrychlím, teď tady hrajou prostě ACDC, tak já musím zrychlit, ale nemohla jsem, prostě furt jsem si to říkala, jeď si to svoje tempo a pak bylo zase zajímavé, že jsem s někým vybíhala, protože oni to byly takových jako alejí, ty, co běží nějaký čas a ty, co bláznili, tak na tom 30. jsem je viděla, jak jdou a já si jako ještě běžím, jo. Říkám si, no, tak vidíš, možná si se tam moc radoval. Ale ne, jako je to strašně zajímavý a jako fajn vidět, co se tam všechno dá na těch 42 kilometrech prožít, no.
0: Oproti tomu tenisu je tyhle ty dlouhé distance běžecký vlastně úplně jiný sport, úplně jiná zátěž. Jako ten tenis mně přijde, že je prostě intenzivní, hodně důraz prostě na postřeh, na nějaký jako rychlý pohyby, výpady a tak dále. I co se týče těch nohou. Tak bylo vlastně v něčem pro tebe, pro to běhání důležitá ta zkušenost z toho profesionálního tenisu? Jako třeba aspoň v tomhletom nastavení hlavy, o kterém jsi mluvila, že se musíš ubrzdit, jo? Že nejseš ten člověk, který by přišel úplně mimo sportovního prostředí a najednou prostě se zbláznil, že mu to zrovna běží. Že tam je v hlavě nějaká ta sportovní inteligence.
1: Určitě jo. A víš co, si myslím, že ten tenis mě pomohl i v tom, že prostě je to odříkání a naběhávat ty kilometry. Prostě si řekneme, to jako není nic jako zábavného a jako někdy to prostě na tu mentální stránku dost jako hraje a říkám si, tak tohle já už nechci běžet ten další jako 25. kilometr a to a prostě ten tenis byly rutina, bylo to každodenní odříkání, já jsem na to tak jako nějak byla zvyklá a myslím si, že v tohle mi pomohlo i jakoby v tom běhání, protože přece jenom je to o tom naběhat ty kiláky a vydržet v tom, být jako v tom trpělivý, i když jsem strašně netrpělivý člověk.
0: A byly momenty, kdy jsi trénovala třeba na ten první maraton, nebo i teďko mezi těma dvouma maratonama, byly momenty, kdy jsi běžela fakt jako, že tě to nebavilo?
1: Jo.
0: Fakt,
1: byl
0: jo?
1: Moment, jo, hrozně. Byl moment před tím pražským maratonem, kdy už jsem měla jakoby vlastně ke konci toho tréninkového cyklu a tam jsem běhala ty long runy a ty byly jako do 3 hodin a tam mě to jako fakt nebavilo. Tam jsem si říkala jako, že to nechci, že to nedám a byl i jako momenty při tom tréninku, že jsem jako pár kilometrů i šla, ale zase nejsem člověk, který jako úplně vzdává a pak bych si to nemohla odškrtnout. Takže jsem jako do toho šla, ale jako bylo to, že mi to jako nebavilo. A já musím říct, jo, mě každý den jako nebaví běhat. Mě jako nebaví furt jako být z toho nadšenej a to, ale ten pocit potom je mnohem silnější, abych ten trénink udělala protože neudělat ho, já bych se zbláznila. To svědomí mi to jako nepustilo vůbec.
2: A všechny ty tréninky, i ty, které nebaví, tak to jsou tréninky nařízené tedy aplikací a jo. hodinkami. Vlastně to není člověk, který by ještě byl nějakým motivátorem navíc, ale prostě Barboru Strýcovou motivují čísla a třeba jenom i technologie, která řekne běž tolik, tak... Běží.
1: Ano, přesně tak. A nejenom čísla, ale vlastně jako ten cíl, který já

0: jsem si sama dala, takže vím, že jsem chtěla zaběhnout pražský, pak bostonský, ten Boston, takže já vím, že když udělám ty čísla, tak je to zaběhnu, takže je to tak jako všechno dohromady.
1: A že člověk zvládne jako to trápení i přitom, kdy ho to nebaví, ano. Tak se obout, vyrazit, protože ono většinou, když člověk vyrazí, tak jako už se málo kdy vrátí, že jo?
0: Přesně tak, prvních jako i těch 10 minut v obouce, začít těch 500 metrů kilák a pak už to dáš, pak už víš, ale jako by to, jak říkáš, to obutí a jako víc toho bytu a nechce se ti ráno a víš, co tě čeká pak celý den, ale když to dáš, tak ten den prožiješ úplně.
1: Jo, a na druhou stranu máš ten pocit, o kterým víš, že nastane.
0: Ano.
1: Že za prvé to odškrtnutí, takový to, že ano, dneska už se pak může během toho dne dít cokoliv, já už mám podběháno, ale hlavně i ten příjemný pocit, který zavlije to tělo jako úplně. Po tom tréninku.
0: To je jako nepopsatelné.
2: Nevím, jestli jako matka nemáte spíše takové tušení, že když už si seženu hlídání, tak už vlastně musím běžet, protože tím pádem už jsem si na to udělala čas.
0: No taky to mám, protože já jsem si dala sobotní long runy, protože jsem viděla, že tam bude babička. Mm-hmm. Takže takhle to jako musím mít naplánovaný a všechno tak nějak musí být naplánovaný, protože já většinou ty tréninky dám dopoledne, že buď je ve školce, nebo s Chůvou, nebo s babičkou a tam já prostě ten čas musím využít. A když ho nevyužiju, no tak to je jako nedatelný den.
1: No pojďme k tomuhle, to je jako dvojnásobná maminka, teď navíc, že jo? Kapitánka týmu pro Billie Jean Cup, což taky není jako, je to nárazová práce, ale hodně intenzivní, když už teda sejdete celý ten tým před nějakým tím turnajem. A pak takhle náročný časově, náročný tréninky, tak to je jako vysoká škola time managementu, ne?
0: Je, a já miluji plánování, jo. Aha. Já jsem jako dost velký plánovač, což někdo kolem mě nemusí mít rád, ale samozřejmě, jak už jsem řekla, já mám dvě tchýni, moji mámu a mám k tomu i Chůvu, protože jinak bych to nemohla dělat, už ten Billie Jean King Cup, to nešlo prostě. A všechno jako naplánovaný na hodiny, kdo koho vyzvedne kde, kdo koho nevyzvedne kde a kdy já si můžu jít zatrénovat, kdy přítel si může jít zatrénovat, takže to jako je naplánovaný ten den vždycky jako dopředu. A nejhorší je takový to, že víš, že třeba mezi 9:00 a 11:30 máš ten čas jít na ten trénink. A to by se v ten moment jako fakt strašně jako nechce, že jo? Ale pak víš, že prostě jindy to už nejde. Jindy prostě musíš vyzvednout to dítě z té školky a jít s ním na ty kroužky. A ten pocit toho, že budu sedět na tom kroužku a koukat na to dítě a já nebudu mít za sebou ten můj trénink, no tak to jako vůbec nedám. Takže já vím, že vždycky půjdu. Já to vím.
2: Ať prší, sněží, cokoliv, jo. Fouká vítr, musí se jít. Mm-hmm.
1: Prostě. Tak ten běh je v tomhletom docela jako milosrdný, že se dá běžet opravdu v jakýmkoliv podmínkách.
0: A jsem začala teďka i posilovat, tak to mě taky baví.
1: Jo, tak to je další ještě jako aktivita do toho.
0: Já to střídám, já to střídám.
1: Dobře, ale tak vůbec pojďme k tomu, jakou prioritu pro tebe, ono teda už to jako asi několikrát pod Prahově zaznělo, má v tom dni ta sportovní aktivita, protože někdo přesně pro někoho, kdo nás poslouchá a chtěl by být jako hobby běžec, prostě chtěl by mít tenhle ten statut, že jsem sportovec i jako i když mě to neživí, tak většinou první, co ořízne v tom dni, když je nějaký problém, tak ořízne ten sport, jo, ale jako jak to děláš ty, jak se rozhoduješ, jako radši oželíš třeba nějakou pracovní aktivitu, nebo odsudeš něco, dítě samozřejmě, nebo děti,
0: ale o děti se, priorita jsou moje děti, no, to víme, ale to se nemám bavit, ale pak je ten sport, já oželím všechno, abych mohla udělat ten trénink. Já prostě, nebo přesunu si něco někam jinam, nebo to prostě udělám si nějaký den, kdy udělám 4 různý jiný aktivity s nějakou jako prací, ale abych si udělala ten trénink. Pro mě to je jako priorita největší po dětech.
2: To je neskutečné, jakým způsobem se vlastně pořád u toho držíte, protože to je, předpokládám, stejný time management, když použijeme tohle anglické slovíčko, stejná organizace času, jako člověk musí mít třeba při cestování na tenisové turnaje, plánování tréninku, tak vlastně v tomhle drillu se snažíte zůstat, abyste ho vlastně neopustila a ani ho opustit nechcete, což je skoro až jako fantastické.
0: A mě se spousta lidí jako ptá, kde bereš tu energii pořád jako jít a na ten trénink a nebo nějakou jako dělat fyzickou jako zátěž. No, tu energii mi dává ten sport. mě jako žene. To je prostě takovej motor, který já vím, že zítra se těším zase na ten trénink, i když se mi třeba nebude chtít, ale potom mám zase energii na další den, jo? Prostě to jako nejde asi jako jinak vysvětlit, no? Prostě ty to víš, Jirko, jak to je.
1: No já jsem strašně rád, že to nemusím pořád v tomhletom pořadu opakovat já tyhle ty věci, že to máš úplně stejně a že ta energie, kterou nám ten sport jakoby na jednu stranu bere, protože jako člověk je unavenější, ale jako jenom fyzicky, ale ta hlava, ta dostane takovej impuls, že pak ty seš schopnej po zbytek dne dělat jakoukoliv jinou práci a dělat ji pro radost lidem. My jsme domlouvali, nedávno se jsme domluvili to, že se my spolu s Bárou potkáme na jedný firemní akci a ty zadavatelé se mě ptali, jako jestli ta Bára na to bude mít čas a jestli jako, jestli nemá těch aktivit moc. Já jsem říkal, nebude mít čas, ale když si ho udělá, tak vám prostě tu akci tak rozsvítí. Když vám ten čas věnuje, tak nebudete chtít nikoho jiného. A to je přesně ono, protože pořád máme tu energii z toho sportu. Musela si nějak měnit třeba po konci kariéry svůj přístup ke sportu, co se týče jako životosprávy, jako výživu a tyhle ty věci, nebo jedeš si pořád plus minus podobným?
0: Jedu si pořád jako plus minus toho podobný, protože já jsem nebyla nikdy typ, který by nějak jako jedl blbě, nebo já vím, že jídlo prostě je i lék a ta tě taky nabíjí, dává ti spoustu energie, takže v tom jsem jako neviděla, nebo nějaký změny velký jsem nedělala. Myslím si, že teďka, jak jsem začala chodit do té posilovny, tak to si myslím, že je jako dost velká změna a potřebujeme to si myslím i na starý kolena trošku zvedat ty činky, aby jsme byli obalený těma svalama. Je to nejenom jako, že vypadáš, já nevím, líp, nebo že máš víc svalů, ale je to pro tvoje zdraví jako dost důležitý. No a jinak tu životosprávu tak nějak si držím, si myslím, správnou.
2: Barbora Strýcová v kilometrech Jiřího Ješka. Bavili jsme se o velkých závodech, ještě se k ním dostaneme, ale teď jsme u přípravy a tréninku. Je to vaše posilování i částečně kvůli tomu, že když člověk běhá, zaměstnává nohy, a vy jste přece jenom z tenisu zvyklá, že ruce jsou nějakým způsobem osvalené, stejně jako celý vršek těla?
0: Jo, určitě jo, protože když jsem začala běhat, tak mě začaly bolet dost kolena. Já jsem pak zjistila, že úplně jako nemám dobrý sval jako stehení, postraní a zadní, takže jsem začala jako dost posilovat nohy a začalo mě to celkem dost bavit, sice mě trošičku stehná, ale na ten běh je to jako dost důležitý, jo, posilovat nějakým způsobem, ne úplně nějaký ohromný váhy, ale pak to cítí člověk i na tom běhu.
2: To jsem právě někde zaregistroval, že vy jste cítila právě nějakou disproporci u nohou, že vlastně jste objevila, že některé svaly, přestože běháte celý život.
1: Mám taky tu disproporci trošku.
2: Jiří Ježek, jeho klasický vtip v kilometrech, že tam zkrátka cítíte, že při tenisu některé svaly byly zjevně výborně vypracované, ale jiné, které se hodí právě na to dlouhé běhání, tam byly vlastně v obrovské menšině.
0: Jo, tak třeba já nevím, lýtkový sval, že jo, tak já při tenise jsem ho úplně jako neposilovala, ale teďka při tom běhání je strašně důležitý i na to, jak jako rychle vlastně běžím, takže tam třeba takovýhle cvik jako posilovat na lítko je strašně, strašně jako fajn a dobrý a pomáhá mi to při tom běhu a cítím to i při tom běhu, jo, a zadní stehenní svaly taky, takže a hýžďové svaly, takže vlastně celý ty nohy.
1: Ale já v tom posilování nevidím jenom jako nějakou myšlenku na longevity, ani v tom nevidím jako tolik jako tu radost z toho z nějaký nový aktivity, já tam pořád vidím ten maraton pod 3. Že to je taky další step.
0: To taky, je to můj další step a je to můj hlavně další velký cíl, který mám v hlavě a já když jako něco v hlavě mám, tak to prostě chci dokázat, takže neříkám, že to bude jako brzy, ale jednou.
2: Tak v čem byly tedy ty rezervy v Bostonu, když se znovu vrátíme k těm závodům a k tomu, jak se dostat pod 3, které cítíte, že by se daly využít k tomu, aby člověk stlačoval postupně ten čas níž a níž?
0: No, já si myslím, jako rezervy si myslím, že byly v tom, že jsem se asi bála do toho víc šlápnout. Já jsem prostě nevěděla, co to se mnou udělá.
1: Tak bylo tam to zranění, že jo, před tím Bostonem, no, což je obrovská rezerva.
0: Jo, a já jsem prostě bála se, že mi to třeba chytne, a když mi to chytne, tak pak už to ani nedojdu, že jo. Takže to jsem jako nechtěla úplně jako vzdát. Takže já nevím, jestli už nebude pak třeba potřeba si vzít nějakého jako běžeckého atletického trenéra.
2: Živého
0: člověka, který uvidí, jak já se budu cítit, když bych to chtěla pod ty 3 hodiny dát, no. Nevím, zkusím to nejdřív sama, uvidím, jak to půjde.

0: kdy prostě máme tady nový světový rekordy, jak v tom ženském podání, tak ten fenomenální rekord, světový rekord na maraton Sebastiana Savého právě pod 2 hodiny. Je to samozřejmě čas, částečně vývojem techniky, vývojem bot, vývojem třeba i technologie stravování, to znamená nějaká ta sacharidová suplementace daleko zvýšená než v době, kdy já jsem se věnoval profesionálnímu
1: sportu. Strašně se to posunulo,
0: neuvěřitelně.
1: Oni prostě furtí.
0: Oni furt jako do sebe tlačí nějaký gely, cukry. Jak to máš ty při tom maratonu vlastně? Co jsi schopná ujíst?
1: 8 gelů za ten maraton jsem schopná ujíst a mám to rozdělený, že každý 5. kilometr a je to i trošičku jako psychicky, protože víš, že těch 5 kilometrů už máš za sebou a těší se na ten gel. Sice posledních těch, ten 7., 8. už nemůžeš do sebe natlačit.
0: A máš vždycky jednu příchuť. Ale
1: já mám bez příchutí.
0: Bez příchutí. Jo,
1: pozor,
0: jo.
1: Ale tohle se musí změnit. No. To už pak jako je nedatelný. Ale jako bez toho jídla si myslím, že bych to nedala. Já bych prostě dostala křeče, nebo prostě bych to nedala a myslím si, že to je dost důležitý a tam se dělají spoustu jakoby chyb. Protože jsem si říkala, že tam vynechám je na 21., že vynechám. A říkám, ne, to nemůžu, tak jsem to hned nasoukala a to, ale já nevím, jako já si myslím, že to je fakt strašně důležitý jíst a tak.
0: Ne, tak tohle je teďko právě obrovská součást těch vytrvalostních sportů.
1: A tedy jsi trénoval, tak se to vůbec nebylo?
0: Ne, my jsme naopak, jako co nejméně jes a ať seš co nejhubenější, vem si do kapsy jabko a vrať se po 200 kilometrech, to je úplně nejlepší.
1: Ne.
0: No, jasně. Já doteďka, ale já to mám v téhle palici už jako tak jakoby usazený, že já když běžím třeba v Praze půlmaraton, tak ho běžím nalačno a běžím ho bez jídla. A dám si až potom v cíli jako prostě nějaký regenerační ten. Neberu si ani gel, nic. Možná si dám na startu jeden gel, ale jako fakt strašně málo. A to je špatně. Vím, že to je špatně. A postupně teďko právě na to trénuju, že už na těch dlouhých bězích, že si beru pár gelů, vemu si třeba 2-3. Začínám pomalu, ale jako dostanu se k tomu, protože když jsem viděl rozpis, co právě třeba ten Sebastian Save během toho maratonu je do sebe schopný natlačit. A oni si ty gely ještě rozmíchávají do těch bidonů, který mají vlastně jakoby napití, takže oni vlastně pijou i už tu energii, aby do sebe to natlačili, aby to ten stravací trakt zvládnul. Tak to je jeden obrovský posun. A druhý obrovský posun je regenerace. Zase prostě nový metody, ledový koupel a takový. To už bylo za nás, ale pořád se to ještě nějakým způsobem vyvíjí. Jak to máš ty s tou regenerací? To je přesně to, kde jako druhou věc, jako oříznou hobby sportovci.
1: A já se oříznu.
0: Jo.
1: Já to oříznu a ořizu, jako oříznu to takovým stylem, že to si nedokážeš představit. Já nemám žádnou.
0: Vůbec nic.
1: Nula.
0: Já nemám čas.
1: Já nemám čas na to, abych se někde válela ještě jako v ledové vodě. Vím, že to je super, pomáhá to, ale prostě mě to zabere další, já nevím, hodinu a já na to prostě jako nemám, takže já jdu i někdy jako na ten trénink jako bez rozcvičky. Já prostě jdu a je to jako jedno a mě to hrozně baví. Víš proč? Protože tý regenerace já měla tolik a těch tréninků, těch před tréninkem na trénink, jo, to bylo, mě to úplně lezlo na nervy a teď já miluju takový to nebejt rozcvičený, já vím, že to je špatně, to prostě hrozně špatně, ale jít jenom v obouci ty boty a běžet, prostě bez toho, aby jsem se někde protáhla, no to úplně zbožňuju ten pocit.
2: Takže i po Bostonu vlastně
1: nic.
2: Jenom dojít do cíle, vzít si od nich medaily, možná ten jejich jeden banán, nevím, co tam dávají.
1: No, a
0: jít někam na pizzu. Nebo
1: jo, přesně.
0: Prostě se odměnit něčím takovým.
1: Musela jsem dojít 2 kilometry na hotel, což bylo takový jako těžší, musela jsem si lehnout na zem, protože jsem to už jako nedávala, ale pak jsem si šla na pizzu a šla jsem si lehnout, no.
2: Protažení, ne.
1: Vůbec. Nula.
0: Já občas, jako když už mě fakt ty svaly tahají tak strašně, protože vím, že když doběhnu, tak okamžitě sednu do auta a jedu někam jako na nějakou práci nebo něco dělat, tak se třeba aspoň třeba jako na 2 minuty protáhnu, ale to je jednou za týden, když už mě jako to tělo fakt jako hodně vynadá.
1: A tak to víš, že máš, že jo, ten moment.
0: Ale jinak jako já si říkám, tak to tělo zregeneruje, když tady já nevím, něco moderuju, tak stojím na pódiu nebo sedím v křesle a čekám, až na mě zase přijde řada, no tak jako v tu chvíli regeneruju. Můj trenér vždycky říkal, odpočineš si v letadle, když letíme třeba na závody někam daleko, odpočineš si v letadle, na to bude čas v letadle. Jo, takže to máme úplně stejně.
2: Takhle to tedy měla i Barbora Strýcová, že i v letadle nějakým způsobem jste to dojíždila tu regeneraci.

0: Dát si v uvozovkách, že?
1: Jo, tak tam jsem...
2: Tam se nedá nic jiného dělat.
1: Sedíš, odpočíváš, koukáš na filmy, no, jíš. A to je celý, no. Ale jak jste se ptali, jakože, aby ty lidi začali sportovat, ono je to jako potřeba, prostě obujte si ty boty, nebo jděte na procházku a neřešte, jestli jste rozcvičený, nebo nejste. Prostě jděte. A ten pocit, prostě ono vám to přinese a pak to jako zjistí, že to je fajn a že to nemusí být všechno speciální s gelama, negelama, prostě, jo, že musíte mít na půl hodiny vodu, nemusíte pít u toho, prostě jenom jděte se spotit a je to prostě skvělý pocit.
0: V jedné ruce se stravou se zároveň řeší i zmíněné boty, které říkal Jiří Ježek. Něco speciálního má Barbora Strýcová?
1: Nemám, mám jako karbonové boty na závody, jinak běhám v normálních botech. Mám říct tu firmu, nebo?
0: Ne, spíš prostě normální. Nás zajímalo jenom, jestli je to vlastně takové normální, nebo spíš vylepšené.
1: No, tak jako na ty závody ty karbonové boty mám a myslím si, že to mě pomáhá dost, protože já v nich netrénuju, takže ten rozdíl vidím strašně moc. A jinak jako v těch botech jako to už se tak vyvíjí, jo, že to už bychom měli mít na každý závod nový boty, jako jo, prostě.
2: No ono to také, oni ty třeba ty nejmodernější nevydržejí ani nic jiného než jeden maraton.
1: Jeden maraton, přesně tak, no. Ale jako dávám si záležet, protože přece jenom jsem měla problémy s nohama, ploskama nohou, takže měním boty dost často, ono je jako důležitý mít třeba dvoje na běhání a tak to jako střídat, no a na ty závody mít prostě jenom ty závodní.
2: A zůstal ti stejný partner, co jsi měla jako firma jako na tenis?
1: Ne.
2: Takže jsi vybrala vyloženě prostě firmu na běhání.
1: Podle svého partnera, no, ten se v tom dost jako hrabe
2: partnera,
1: a vyzná.
2: Partnera životního partnera.
1: Mého životního partnera.
2: Teď nemyslím firmu, ale jo.
1: Ne.
2: Jo, takhle, no, to je dobře, no, tak to je zajímavý, protože třeba Karel Poborský říkal, že to vůbec neřeší, že si prostě jde koupit boty.
1: Vážně?
2: No, já říkám, ty takový jméno, ty bys měl být sponzora na to a měl bys si vybírat, tak jsme tady řešili, že mu budu dělat manažera, aby mohl...
1: Tak nějaký manažer, nemám žádný hadry.
2: Ne, ale je to strašně fajn tenhle ten přístup, protože právě třeba vyloženě jako hobby běžci, kteří nemají tolik nabijáno, tak to řeší právě, že to je v těch botách, jo, častokrát. Ale já vždycky říkám, jako já bych vám doporučil si ty boty, třeba teďko ty úplně ty nejmodernější, která váží těch 90 gramů a ve kterých právě Sebastian Save zaběh ten světový rekord a i vlastně druhý v cíli Jomiv Kelčovča běžel ve stejných botách. I ta vlastně Tix Asefaová, která zaběhla světový rekord mezi ženama, tak měla stejný boty. Ale jako kdyby normální člověk si vzal tyhle ty boty, tak to je jako, já jsem testoval ty samý, vlastně jsem je měl na noze ten ročník před ním, nebo tu edici těch bot, která byla před ním. A na tom se vůbec nedá chodit, to si zvrkneš kotník, to už jsou tak vysoký ty platformy a je to tak strašně měkký, to je, když běžíš po marshmallow.
1: A hlavně používáš úplně jiný jako svaly, že jo? Takže normální člověk, který si tohle jako vezme, tak druhý den jako se nehne, protože lítka prostě neucejtí, jo?
2: No, přesně tak.
1: Takže to o těch jako prostě si vemte normální boty a jděte běhat.
2: radil ti v tom přítel tvůj?
1: Jo.
2: Ten se v tom takže
1: mi radil, jako jaký boty na ty dlouhý tréninky, je trošku měkčí a bez toho karbonu, pak nějaký tvrdší a tak. A já se ráda hrozně připravuju na běhátku. Protože tam jako neošidíš ten čas a ty intervaly, tam prostě víš, že prostě si nastavíš a prostě to jedeš, jo. A mě to začalo strašně bavit a já třeba dokážu běžet i 2,5 hodiny, 3 hodiny na běhátku.
0: A partner, když se vrátí k téhle lince?
1: Protože seriál. Já si pustím seriál a prostě mě to jako vyuteče a to. Takže se mi třeba nechce ven, takže...
2: A tak je fakt, že já na tom trenažéru taky v zimě trávím dost času.
1: Pardon.
0: A partner nějakým způsobem se zapojuje do běhání, tréninku, techniky, běhu a podobně, když se tomu sám věnuje a vy máte tedy jenom ty technologie?
1: Ne, vůbec. Jako myslíte jako mě, jo, že by mi radil. Ne, to vůbec. To spíš jenom o těch jako botech se bavíme a tak, co jako dobrý, co není a tak jako to, ale on si jede to svoje a já si jedu to svoje.
2: Martine, nechceš trénovat Baru, když posloucháš tady, nechceš být její trénovat.
1: Ale zase chceš, protože já vím, že jako já bych ti nikdy nic neošidila, takže
2: to je pravda.
1: Jako To je taky jako fajn.
2: Ne, ale on možná díky tomu, že se tomu sportu věnuje a věnuje se tak časově náročnému sportu, jako je triatlon, tak určitě ti i jako vychází vstříc a je tou důležitou podporou i v těch domácích věcech, jako hlídání dětí. Běž tamhle, já si potrénuju potom, teď trénuješ ty a v tomhle tom si rozumíte, ne?
1: Jako,
2: nebo je tam už trošku jako bitka o ten volný čas?
1: Trošičku, jako je to náročný, přece jenom ten triatlon jako zabere strašně času, takže on třeba si vyjede na kolo a uvidíme se za 5 hodin, jo, takže tam, jak už jsem řekla, jako bez té chůvy a bez těch babiček by to fakt jako nešlo a já vím, že to je jako jeho sen a chce si to jako zaběhnout celý ten triatlon a taky mu chci dopřát jako by ten sen a on ví, že tohle je taky pro mě nějaký sny a plním si je, takže si tak nějak jako svým způsobem vycházíme stříc, ale není to jednoduchý.
2: A nebyla tam po té tenisové kariéře, zvlášť jakoby potom jakoby v životě vedle něj, vedle toho triatleta, nebyla tam nějaká větší touha o ten triatlon, protože já vím, že se zkoušela, vím, že jsme se potkali občas i na nějakých cyklistických akcích, tak vyhrál ten maraton právě z toho důvodu, že to je ideální pohyb pro tebe, nebo že už prostě nechceš zkoušet další věc.
0: Nebo nechce do vody.
1: Já nevím, jestli to je ideální pohyb pro mě, ale já prostě neumím plavat. Umím plavat, ale to plavání, já jsem se to zkusila jednou a to bylo tak strašně, jako já jsem se tam cítila. Zaprvé jsem dostala klaustrofobii v té vodě, což je prej normální. A mě to tak nenaplňovalo, tak mě to nedělalo dobrou náladu. Já si říkám, tak tohle jako v životě nemůžu jako dělat. A to kolo, na to jsem ještě jako nepřišla. Ale vím, že kdyby se mě začal trénovat, tak určitě na to přijdu, ale zatím ten běh, no.
2: Že bychom si na tom kole povídali o tom, jak to plavání je strašný. Protože já to mám úplně stejně a jak jsem začal běhat, tak všichni logicky okamžitě říkají, tak Ironmana, triatlon, teď jako běhá.
1: Aniž bys to nechtěl zkusit?
2: Zkoušel jsem to i s trenérem dokonce a prostě
1: ne.
2: To nejde.
1: No, to plavání je šílený.
2: Člověk se jako narodí na něco jako a na něco se fakt nenarodí, tak já jsem se nenarodil do vody, no.
1: Jaký ne, no.
0: Kilometry Jiřího Ješka s Barborou Strýcovou, tak pojďme k těm vašim snům, co se týče běhání. První maraton za vámi, ten pražský, druhý maraton, ten bostonský také. Jaké budou ty další?
1: Já bych si chtěla zaběhnout všechny ty majory, těch 6 majorů, ale je to strašně náročné se tam jakoby dostat, takže já jsem se kvalifikovala tím časem v Bosnu do Chicaga, ale to je až za rok. Já bych chtěla stihnout ještě letošní nějaký maraton třeba v New Yorku, tak jsem rozhodila sítě, kdyby někdo věděl o nějakém místě, tak se hlásím, takže tam bych si chtěla zaběhnout a tak postupně si sbírat ty majory, no. A to bych chtěla to stejný i na půl maratony.
2: To jsem se chtěl právě zeptat k těm půlmaratonům. Ty jsi běžela v Praze, ten krásný půlmaraton,
1: krásný,
2: který já miluju.
1: Miluju.
2: Já taky, tak to máme úplně stejně. Běžela jsi skvělý čas, 1.30 nebo 1.31.
1: No 1.27, dobrý.
2: Fakt?
1: A ty?
2: Počkej, tak to já jsem našel úplně blbej čas, tak to já jsem si včera dělal jako příprav. Aha. 27, no tak to je boží, to můžeme běžet spolu, já mám úplně stejný čas.
1: Jo?
2: No, akorát, že já jsem letos teda neběžel, ale 27.
1: Ale je to nádherná trať. Že jo, nádherná.
2: Takže příští půlmaraton si dáme spolu.
1: Jo.
2: Jo, tak to bylo pro mě
0: to dáte dohromady ten maraton, ne?
2: Navíc seš jako patronka olympijského běhu, který se běhá v červnu, tam se taky určitě uvidíme. Takže není to jenom ty maratony, máš tam i cíle v tom půlmaratonu.
1: Určitě. A tam jsou taky těch 6 majorů, takže tam bych si to taky chtěla zaběhnout. Ale když jsem se koukala na ty datumy, tak se to vždycky jako kreje s tím Billie Jean King Cupem a je to takový složitý, takže samozřejmě přednost má teďka finále v Shenzhenu, na který se strašně těším.
2: Že by si řekla holkám, hele holky, tak první 2 zápasy, jeďte sami, já se pak vrátím, já si jenom tady zaběhnu půl maraton.
1: Takže pro mě ten New York, ten se běží v listopadu, by byl úplně snovej, tak uvidíme, jestli to dopadne. Hmm. Nemyslím si, ale jednou se tam dostanu.
0: No dobře, ale teď, jestli jsem to dobře pochopil, tak vy byste vlastně cílila i třeba na víc než 2 za rok?
1: Určitě jo.
0: Že většina těch velkých běžců jako většinou tak.
1: Ale já nejsem velký běžec.
0: No, časem. Kousek na 3 hodiny.
2: Ty velký běžci nejsou Bára Strýcová.
1: Ne, jako já bych chtěla, no, jako třeba 2 za rok bych si to chtěla zaběhnout.
0: Hmm,
2: mně se to strašně líbí, jakoby To je, proč mě mrzí, že nikdy nepoběžím maraton, že já tam pořád vidím rozdíl v tom, že když doběhneš ten maraton, že seš daleko pyšnější na tu medaili ještě než jo. ten tvůj maraton. Já když jsem po pražském maratonu teďko viděl, já jsem byl na fotbale Sparta Jablonec a seděli tam za mnou asi 4 Mexičani, kteří běželi jo. dopoledne, a oni tam seděli v těch medailích. Přišli na ten fotbal, ale seděli v těch medailích, teď do sebe tlačili ty klobásy, protože potřebovali dojíst ten maraton, ale byli úplně šťastní a tak jsem říkal, jo, tak pro mě teda aspoň ty půlmaratony, ale já ti to strašně, Báro, přeju.
1: Já děkuju.
2: Přeju, ať si splníš ty svoje sny v tom maratonském běhání, ať si splníš ty majory, protože věřím, že na to máš před sebou ještě celý život.

0: a ten maraton se dá běhat jako do vysokého věku, ale ať tě to i baví, protože pořád jsi sportovkyně, pořád jako vím, že tam chceš, aby to byl běh, aby to nebylo prostě za 4:30 nebo 5 hodin. Jako v tom případě by to bylo škoda. Takže ať seš zdravá, ať ti držej nohy, ať ti drží celé tělo a děkujeme za tvůj čas.
1: Já děkuju za pozvání, bylo to strašně milý, díky moc.
2: Takové byly dnešní kilometry Jiřího Ježka, díky i tobě, Jirko.
0: Já děkuju a těšíme se na vás příště.
3: Poslouchali jste reprízu pořadu Kilometry Jiřího Ježka.
4: Na Rádiu Praha.

0: Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze, vám řekneme po 18. na Rádiu Praha.
1: Pražský update.
2: Rádio Praha. Středeční klasika Kateřiny Neumannové.
3: Krásné dopoledne od mikrofonu Radiožurnálu Sport vám přeje Katka Neumannová. Začala sezóna běžců, nejenom maratonci, ale i všichni další náruživí atleti vyhlížejí sezónu a já zde mám Honzu Friše, několikanásobného mistra České republiky z dráhy, 8. na halovém mistrovství Evropy na míli, ale nyní už běžce, který běhá ty delší běhy. Čau Honzo.
4: Ahoj, děkuji za pozvání.
3: Honzo, nejdřív k tomu tvému přerodu z dráže, nebo atleta, který roky běhal v české špičce na dráze, tak najednou půlmaraton, chystáš se možná do budoucna i na delší tratě, tak co stojí za tímto přerodem?
4: No, hezky jsi to shrnula, vlastně na dráze jsem byl hodně dlouho, asi 15 let dokonce, tak ten přerod byl takový, já říkám, že to je trošku přirozené, že vlastně my běžci ten vývoj s věkem, ano, přesně, trošku přecházíme pak na ty delší tratě a určitě to bylo i lákadlo, které vlastně mi hodil Ranček, který je organizátor tady těch silničních běhů v České republice největší, tak tím, že mě vlastně letos zařadili do svého týmu, kde jsme vlastně tři kluci, takhle z Česka, běháme spolu, tak vlastně tam máme podmínky od nich a vlastně i to lákadlo na té silnici, i ty fanoušci jsou vlastně jako to, co asi teďka podle mě většinu lidí na tu silnici táhne.
3: No, přechod na delší tratě je přirozený, ale z 15stovky rovnou na půlmaraton, to je přece jenom trošku skok. Tak ten výběr délky té tratě, bylo to právě díky třeba tomu Rančeku, anebo si tam měl nějaký mezistupeň, třeba občas nějakou desítku nebo něco takového?
4: Já jsem vlastně už v loňském roce trošku do toho kombinoval pětku a desítku na silnici. Na dráze jsem desítku ještě neběžel, chtěl bych ji běžet letos poprvé, ale to jsem ještě neběžel, to opravdu těch 25 koleček je trošku na hlavu náročné. Ne, takže to si teprve chci odškrtnout, ale ta myšlenka za tím vlastně přechodem až na ty takhle dlouhé vznikla vlastně loni na podzim s mým manažerem a trenérem, když jsme řešili takovou nějakou jako budoucnost dlouhodobou mojí, tak jsme si říkali, tak za vlastně 3 roky je olympiáda, což je vlastně sen každého sportovce, já jsem na olympiádě nebyl a je momentálně velice těžké se dostat na dráhové disciplíny, opravdu tam jako jezdí ta fakt špička, která se velice zkvalitnila v posledních letech, takže je to opravdu velmi těžké, jak na 15, tak na 500, na 1000 a vlastně pak už tam z těch delších tratí na silnici je jediný maraton. Tak jsme to tak jako probírali a manažer vlastně říkal, no tak ale jestli bys na ten maraton chtěl přejít, tak si to spočítej ty roky, 28, to už máš tu olympiádu, takže 2027 už bys potřeboval běžet nějaký nominační závody, takže nějaký 1-2 maratony, to znamená 2026 už potřebuješ běžet půl maratony, aby si to tělo na to postupně zvyklo. Takže byl to taky jako postupný asi vývoj, ta úvaha do budoucna.
3: Takže teď si na sebe tak trošku práskl to, že olympiáda je nějaká výzva, nějaký cíl, o který by si se chtěl pokusit?
4: Určitě, jako já myslím, že to má asi každý sportovec, že ta olympiáda je prostě nejvíc a já jsem to vždycky měl. Byl jsem k tomu někdy blíž, někdy trošku dál v těch minulých letech na té dráze a furt mi to uniká a hrozně rád bych si ten svůj olympijský sen splnil a momentálně tu největší šanci teda vidím, i když je i takhle, jako je to opravdu těžké se tam dostat, tak ten maraton asi se zdá jako ta jasná cesta, no.
3: My, když jsme si domlouvali náš dnešní rozhovor, tak ty si stále hledal termín i v kombinaci s tvým tréninkem, ale i prací. To znamená, že ty už nejsi jenom atlet z povolání, ale chodíš už i do práce. Mm-hmm. Jak to jde dohromady?
4: Myslím si, že to jde dohromady, když člověk chce. Je to samozřejmě náročnější, není to jenom o tom si dát ten trénink a pak si jít lehnout, dát si nohy nahoru, odpočívat, pak zase další trénink. Ale já jsem si byl vlastně celou svou kariéru vědom, že to někdy skončí a budu muset samozřejmě dělat něco dál.
3: Atletika není zlatý důl?
4: Není, bohužel. Samozřejmě jsou sportovci, kteří asi na tom dokážou si vydělat dobře, ale není to, že by se asi zabezpečili do konce života. Určitě to nebylo v mém případě. Tak jsem vždycky věděl, že něco musím trošku dělat a dostal jsem vlastně příležitost od tady jedné velké firmy, kde já jsem studoval marketing, tak to tam i dělám a nějakou videotvorbu a dostal jsem tu příležitost, že můžu chodit do práce a zároveň trénovat, trošku si uspůsobovat to, kdy v té práci jsem a kdy trénuju, takže vychází mi tam hodně stříc, jsem za to moc rád. Ano, trošku je třeba méně toho volného času, trošku člověk musí lépe ten čas si manažovat, kdy jít na ten trénink, kdy odpracovat a pak třeba i po tom tréninku si sednout a něco ještě dodělat, ale myslím si, že se to dá.
3: Dráhu už si teda nechal za zády. Když budeš bilancovat velmi v krátkosti, co považuješ za největší úspěch tvé kariéry na dráze?
4: To je teďka z hlavy takhle těžké, ale když se zamyslím, tak určitě 8. místo na halovém mistrovství Evropy, tak v Istanbulu. To byl asi největší za mě takový úspěch, to opravdu to finále a ještě ta finálová osmička, jak se říká, tak to považuji za velký úspěch a asi stříbrnou medaili na univerziádě.
3: Jan Friš je s námi na Radiožurnálu Sport.

0: Atlet Jan Friš je s námi na Radiožurnálu Sport. Honzo, tréninky na dráze a na silnici, to jsou úplně jiné světy, nebo se to v něčem podobá?
1: Podobá se to určitě, furt je to běhání a vlastně my jsme vždycky dělali trošku ten vytrvalejší styl jako nebo typ tréninku a teďka vlastně, co jsem přes 2 roky ve skupině u mýho teďka současného trenéra Hakima Saleha, tak jsme už přes ten objem opravdu šli hodně, takže tam se zas tolik nezměnilo a ono přece jenom běhat furt dokola na té dráze taky není úplně zábava a vlastně je to i náročný třeba na tu jednu stranu, jak by člověk točil, takže i tak jsme dělali spousta přípravy zrovna na té silnici a třeba dlouhé běhy, to bylo taky vždycky úplně mimo. Takže není to zase takový rozdíl, co se týče třeba prostředí, ale samozřejmě typu tréninku tam nějaké změny jsou, musíme naběhat třeba větší objem, ještě trošku v jiných tempech, ale jak říkám, furt je to běhání.
0: Dá se říct, že ten trénink je v něčem lehčí a v něčem těžší. Tak nějak tuším, že možná ty intenzity si možná mohl malilinko jít dolů s takovýma těma laktátovýma tréninkama, který každý atlet a sportovec ví, že jsou hodně bolavé. Ale na druhou stranu asi ten čas je zase podstatně delší, nebo jak to cítíš?
1: Je to přesně, jak říkáš. Já vlastně teď jsem šel nedávno nějaký trénink opět zpět na dráze, třeba do takového pětkovějšího tempa a vlastně bylo to mnohem náročnější právě v té intenzitě. Já jsem si říkal, tyjo, to je to, co mi vlastně trošku chybělo. Taky to se opravdu zničit, že člověk už jako skoro nemůže. To opravdu zas na ty dlouhý tratě tak člověk nemá, ale tam je to opravdu o tom spíš trpění v hlavě, že ono to tempo není tak hrozné, že by to člověk jako nezvládl fyzicky, ale spíš tou hlavou bojovat, že se rozběhne a teď si říká, a tak ještě teďka dalších 15 minut. A pak půjdu další úsek, zase dalších 15 minut. Takže je to spíš takový trošku poměr teďka, že se to přesouvá na tu hlavu, kde musí člověk mnohem víc bojovat. No.
0: Já jsem se cestou sem do rádia, ale přemýšlela o jedné otázce, kterou si nejsem jistá, jestli pochopí lidé, kteří nejsou úplní sportovci. Ty, když půjdeš půlmaraton, maraton, prostě nějaké ty další závody, tak seš už dopředu hodně spjat nebo provázán s plánovanými časy. Není to někdy na škodu, protože teď přemýšlím, třeba někdy se zbudíš do perfektního dne, máš naplánované časy na kilometr, ty bys mohl běžet rychlejc, ale prostě ty hodinky tě brzdí, protože prostě je takový plán a myslíte si se svým trenérem, se svým týmem, že tohle je to optimální tempo, ale můžeš si tím teoreticky připravit o nějaký super výsledek, protože je to prostě tvůj den D, není to tak?
1: Je to tak. Já vlastně jsem s tím bojoval teďka trošku před prvním půlmaratonem v Neapoli, kdy přesně jsem nevěděl úplně přesně na co mám, jako na jaký čas tak úplně cílit. Možná jsme si tam nastavili čas nebo ten cíl trošku lehčí, že jsem se vlastně v průběhu závodu cítil velice dobře a právě jsme to řešili potom i s trenérem, že tam člověk jak to rozběhne a zjistí, já nevím, třeba kolem toho 15. kilometru, že se teda cítí dobře, tak jako ale ten čas, který těch 15 kilometrů v uvozovkách promrhal, už jako úplně nenažené. Samozřejmě dá se tam zrychlit, ale přece jenom už to nebude do takových temp, jako kdyby to takhle dobře rozběh. Takže je třeba určitě i podle nějaké analýzy tréninku, na co člověk trénoval, si určit, ale je tam nějaký tady tenhle ten možná trošku handicap.
0: Oni to tak mají třeba i cyklisté, ty zase furt koukají na ty svoje vaty, vy koukáte na ty časy na kilometr. Já vím, že dobu člověk nezastaví, vědu výzkum také ne, ale někdy prostě přece jenom víc poslouchat to svý vlastní tělo, vlastní pocity. Jestli by to za to nestálo?
1: Jo, já věřím, že jo a přece jenom pocházím ještě trošku z té doby, kdy jsme teda jako úplně neřešili každou věc takhle na hodinkách a vlastně úplně analyzovali do detailu a furt si myslím, že nějaký ten vlastně pocit toho sportovce v tom závodě tam musí určitě být. A vyhodnocování, mi se spousta lidí vždycky ptá, nad čím přemýšlíš před závodem, nad čím přemýšlíš v průběhu závodu, jako nevím, jestli si myslíš, že tam jako nevím, probírá matiku nebo něco, ne, to člověk prostě přemýšlí opravdu, co se děje v tom závodě, jaká bude taktika a vždycky vyhodnocuje, že teď jdu tady s těma lidma, cítím se dobře a třeba zrovna někdo ve skupince tam trošku přidá a já si v ten moment říkám, ty jo, vlastně už to není možná to tempo, který jsem chtěl jít, ale cítím se dobře, tak jdu s ním, takže furt tam nějaký tady tyhle ty rozhodnutí probíhat musí a jako ten instinkt a ten pocit i v tréninku, i v závodě je podle mě furt nejdůležitější věc toho sportovce.
0: Množství naběhaných kilometrů dřív a nyní, třeba ročně. Máš to spočítaný, to určitě asi ano.
1: Mám to spočítaný, já jsem se pohyboval něco kolem třeba 5000 kilometrů za rok, což není úplně zas tak strašně moc. A nyní, pokud samozřejmě vydrží trajektorie a vlastně už se k tomu celkově ty poslední roky jako posouvám, tak by to určitě mělo být přes 6000. A když to dáme do té jako nějaké, ať lidi vědí třeba týdně, tak týdně se dokážem pohybovat mezi kolem 180 kilometrů v tom opravdu objemovém období a jinak to normální tréninkové je 140-150 kilometrů za týden.
0: Jan Freš je s námi na Radiožurnálu Sport.

0: Srdeční klasika Kateřiny Neumannové.
1: Atlet, vytrvalec Honza Frejš je s námi na Radiožurnálu Sport. Honzo, půlmaratony a maratony, to je taková výzva, takový sen nejenom závodňáků, ale i spoustu hobby běžců. Navíc nedávno padla hranice asi možná lidských možností. Určitě se žádného takového velkého průlomu už v našich životech nedočkáme. Maraton po 2 hodiny. Co tomu říkáš ty jako téměř maratonec už, ale především běžecký profík?
2: Já myslím, že zažíváme opravdu průlomovou dobu. Ať už vezmeme ten maraton po 2 hodiny, to byl úžasný závod, kde ten Londýn vlastně není úplně nejideálnější trať a i tak tam byli schopni zaběhnout takhle hluboko pod 2 hodiny. Já si troufám říct, že vlastně let

0: to, pokud se sjedou podmínky a bude počasí všechno, tak třeba ještě v Berlíně na podzim můžeme vidět ještě rychlejší čas. Opravdu teďka, co ty lidi běhají, ti nejlepší, a není to jenom ten Sebastian Save, ale jsou to další dva minimálně lidi, kteří mají na to běžet takhle dobré časy, tak zažíváme v tomhle určitě průlomovou dobu, ale zažíváme období i nejen u těch profíků, ale vidíme to v počtu účastníků těch velkých akcí, jako co se týče hobby běžců, kteří ten běh zažívá, teďka takový velký boom, kdy opravdu startovní na velké maratony jsou vyprodaný během jako sekund, jo, nebo minut, tak to je úžasné. A vidí to i člověk, když si jde jenom zaběhat normálně na cyklostezce, kolik lidí běhá, a je to úžasný.
1: To je určitě úžasný, ale za těmi časy něco stojí. Samozřejmě věda, výzkum, trénink sportovců, ale zkus rozklíčovat, které ty parametry jsou ty nejdůležitější. A mířím tím především k těm botám té současné nové generace, o kterých se hodně mluví, že bez nich by ty světové rekordy nepadaly. Zkus to trošku odborněji popsat.
0: Bavíme se o takzvaných super shoes, super botách, které já mám pocit, že byly poprvé představeny něco kolem roku 2017-2018. Jsou to boty vlastně s karbonovou vložkou, kdy ten princip je, že tam je dobré tlumení, taková pěna, a pak právě ten karbonový plát, který pomáhá závodníkům efektivně se odrážet, trošku lépe tu energii přenášet do toho jejich kroku, ale samozřejmě také jim tlumit trošku ty dopady, ta pěna. Takže vlastně ten princip by měl být, že závodník zvládne efektivněji běžet delší dobu. Což bylo vlastně i teď v tom Londýně vidět, že vlastně běželi takzvaný negative split, první půlku běželi pomalejc než tu druhou, že dokázali zrychlit, což dřív tolik nebývalo. A pro nás i v tréninku je to nějaká věc, kdy dokážeme naběhat větší objemy a člověk nemá třeba tak unavené svaly, tak unavené nohy. A slyším to vlastně i od těch absolutních špičkových závodníků, říkají naprosto to samé. Dřív jsme nemohli si dovolit naběhat právě 200, 220 jako maratonci týdně kilometrů, aniž by nás bolely nohy a třeba měli nějaké zranění. Teď s těmihle boty to možné je.
1: Takže boty jsou rychlé a zároveň se v nich může o něco víc trénovat. Já jsem ale zároveň slyšela, že tyto boty nejsou vhodné pro každého. Mířím tím k tomu, že někdo, kdo si je může finančně dovolit a běhá takové ty hobby časy. Možná ty mi řekneš, kde se to láme, při jakém čase už to je závodník, který si tyto boty vlastně, nebo že je využije. Tak jak to je právě s těmi méně, dejme tomu, technicky zdatnými běžci, kteří by si chtěli tyto rychlé boty koupit?
0: Karbonová bota není opravdu pro každého. Je to už přizpůsobené trošku stylu běhu a tempu, kdy říká se nějaká trošku hranice 3:30 na kilometr. Já si myslím, že by to mohlo být klidně i trošku blíž k těm 3 minutám, aby se to vyplatilo, protože opravdu ta bota je uspůsobená tomu, aby tu nohu tak trošku jakoby houpala, a kdo běhá spíše přes patu, což souvisí s tím pomalejším tempem, tak vlastně ta bota už neplní ten svůj efekt a naopak spíš může někomu jako škodit, nebo ne ho úplně zpomalovat, ale nevyužije ten plně efekt. A hlavně, kdo na to třeba není tolik zvyklý, tak může mu to opravdu i pokazit achilovku, nebo trošku přenášet víc síly do lítka, na co není zvyklý, rozhodit mu to jeho běžecký styl. Takže já, když vidím někdy ve Stromovce v tom trénovat, a teď to nemyslím nějak samozřejmě negativně, ale jakoby běžce, kteří tam běhají po 4 minutách, po 5 minutách klusat, tak si říkám, že si opravdu můžou spíš odpálit nohy, a je to škoda, protože na to jsou dělané úplně jiné typy bot.
1: No, zase to hezky vypadá možná. O víkendu se v Praze běžel maraton, pražský maraton, velká sláva. Tam se ty rekordní časy neběhají. Proč? Je pravda, že tady nebyl asi závodník, který vlastně je schopen běžet po 2 hodiny, ale ta trať, která je nádherná, spektakulární, to, co je vidět v televizi a jde do celého světa, je velká nádhera, ale asi to nenahrává těm nejrychlejším časům.
0: Je to tak, nenahrává to úplně těm nejrychlejším časům. Myslím, že jeden z největších argumentů, který vždycky zaznívá, jsou kostky, po kterých se prostě v centru Prahy hodně běhá. Je tam několik podběhů a vlastně výběhů jako mostů. Není to nic jako strašného, co by normální člověk zažil, ale opravdu v těch rekordních časech, když se podíváme na kolem těch 2 hodin 2 minut a hloubš pod to, tak tam už hraje fakt každý malý detail roli. Je to spousta třeba zatáček, jo, v Praze vlastně, a bylo to i na půlmaratonu, je tam spousta otáček o 180 stupňů, to taky člověk skoro zastaví a musí se znova rozběhnout, taky to se bere pár vteřin nějakou energii. No, takže vlastně ta Praha je opravdu nádherný závod a říká se, je to jeden z nejhezčích závodů jako na světě, kam může člověk přijet, ale těm rychlým časům bohužel tady tyhle ty faktory moc nenahrávají.
1: Ti nejlepší běžci světa, jak se rozhodují, kde poběží? Je to otázka čistě biznisu, kdo si je prostě zaplatí, kde jsou nejlepší prize money, nebo hraje i roli to, že ten běžec třeba z někde opravdu chce běžet a že to je jeho srdcovka?
0: Bude tam asi kombinace těchto všech faktorů, které jsi zmínila, ale u těch opravdu top si myslím, že bude hrát právě, aby ta trať byla ideální, že to vidím třeba na evropských běžcích, kteří teď třeba posouvají docela na velmi kvalitní úroveň 10, půl maraton. Ten maraton je ještě takový, myslím, že tam ještě trošku potřebujeme jako Evropani třeba dostat, ale opravdu si volí ty závody podle toho, jak ten závod je ideální a to, kde kdo dostane kolik peněz, tak to je opravdu záležitost těch prvních jako pár běžců, tam pak tuž ten zbytek za to jako nic nemá a spíš dost často si platí to, že vůbec tam jede, to, že tam vůbec musí bydlet a tohle to všechno, takže to není, že by ty lidi tam dostávali nějaký obrovský peníze. Takže u těch úplné špičky top atletů si myslím, že tam hraje roli rozhodnutí nějaký biznisový, manažerskýho týmu, ale samozřejmě i jaký to je závod, jestli tam poběží rychle, a u toho zbytku si myslím, že spíš už převažuje to, jestli se tam rychle poběží.
1: Kolik maratonů za sezónu u těch nejlepších je optimální běžet?
0: Říká se, že to zlatý, ten zlatý střed jsou 2 maratony, jeden na jaře, jeden na podzim, ale znám běžce, kteří běhají 3-4 klidně, ale myslím si, že ty 2 je takový ten zlatý standard.
1: Honza Frejš je s námi na Radiožurnálu Sport.
2: Středeční klasika Kateřiny Neumannové.
1: Několikanásobný mistr České republiky, bývalý atlet z dráhy, nyní už atlet, který běhá především silniční závody, Jan Frejš je s námi na Radiožurnálu Sport. Honzo, ty máš za sebou první 2 půlmaratony v Neapoli a pak v Praze s velmi dobrým výsledkem. V Praze jsi byl nejlepší Evropan, čas 1:04:55. Tak jaké jsou zážitky z prvních 2 půlmaratonů?
0: Každý asi trošku jiný. V té Neapoli, jak jsem říkal, tak tam jsme s trenérem nevěděli vůbec od co toho čekat a vlastně jsme tam tak trochu si říkali, tak tady si to zkoušíme, zjistíme, hlavně jako z toho nemít špatný dojem a pak se od toho odpíchnout dál a pak teprve to soustředit na ten další půlmaraton. A překvapivě v té Neapoli se mi opravdu běželo krásně, dostal jsem se zažasnou takovou maličkou krizičku na 8. kilometru, ale jinak vlastně se mi opravdu šlo skvěle a i v závěru jsem měl docela dost sil třeba zrychlovat. Běžela tam celkem početná skupinka, kdy jsem čekal, že kluci, kteří mají o několik jako minut lepší osobní rekord než vlastně já, tak budou třeba pomáhat více, ale tahal jsem spíše já a ještě jeden Estonec. No a v Praze, bohužel i vinou malého zranění, které mě trošku limitovalo před startem, tak ten závod jsem si naopak tolik neužil a spíš jsem celou dobu tak nějak jako trpěl trošku v hlavě, ač to bylo tedy rychlejší než ta Neapol. Takže vlastně každý ten závod trošku jiný a spíš mě to do budoucna vlastně ukázalo, že ten půlmaraton se dá běžet více do způsoby a někdy se dá běžet hlavou úplně čistě a třeba to nemusí být tak rychlý a někdy člověk trpí, ale naopak to může zase vít časově.
1: Tak během víc než hodinového závodu tam už ta hlava dokáže vymyslet různé věci, to asi je jasné. Co ti to ukázalo, co se týká jako prostoru pro zlepšování a nějaký třeba impuls do tréninku, co změnit, co naopak děláte dobře. Jak jste tohle vyhodnotili?
0: Já jsem vlastně to hodnotil hned po závodě v tom stylu, že jsem strašně rád, že jsem se dokázal, kdy já jsem loňskou sezonu byl více než půl roku zraněný a nedařilo se mi se toho nějak zbavit a furt jsem se tak jako vracel, zase se něco stalo, zase jsem se vracel, tak spíš to byl pro mě strašně pozitivní ukazatel, že jsem opět zpět, opět zase trénuji, opět můžu běhat na té vysoké úrovni a v tréninku potom jsme si vlastně vyhodnotili, že i z té přípravy, která nebyla třeba tak úplně ideální, nebo neudělali jsme tam absolutně všechno, co jsme chtěli, tak se běžel v mé v mé řeči trošku tak kvalitní čas a vidím tam velké mezery a v tom, kam se člověk ještě může zlepšit, kam se posunout, jak v tréninku, kdy opravdu s mým trenérem jsme oba do toho šli a neměli jsme ani jeden zkušenost s půlmaratonským tréninkem. Teď už jsme chytřejší, víme, co se v tréninku může ještě zlepšit a věřím, že je tam, doufám tedy, ještě nějaká mezera a doufám, že je třeba v řadu i minut.
1: Ty jsi celé roky kroužil, bavili jsme se o tom už na dráze, kdy v porovnání půlmaratonu a té 1500, to ta 1500 to vystartuješ a už jsi prakticky v cíli. Tady přece jenom si užiješ i atmosféru, město, no, město ve smyslu jako fanoušku a tak dále. Jak moc je velký rozdíl to, co vnímáš okolo sebe při těch rychlých drážských závodech a třeba městských závodech?
0: Na dráze člověk, pokud se jedná o tu 1500, tak nevnímá moc jako ani to okolí, to prostě opravdu je jenom
1: zvonek,
0: soustředí.
1: Zvonek do posledního kola.
0: Ano, přesně tak, ale tam člověk se musí opravdu soustředit, pokud je to tak rychlý závod, na každý ten krok víceméně furt analyzovat kolem sebe, kde kdo se pohne, kde on se má pohnout a tak. Na tom půlmaratonu je to spíš právě o té hlavě, že se člověk trošku potřebuje zamknout a jako jít to strojové tempo. Ani tam většinou nebývá teda tolik třeba jako kolizí, jak na té 1500 na té dráze. Takže určitě je to i nějaký rozdíl v tomhle, ale na té silnici člověk samozřejmě vnímá i to okolí, kdy se probíhá kolem spousty fanoušků. Je to trošku jako jiný, že jo, v tom, že neběhá furt na stejném místě dokola, ale to dostane se třeba nějaký místo, kde je mnohem víc fanoušků, třeba tady v Praze to bylo Staroměstské náměstí, které bylo obsypáno turisty, mezi kterými jsme probíhali a bylo to úžasný, ta atmosféra. Takže dokáže to i trošku nakopnout a nenechá to člověka usnout.
1: Baví ho to víc?
0: Mě to baví moc. A baví mě to samozřejmě i na dráze, kde prostě taky jsou závody, kde ta atmosféra je úplně elektrizující, ať to bylo třeba mistrovství Evropy tady v Praze, které bylo halové, nebo Zlatá tretra, to je každý rok úplně výjimečný závod. Takže i tam jsou skvělé atmosféry, ale pak člověk běží spousta závodů, kde jako není ta divácká kulisa taková. Zatímco na té silnici se mi to zatím nestalo, že by nebyla.
1: Jan Frisch je hostem Radiožurnálu Sport.
2: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: Atlet Honza Frisch letos přešel na silniční městské běhy, na půlmaratony a s tím souvisí celá řada změn. Třeba to, že asi už si začal občerstvovat, což při 15 stovce nebo jakýchkoliv závodech na dráze si nezažíval. Tak jaká to pro tebe byla změna a jak třeba vychytáváš optimální systém občerstvení? Protože to je něco, čím by si třeba mohl inspirovat i hobby běžce.
1: Pro mě to byla obrovská změna. Já opravdu na té dráze jsem neobčerstoval, ani jsem to nějak neřešil a teďka na té silnici před tím prvním půlmaratonem jsem vlastně řešil, tyjo, tak mám si tam vlastně nějak jako vzít pití, mám si tam dát nějaký gel, nebo jak to mám vlastně udělat. Neměl jsem ani sám s tím zkušenost. V tréninku samozřejmě jsme zkoušeli různé jakoby varianty, ale v tom závodě přece jenom člověk si říká, tyjo, a co když mi to nepomůže, co když naopak mě to rozhodí, nebo něco takového. Takže můj názor je, že vlastně, nebo i jsem se tím setkal u spousty dalších elitních běžců, že na tom půlmaratonu ještě člověk vyloženě, pokud se dobře najedl a takzvaně sacharidoval a několik dní i předtím, tak se to dá běžet i bez nějakého gelu. Ale ten maraton bude ještě úplně jiná jakoby kategorie, tam už se to absolutně bez nějakého občerstování a doplňování energie nedá. Takže já bych třeba poradil to, ať si to hlavně člověk zkusí předtím a nejde do závodu, že tak tady něco teďka vyzkouším.
0: Uvidíme, co tam budou mít.
1: No, přesně tak. A třeba já jsem běžel, kdy spousta lidí spolehá na to, že ten gelík veme třeba někde na trati, tak já jsem ho měl zastrčený za kraťasama, protože jsem nechtěl riskovat, že bych si ho tam nedokázal když tak převzít a chtěl bych ho, protože za ty kratě si to vůbec nikomu jako asi nevadí, takže mít ho třeba při sobě asi není úplně jako špatné. A třeba s tím pitím, tak to já jsem měl problém, že tam člověk přebírá ty kelímky a dost často za prvé půlku vylije už jenom tím, že to přebírá do ruky v té rychlosti a za druhé, že jsem si to spíš chrstnul do obličeje a naopak jsem vůbec nedostal skoro nic do pusy, tak potom po závodě jsem od jednoho dalšího závodníka, který má letité zkušenosti, dostal tip, že vlastně ten kelímek si má člověk jako k sobě tak trochu zmáčknout, udělat si takové hrdlo a díky tomu se mnohem líp napije a líp se mu to směřuje do té pusy, takže to je takový tip asi pro lidi.
0: Další věc, co je pro atlety typické a čím delší trať, tím si myslím je větší tlak na váhu. Samozřejmě každá trať má svá specifika, on musí být štíhlý nebo bez tuku, každý sportovec nebo každý atlet, ale čím delší trať, tak tam je ještě vlastně méně svalové hmoty, dejme tomu, kolik toho neseš. Musíš ty jako nějakou přirozeností drobnej závodník se hlídat, anebo máš dar od Pána Boha, že můžeš jíst?
1: Já mám asi dar od Pána Boha, kdy ani v mimo sezonu, ani v sezóně já prostě nepřibírám, ani nehubnu, já prostě si držím tak nějak plus minus 2 kila furt úplně stejně, ať téměř dělám jako cokoliv, takže tady to já tolik řešit nemusím, ale samozřejmě spíš řešíme tu kvalitu toho, co člověk do sebe dostane a potom už to hraje samoroli. Ale vím, že spousta lidí to řeší, že třeba má v té přípravě trošku vyšší váhu a postupně to pak směrem k těm závodům schazuje, ať už nějakým upravením jídelníčku nebo právě ten samotný trénink to sám udělá.
0: Takže tvoje typické jídlo v dny, kdy trénuješ, je jaké?
1: Jsou to různé těstoviny, něco, co je plné sacharidů, těstoviny, nějaká omáčka, rýže, maso, takovéhle věci, nějaká zelenina a tak to jsou asi ty typická jídla v průběhu dne.
0: Honza Frisch je s námi na Radiožurnálu Sport.

0: Středeční klasika Kateřiny Neumannové.
1: Atlet, běžec Honza Frisch je s námi posledních pár minut na Radiožurnálu Sport. Honzo, zajímá mě ještě jedna věc, která vlastně je strašně pro sportovce důležitá, a to je spolupráce s trenérem. Ty jsi ve svém sportovně už docela dlouhém životě vystřídal spoustu trenérů, zajímavých jmen české atletiky, ale teď si vlastně přešel na dlouhé tratě a sám si říkal, že se to s trenérem oba učíte. Co to znamená, že hledáte svoji vlastní cestu nebo koukáte okolo sebe na nějaké fungující modely třeba ze zahraničí?
2: Já myslím, že člověk určitě musí vždycky hledat to, co je ideální pro něj, a ne slepě něco kopírovat, a radím to vlastně i mladým, když za mě to tolik ještě nebylo. Já ještě pocházím z generace, která úplně nevyrůstala na sociálních sítích, ale teď to vidím jako trend, že se dost často podívají na nějaký jeden trénink někoho skvělýho, úplně nejlepšího běžce, a hned to chtějí taky zkusit, tak to prostě takhle nefunguje. Ale určitě je fajn se koukat na nějaké ty trendy, které přicházejí, a třeba se tím i inspirovat a spíš si zvážit, co se z toho dá použít do mého tréninku, co by pro mě mohlo fungovat. Každý je trošku specifický, takže snažíme se zapojit samozřejmě tady všechny ty věci, že sledujeme, co dělají ostatní, inspirujeme se, ale zároveň za ty roky už vím, co moje tělo dokáže, co mě třeba jakoby funguje. Takže je to nějaká kombinace všech těchto těch věcí, ale určitě ze zahraničí přicházejí, a vlastně už jsme to tady zmiňovali, že ta doba, dnešní doba není jenom o těch super shoes, ale je to právě o nějakých jako technologiích, které pomáhají, různých tréninkových přístupech a metodách, tak se snažíme inspirovat samozřejmě i tam.
1: A teď, když budeme lehce kritičtí, jak jsme na tom my tady v České republice, co se týká trenérů, jejich vzdělávání? Já si myslím, že to je obecně nejenom pro atletiku, ale pro celý český sport velké téma. Protože se dost často stává, že naši špičkoví sportovci i v atletice jsou takové úkazy, odcházejí trénovat třeba do mezinárodních nebo zahraničních tréninkových skupin. Co tady třeba neumíme a oni umějí líp?
2: Mně přijde, že tady chybí, a to mluvím ze své zkušenosti, samozřejmě někde to může fungovat lépe, někde to může fungovat hůř, nějaká ta provázanost všech těch aspektů, které v tréninku člověk jako potřebuje, ať už je to zdravotní zabezpečení, ať už je to nějaká třeba forma posilovny, suplementace a všechle těch věcí, tak vlastně, co já jsem se setkal třeba i v zahraničí, tak mají to tam propracovaný v tom, že ten sportovec vlastně vždycky ví, zaprvé na koho se obrátit, ale má to k dispozici, mu to prostě už od začátku konzultováno, a vlastně ten tým je kolem něj postavený, takže mu zajistí vlastně všechny tyhle ty věci. Tady dost často se setkávám s tím, že člověk si to buď musí řešit sám, zjistit si to sám, a pak si třeba k tomu jako najít ty lidi, kteří mu pomůžou, a dost často si je i

0: platit, anebo prostě hold to nemá. Takže jako nějaká ta komplexnost všech těch věcí, protože ten výkon není jenom o tom tréninku na dráze, je to o dalších x faktorech, které musí kolem toho udělat a už jsou to ty drobný detaily, které se snažíme v tom tréninku najít a to si myslím, že u nás trošku možná vázne a někdy se i setkávám s tím, že ty trenéři a teď trošku spíš mluvím o těch starších, si myslí, že všechno vědí oni a že oni mají být ten jediný řídící článek, zatímco vlastně v té jako zahraniční konkurenci to funguje spíš to, že ten tým je si více asi rovnější, dejme tomu, a vstupuje tam do toho života sportovce více faktorů.
1: Ty máš před sebou velké výzvy v podobě půlmaratonu, maratonu, ale nebráníš se ani menším akcím a závodům, kdy se vlastně postavíš na start vedle těch hobíků. Ono v těch půlmaratonech tam jsou také hobíci, ale vy máte takovou tu speciální vlnu vepředu, kde jsou závodáci. Hobíci vybíhají v těch vlnách až po vás, ale já vím, že se postavíš na start nebo minimálně budeš přítomen na akci KPMG Noc rekordů, která už bude velmi brzo. Co to je za akce a koho tam čeští fanoušci mohou vidět?
0: Je to akce, která právě se snaží trošku přiblížit tu dráhu té široké veřejnosti. Ty dráhové závody dost často bývají prostě pro registrované atlety a už jsou to lidi, kteří k té atletice mají nějaký vztah. Tady ta akce se snaží víc stříct i lidem, kteří by si tu dráhu rádi vyzkoušeli, zjistili trošku, o čem to je a právě se tam potkali i s těmi lidmi, kteří tu dráhu dělají. Čím se tedy inspiruje vlastně na té silnici a vlastně jedná se o to, že ty hobby, běžci, když to tak budeme říkat, tak si můžou zaběhnout takový veřejný závod na 3 kilometry, můžou běžet v botech, protože dost často lidi nevlastní ani tretry a poté tam vlastně zůstat a vidět ty elitní běhy, kdy tam bude závod na 5 kilometrů a na 1 míli a můžou se tam těšit na skvělá jména. Vlastně letos se ten závod podařilo dostat do Challenger Series World Athletics, což je vlastně ten jeden z labelů a závodů, což přilákalo zahraniční konkurenci. Máme tam závodníky z Velké Británie, dokonce dneska tam přibyla jedna Kanaďanka, takže opravdu už tam sejde i ta širší běžecká špička a z českých závodníků tam třeba bude Kristýna Meky. Takže
1: a ty se vrátíš na dráhu? Na start?
0: Já zatím momentálně ještě řeším trošku zdravotní komplikace, které uvidím, jestli mě dovolí, abych tam startoval nebo nestartoval. Já jsem tam běžel, když to byl první ročník a bylo to skvělé. I ta atmosféra plameny všude okolo, takže to je to dělá nějakou jako skvělou atmosféru. Lidi nesedí jenom na tribuně, ale můžou přijít fandit do čtvrté dráhy, můžou stát v té dráze a běží se kolem nich přímo. A já se každopádně zúčastním, tak či tak tam budu minimálně v nějaké roli organizátora, nebo budu spolu komentovat, ale samozřejmě bych rád běžel, pokud mi to zdraví dovolí.
1: No a mně se tě tady podařilo nalomit minimálně, nebo trošku přemluvit, že by si v srpnu přijel za námi na Lipno Sport Festival, zaběhl si tam 10, večerní běh z Vyššího Brodu na Lipno, takže platí to. Aspoň takový příslib, kdybych od tebe chtěla.
0: Určitě to budu mít v kalendáři a jak říkám, úplně stejně s tímhletím. Pokud mi to zdraví dovolí, tak samozřejmě moc rád přijedu, protože já mám tyhle ty typy závodů, kde se právě ta profi scéna spojí s těmi lidmi, kteří to dělají, protože to mají rádi, protože se rádi baví pohybem, tak to mě hrozně baví. Takže tady můžu říct, že pokud se všechno sejde, tak moc rád dorazím.
1: Honzo, o běhání, o atletice bychom si mohli tady povídat ještě strašně dlouho, ale náš čas vypršel. Běh jako životní styl, na tom se určitě shodneme, to je kus tebe, ale to asi až někde jindy, takže moc krát díky, že jsi byl hostem Radiožurnálu Sport a ať se ti daří, buď na dráze, ale především na té silnici.
0: Já moc děkuju za pozvání a budu se třeba někdy zase těšit na slyšenou.
2: Poslouchej Sport.
3: Radiožurnál Sport.

hodině na Radiožurnálu Sport. Už jste dali Praze like? Jste fanoušky našeho Facebooku? Sledujete náš Instagram? Ne? Nejvyšší čas to napravit. Na Facebooku i Instagramu hledejte Radio Praha. Radio Praha. Nejvíc hitů v digitálu.

0: Zajímá vás, jak se dělá rádio? Jak náročná je práce moderátora? Co to znamená, když svítí červená? Nebo co je palma a čuchák? To vše a mnohem víc se dozvíte v sobotu 16. května na Dni otevřených dveří Rádia Praha. Těšit se můžete na prohlídku budovy, nahrávacích a vysílacích studií a na závěr si můžete odpočinout na naší zahradě. Oslavte s námi 103. narozeniny Českého rozhlasu. V sobotu 16. května od 10 do 16 hodin, Hybešova 10, Praha 8.
1: Rádio Praha. Posloucháte reprízu pořadu Host Lenky Vahalové.
2: Na Rádiu Praha.
1: Host Lenky Vahalové.
3: Mým hostem tentokrát bude herečka Anna Prášilová-Fialová. Znáte ji jako televizní i filmovou herečku, ale dnes pozve hlavně do divadla na off-broadwayský muzikál 5 let zpět a také na novinku, která je v Davidském divadle a ta nese název Služebnictvo. Hezký poslech!